Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po dvou, třech letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

kouřeň, jen tak ze známosti. Dokola a kolem, v jednom procesí.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

znovu skotskou krajinu, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času.

lásku třeba umřel. Za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času, svou lásku jedné noci opustil.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky do...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho ostruda?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak... Posílám
6: ano,
5: všem.
6: Já
5: a
6: taky
5: posílám
6: na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková. A zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdanžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady, já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček. Já to chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milost pane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milost pane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou.

0: vypnout, takže kap, no, podívejte se, milost pane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milost pane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
1: Amen!
2: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
1: Blika nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
3: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
4: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
3: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
4: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptali, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
3: Ale výjezd si naučtoval asi.
4: No, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo? Takže já jsem nějaký starý telefonní číslec, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
3: Ano.
4: Takže za to bylo odměně.
3: A bazén funguje?
4: Bazén funguje, no ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ještě si mi by...
3: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
4: ano,
3: léto
4: české kotlině,
3: času.
4: Ano,
3: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
4: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
3: Jo.
4: No, takže takhle. Mm-hmm. No.
3: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino, už?
4: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
3: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika. A zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec zvítězil Pepík.
4: Náhlovský.
3: No jo, Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ta ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak jako
8: má to svůj, důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví. A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient, to, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti, já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc, to má diagnozu, to má číslo, takže někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc, dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně, chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí bohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malu umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té tmě se tam šdu, dovody už mě měl hlásit, že nejvýše to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
8: No. Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
8: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už
8: byli na výsledky. Slipy taky proděravili.
9: No to jasně, tak to že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravený, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
8: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodiny v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a já
3: tady měli
4: to udám
3: jako
4: takhle do hrsti a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: No. No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by v klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, Aleško, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete obilí, přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
2: To je,
1: dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Ano, tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževci, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuju.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
3: ano,
4: se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc stál Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš
8: něco. Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je,
7: no
8: třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasají.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To je nějaká blbej form. No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já sám budu muset to umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: Ale to bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: sešli. Schůzku. Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě. Hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako
1: herecké. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl ze zadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta ze zadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře v okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, že jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte, Kateřino.
5: A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase své pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patrika i paní Macháčku.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasují pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné z toho vytosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No tak já nevím, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo?
5: Na večírcích jste si
6: no.
5: A tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svém papundeklovém kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přístavbu gymnázia v Žamberku čeká oprava za víc než 90 milionů korun. V dětských čajích All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Slovenská policie obvinila 3 cizince kvůli přípravám žhářského útoku. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otak Utvěrt. Pardubický kraj vybral firmu, která opraví přístavbu gymnázia v Žamberku. Informuje o tom hejtmanství v tiskové zprávě. Práce by měly začít už na konci září a skončit na začátku roku 2028. Dohromady budou stát přes 90 milionů korun.
2: Ze stávající přístavby z přelomu 70. a 80. let nezbyne nic kromě obvodových zdí, sloupů a stropů. Vše ostatní dělníci vybourají. Uvnitř vznikne nová velká tělocvična, multifunkční sál, odpočinkové zóny a moderní zázemí pro žáky i učitele. Díky úpravám bude budova také energeticky úspornější a proto je v plánu i celkové zateplení, výměna oken a změna vytápění. Z Žamberka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Hladiny některých řek v Pardubickém kraji zůstávají pod běžným stavem. Situaci nezlepšily ani srážky v posledním týdnu. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu jsou limity pro sucho překročené na Tiché Orlici, Loučné, Chrudimce i na Labi. Pardubické vodárny rozšiřují chytré vodoměry. Na rozdíl od běžných přístrojů posílají údaje automaticky na dálku a můžou včas upozornit na nezvyklou spotřebu vody. Na Pardubicku jich funguje víc než 16 tisíc a do 5 let by je měla mít téměř všechna odběrná místa, říká mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Pardubice Vendula Horáková.
3: Nedávno jsme například u penzionu na Pardubicku zaznamenali nestandardní průtok vody. Následnou kontrolou se zjistilo, že voda uniká z vnitřního vodovodního potrubí přímo do obvodového zdiva. Na povrchu tedy nebylo nic vidět a bez dat z vodoměru by se na problém pravděpodobně přišlo až mnohem později.
0: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj Průdušky se slézem. Jedna má minimální

0: počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale pozor si dejte na silnici 1/37 na úrovni Práčova je hlášený olej na vozovce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 4,5 minuty po 5:00 takový je aktuální ranní čas ve středu 26. srpna. Výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu byl v Česku během léta hodně sledovaným tématem. Ukázal ale taky na problém, který je na českém trhu skoro u poloviny léků. Stejně jako tamoxifen totiž mají jediného dodavatele. Co to znamená pro pacienty a mnohem víc si řekneme za malou chvíli. Svátek slaví Luďkové a taky Luďky, tak jim přejeme jenom to nejlepší a to samé i vám, co dnes máte narozeniny, hlavně pevné zdraví. A přinášíme vám nabídku písniček v této půlhodině v pohodě. Petr Kotwald, Stanislav Ložek, taky Kovboj v podání Anika. K tomu si připomeneme Dolly Parton v duetu s Kennym Rogersem, čeká nás i Václav Neckář, anebo teď skupina Divokej Bill.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 5 minut zbývá do 17:15, s vámi je Český rozhlas Pardubice ve středu 26. srpna. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem. Podle zpravodajského webu Axios to řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio kolegům ze spojeneckých zemí. Náměstek iránského ministra zahraničí zase do Washingtonu vzkázal, že jestli se chtějí USA dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky, napsala agentura Reuters. A ještě jedna informace, která se týká Ameriky. Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindsey Grahama získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby. V nich budou Američané vybírat jeho nástupce. Darlene Grahamová, která se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, porazila v primárkách ve státě Jižní Karolína kongresmena Ralpha Normana, informují agentury AP a Reuters. Tato žena, ještě doplníme, je taky podporovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Další zprávy zazní u nás o 17:30. A teď jdeme do Česka. Výpadky léků nejsou u nás ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jenom malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí. Podobně, jako to teď v létě dělalo s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A jak se dozvěděla reportérka Michaela Bacílková, to bude nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firem vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
6: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: jsme si připomněli Dolly Parton ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, americkou zpěvačku, autorku písní, herečku a filantropku, která zemřela ve věku 80 let, jak uvedli včera večer Světové agentury, s odvoláním na rodinu umělkyně. Považovaná byla za legendu a první dámu americké country. Prezident Spojených států Donald Trump jí vzdal hold a oznámil, že na jí počest jsou spuštěné na půl žerdi americké vlajky, a to na celý týden. Co budeme sledovat v Pardubickém kraji právě dnes? Památná zpívající Lukasova lípa v Telecím na Svitavsku se uchází o titul Strom čtvrtstoletí. O vítězi rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování. Do něj se zapojilo 13 výjimečných stromů z celé republiky, včetně dalších z Pardubického kraje. Jedinečné místo v minulosti navštěvovali taky známé osobnosti, pokud je o Telecí. Pod korunou lípy odpočívali spisovatelé Alois Jirásek a Tereza Nováková. Příběh památného stromu zaujal taky skladatele Bohuslava Martinů, který zvažoval jeho hudební zpracování. Součástí podpory památného stromu je několik doprovodných akcí. Do konce září můžete navštívit výstavu Lípa a my v městské knihovně v Poličce. Až do 31. srpna je přímo v Telecím k vidění putovní výstava Strom čtvrtstoletí. Chystají se i koncerty před stromem anebo divadelní představení. Za chvíli uslyšíte v našem programu Anuka a píseň Kovboj.
1: Počasí.
0: Dnešek by měl být deštivý, oblačný až zatažený, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháníky, později odpoledne a večer bude srážek ubývat. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, místy mírný z východních směrů, předpokladané množství srážek je od 0 do 8 mm, rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 17:30, ladíte Český rozhlas Pardubice ve středu 26. srpna. Kdo patřil mezi nejslavnější Čechy? Tak pochopitelně náš nejslavnější král a císař Karel IV. Dnes je to 680 let, co nastoupil na trůn. Na něm vystřídal svého otce Jana Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Tak si pojďme o našem ikonickém králi něco povědět. S dětmi se až ke Karlovu mostu pomyslně vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV?
2: Karel IV. Je král.
3: Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Kdy jsme ještě nebyli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
3: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
3: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
5: Jo. Ano.
1: Co Karel IV. Postavil nebo vybudoval?
5: Asi postavil nějakou věž, Karlův most, a tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. Vládl jako IV.
3: Protože byl

0: Cvirt, aktuální zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Přemošníci znovu rozšíří kamerový systém. Pod dohledem jsou hlavně místa, kde se pohybuje více lidí. Centrum a náměstí, sídliště nebo nádraží. Radnice objednala další kamery, celkem jich tak bude víc než 60. Pardubice chystají novou cyklostezku u koupaliště Cihelna. Přibližně 550 metrů dlouhá trasa povede po dnešní polní cestě podél slepého ramene Labe. Propojí stávající cyklotrasy směrem do centra s připravovanou stezkou podél severovýchodního obchvatu. Město teď vybralo projektanta, který připraví dokumentaci ke stavbě. Zastupitelé Hradce Králové schválili převod areálu kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je 208 milionů a město převod učiní formou vkladu majetku do základního kapitálu. Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat dnes ráno. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Novelu zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici 1/17 u kruhové křižovatky u Zámrsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Proč Robert Vano nechodí na žádnou večerní party? I to uslyšíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka ještě do 6. hodiny. A teď zpívá Janek Ledecký. Vám všem pěknou středu přejeme.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

zmrazený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stromy a Vabydaněk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 6:45 ve středu 26. srpna. Jdeme se podívat do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: K ranní kávě, denní tisk.
1: Noční klid u bubeníkových sadů v Pardubicích narušil muž, který hlasitě vyhrožoval kolem jdoucím. Do svého proudu slov navíc přidal i děsivou hrozbu. Po ženě, která byla s ním, chtěla, aby mu z tašky podala zbraň. Pak pronesl, že někomu dá kulku do palice. Po upozornění svědků k bubeníkovým sadům vyrazili strážníci i policisté. Dvojici se podařilo najít několik set metrů od místa, odkud přišlo oznámení. Žádnou střelnou zbraň u sebe ani jeden neměli. Přesto počínání muže, který vyhrožoval násilím za použití zbraně, bylo v rozporu s pravidly občanského soužití a hlídka ho na místě řešila uložením příkazového bloku. Hrozby násilím a užitím zbraně nejsou podle strážníků brané na lehkou váhu. Tady nešlo jenom o pokřikování, nadávání, které do společnosti taky nepatří. Pro člověka, který něco takového slyší, může být v danou chvíli velmi těžké poznat, jestli jde jenom o prázdné vyhrožování, anebo jestli má dotyčný skutečně v úmyslu mu ublížit. Zvlášť když se ve výhrušce objeví zbraň, dodala městská policie Pardubice. A informaci přináší Pardubický deník.
2: Padel, jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů na pomezí tenisu a skvoše, začala sloužit hráčům ve Svitavách. Díky samoobslužnému systému si můžou nově hřiště rezervovat prakticky kdykoliv, a to od 7 do 22 hodin. Ke hře navíc není potřeba mít vlastní vybavení. Padelové rakety i míčky si lidé půjčí přímo na místě. Svitavská společnost připravuje stavbu dalších 4 kurtů v Hradce Králové, Lanškrouni, Žamberku a Litomyšli. Výstavba je v plánu na jaro 2027, zjistila Mladá fronta Dnes.
1: A do velkých lázní Bělovez se vrací život. Vyhlášená kyselka Ida se dočkala nového zázemí. Historická lázeňská budova se po rozsáhlé rekonstrukci za více než 24 milionů korun znovu otevřela veřejnosti. Stavba je součástí českopolského projektu Balnum Glacensis, který propojuje Náchod s lázeňskými městy Kudova Zdroj a Polanica Zdroj. Náchod tedy už má kolonádu s Idou, s bystou princezny Idy. Můžete se na ní podívat na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: 17 jsme hráli minutu po 6:15 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Čekají nás i holky pro mámu. Teď je minuta po 6:15 ve středu 26. srpna. Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu, uzavřené od červnového tragického zemětřesení, informovala dnes agentura AFP. Terminál Simona Bolívara vážně poškodili otřesy. Nejvíce postiženým je stát na sever od Caracasu. V oblasti zasahovali i čeští záchranáři, kteří byli do Venezuely vyslaní několik dnů po nejsilnějších otřesech. V 6 hodin vám nabídneme další aktuální zprávy. A přípravy na prý Bohemia Rádio vrcholí. My už víme, kdo bude od 18. do 22. října v Olomouci bojovat o stupně vítězů 4 soutěžních kategorií. Odborné poroty rozhodly o postupu celkem 38 děl ze 167 přihlášených. Konkrétně 7 dokumentů, 5 dramat, 16 reportáží a 10 podcastů. Soutěž patří mezi významné evropské přehlídky audiotvorby a každoročně představuje výběr rozhlasových a podcastových projektů z Česka i ze zahraničí. Seznam postupujících děl najdete na webových stránkách festivalu. Letos se bude znovu udělovat cena posluchačů v kategorii podcast, která je otevřená široké veřejnosti a můžete vybírat z 10 finalistů téhle kategorie. Hlasování běží na portálu Můj rozhlas až do 22. října do 14:30 odpoledne. Konečné výsledky se dozvíme v ten samý den na slavnostním zakončení festivalu po 20. hodině a pochopitelně taky na webu.
1: Počasí.
0: Dnes se budou hodit deštníky, protože v Pardubickém kraji má být oblačno až zataženo. Místy se objeví občasný déšť nebo přehánky, množství srážek do 8 mm. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písnička pro mámu v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 26. srpna 7 minut po 6:15 a pro mě přišlo velmi originální blahopřání od tchýně. Na břehu Nilu v hlubokém toku mil si slon zadek víc než 100 roků a já ti přeji tak dlouhé žití, jak dlouho trvalo slonovi mytí. Tak díky za tuhle gratulaci, až tak mi to pobavilo, že se mi zařadil do vysílání. A pojďme se podívat na to, co budeme nabízet odpoledne po 13. hodině, tak to bude pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové fotograf Robert Vano. A od něj uslyšíte i o tom, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Oni nehledají kamarádi, jo, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď zpívá Petr Spálený.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí má být hotový ještě před Vánocemi. Stavbu ale může zkomplikovat počasí. Dozorčí rada Českých dráh se bude zabývat generálním ředitelem dopravce Michalem Krapincem, který vrátil bezpečnostní prověrku. České volejbalistky slaví díky výhře nad Ukrajinou postup do play-off evropského šampionátu. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by měl být hotový ještě před Vánocemi. Dělníci teď pracují na konstrukčních vrstvách celé trasy a pokládají asfalt. Stavba pokračuje podle harmonogramu. Její dokončení v plánovaném termínu ale může ovlivnit počasí, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ještě hodně práce má zhotovit z hlediska dokončení těch mostních konstrukcí, kde teprve teďka některé mostní konstrukce dodělává z hlediska nosný asfalty vybavení. A to všechno samozřejmě zabere spoustu času a do těch Vánoc jsou pouze 4 měsíce. To znamená, na ty práce bude potřeba vybavit skutečně průběhu podzimu hezky, aby nebyl nějaké dlouhodobé deště.
2: Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem vstoupí do nového školního roku s novým vedením. Školu povede Jan Čech. Zvítězil ve výběrovém řízení. V ředitelské křesle střídá předchůdkyni Lenku Godhardovou. Ta na funkci rezignovala, to kvůli manažerským pochybením při řízení školy. Nedostatky zjistila Česká školní inspekce. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
4: Pokud je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
2: Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. Tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Požádal proto radu, aby situaci posoudila. Prověrka byla podmínkou přijímacího řízení na post šéfa národního dopravce, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Do konce mandátu mu zbývá půl roku.
1: Sport.
2: České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
5: Hrozně nás potrápili, už několikátej prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás od sítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale dali jsme to opravdu skvěle.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Letní prázdniny skončily, aspoň tedy pro učitele, začínají chystat nový školní rok. Třeba v Pardubicích přivítají příští týden v lavicích asi 1000 prvňáků. Vy o tom uslyšíte v reportáži Za moment ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 26. srpna, tak žákům ještě můžeme popřát hezké prázdniny. Nachystané jsou písničky, které nestárnou, třeba v podání Michala Davida Největší z nálezů a ztrát, a tohle už je Ivan Hlas, Aranka umí hula hop. Vám všem pěkné probouzení a taky ať se vám dnes daří.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Loučíme se s prázdninami, dnes je středa 26. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4 minuty bude 6:45. S tím posledním prázdninovým týdnem ožívají školy, učitelé se vrací do práce a připravují nový školní rok, který začne v úterý 1. září. Ladí rozvrhy, dělají nástěnky, pro prvňáky zdobí třídy, někde vítají i nové posily do týmu. V pohotovosti jsou taky školníci a uklízečky. Že se vyučování nezadržitelně blíží, to poznal i reportér Ondřej Wolf na základní škole v centru Pardubic.
1: Já teď vstupuju do první C na základní škole Štefáníkova a pracovní povinnosti teď tady čekají i učitelku první třídy Martinu Panušovou.
2: Jsou tady různě pomůcky, vlastně zatím to tady mám po krabicích, takže budu hodně vybalovat, budeme tisknout a laminovat a věšet, takže opravdu teďka máme týden co dělat a připravovat vlastně veškeré i podklady pro ty prvňáčky a dárečky, které dostanou.
1: Já teď tady vidím samozřejmě prázdné lavice, kolik těch dětí budete mít?
2: Tak, v této třídě by mělo být 22 dětí a stejně tak vlastně podobně i u kolegyň, protože tenhle ten rok otevíráme 3 třídy.
1: Jak moc se na nové děti těšíte?
2: Těším se na ně moc. Bude to teda skok, protože teď jsem se rozloučila s pátou třídou, která přichází na druhý stupeň, takže teď to bude takový skok od těch páťáků k těm prvňáčkům, ale moc se na ně těším.
1: Spoustu práce teď tady ve škole mají i paní uklízečky. Pokud si dobře všímám, tak možná šlapeme teď po čerstvě setřené podlaze.
2: Mají tady spoustu práce, už tady byly vlastně v rámci prázdnin a připravovali to, aby prostředí tady bylo čisté a připravené. Teďka samozřejmě my tady ještě budeme tvořit, takže ta práce pro ně přijde ještě jednou, ale od takového toho největšího prachu a všeho, tak to už mají za sebou.
1: Prvňáčky letos tady ve škole čeká i novinka. V každé první třídě bude nově fungovat asistent pedagoga, říká ředitelka Renata Janecká.
3: Nastupují s tím, že by v těch třídách prvních měli zůstávat, to znamená, že vlastně ten asistent se specializuje právě na ty prvňáčky a je v hodině nebo v těch hodinách 20 hodin týdně v tom pracovním týdnu a vlastně pomáhá třídní paní učitelce s dětmi v kolektivu.
1: Do pardubických základních škol by 1. září mělo nastoupit 1075 prvňáčků. Podle informací magistrátu je to zhruba stejně jako v loni. Zpřísnění podmínek pro posuzování odkladů se projevilo v počtech nových dětí minimálně. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak tolik Annie Lennox ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7:02. My jsme už před hodinou hráli taky Dolly Parton. Vzpomínali jsme na americkou zpěvačku, autorku písní, herečku a filantropku, která zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na dnešek její mediální zástupce. Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů obdiv Dolly Parton vyjádřili celebrity z hudebního světa. Za chvíli si připomeneme taky začátky kariéry Evy Farné s písní Božím lejny milou. No ale teď pojďme taky k sousedům do Královéhradeckého kraje, kde bude dnes docela živo, pokud jde o ty očekávané akce, protože se chystá briefing ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD a taky generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla po kontrolním dni na stavbě dálnice D11 Trutnov státní hranice s Polskem. A ve 20:30 začíná na Eliščině nábřeží v Hradci Králové koncert Filharmonie pod širým nebem. Na programu budou operní melodie Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany, Dvořáka a dalších autorů v podání tenoristy Štefana Margity a taky Jany Šrejmy Kačírkové, sopranistky. Ještě se můžeme podívat na víkend. Kačenčino loučení s létem bude v sobotu 29. srpna od 13 hodin u chaty Kristýna v Deštném v Orlických horách Jedlové. Bude otevřený pohádkový les pro děti se vstupem až do 15 hodin. Předání vlády Rampušákovi od 16 hodin. Nebude chybět malování na obličej, zaplétání copánků, jízda na koni, modelování balónků pro děti, grilování, občerstvení, živá hudba od skupiny Dynamik od 16:30 odpoledne. Tak tedy Kačenčino loučení s létem už o víkendu v Orlických horách.
1: Počasí.
0: A právě na horách dnes očekáváme srážky i v Pardubickém kraji, kde bude jinak oblačno a zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ale platí to spíš pro ty vyšší partie. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Po Evě Farné zahrajeme za chvíli Anetu Langerovou, skvělý nápad. Český rozhlas Pardubice vám přeje hezké středeční ráno. Dnes je 26. srpna, za 6,5 minuty bude 6:30. Přichází spotřebitelský servis a na váš další dotaz odpoví Josef Černý. Mimochodem pište dál na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Ten dnešní dotaz se týká reklamace bazarového zboží.
1: Láďa si koupil za stavárně mobilní telefon, který fungoval týden. Při pokusu o reklamaci mu bylo pracovníkem řečeno, že věci koupené v zastavárně jsou bez záruky. Pane Láďu by zajímalo, kdo tedy je za vady výrobku odpovědný. Pane posluchači, za vady výrobku je odpovědný vždy jeho poslední vlastník, stejně jako je to v bazaru. Záleží na tom, jestli zastavárna nebo bazar měli od předchozího majitele výrobek vykoupený, nebo jestli ji pouze zprostředkovali.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Za chvíli už nabídneme aktuální zprávy a teď je středa 26. srpna. Otaku Tvirt je připravený ve studiu a budeme se tedy věnovat aktuálnímu zpravodajství už za pár vteřin. Pak vás čeká i muzika v podobě Michala Tučného a nebo Hany Zagorové. Tak na to si rozhodně počkejte.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Krouna na Chrudimsku zakáže vjezd do areálu základní školy. Omezení má zaručit bezpečnější pohyb dětí v blízkosti budovy. Ke škole budou smět přijíždět jen řidiči s povolením obecního úřadu. Vronovi nad Doubravou zjednosměrní několik ulic. Radnice chce upravit provoz v blízkosti nádraží, kolem centra i v části města u Nového rybníka. Nové značení má zjednodušit dopravu a zlepšit orientaci řidičů v zástavbě. Policie v případu zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům, vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky, asi 46 milionů, se podařilo v zahraničí zajistit asi 5 milionů korun. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Předseda Evropské rady Antoniu Košta dnes navštíví Litvu a Lotyšsko. Ve Vilniusu se setká s litevským prezidentem, v lotyšské Rize zase s premiérem. Hlavními tématy setkání budou obrana, konkurenceschopnost, rozšíření Evropské unie, podpora Ukrajiny nebo taky unijní rozpočet. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktuální čas 2 minuty po půl sedmé.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Český rozhlas Pardubice, za 5 minut bude 6:45, je středa 26. srpna. Druhé kolo domácího fotbalového poháru MOL Cup pokračuje zápasy druhého dne. Kromě jiných prvoligových týmů nastoupí ve druhém kole i Pardubice, a to v Písku. Podrobně se tomu budeme věnovat kolem 6:50. A teď čteme z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Když se na pardubickém letišti v roce 2018 otevřel moderní terminál Jana Kašpara, zdálo se, že úspěšné budoucnosti nemůže nic stát v cestě. Jenomže pak začalo letiště schytávat jednu ránu za druhou. Nejdřív to bylo uzemění letounu Boeing 737 MAX v roce 2019, kvůli kterému provozovatelé značně seškrtali letové řády. A o rok později celosvětová pandemie COVID-19, která prakticky vymazala celou jednu letní sezónu. Teprve před 5 lety se počet cestujících začal zvedat, a to tak, že v roce 2024 už Pardubice mohly hlásit překonání hranice 200 tisíc pasažérů za rok. Loni se tohle číslo ještě o něco zvedlo a letos podle všeho znovu poroste. Letiště tak míří k novému rekordu v počtu odbavených cestujících, ten loňský má hodnotu 203 861. Už na začátku srpna se celkový počet přehoupl přes 150 tisíc. Další informace najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Dramatický večer prožila skupina mladých turistek ze Svitavska, kdy se jedna z nich zranila při sestupu ve Vysokých Tatrách. Noční záchranná akce v náročném horském terénu skončila úspěšně. 15-letá dívka se zranila konkrétně cestou na hřebenok a její parťačky museli přivolat záchranáře. Čekání na pomoc se protáhlo do nočních hodin. Ze slovenských hor si tak dívka odváží nejenom zážitek na celý život, ale taky nohu v sádře. Terén v této části Vysokých Tater není jednoduchý, turisté se pohybují po kamenitých chodnících a opatrnost je na místě. Jak je vidět na videu slovenských záchranářů, ani cesta s nosítky nebyla v terénu snadná. Najdete ho na webu Svitavského deníku.
0: Saudové chtějí u Paříže postavit 3 lunaparky, píše o tom francouzský list Le Monde. Francie a Saudská Arábie podepsali memorandum o investici v hodnotě 6 miliard eur. Saudská investiční společnost chce poblíž Paříže vybudovat hned 3 tematické zábavní parky. Vzniknout mají zhruba 30 kilometrů severozápadně od francouzské metropole. Podle kanceláře prezidenta Emmanuela Macrona projekt vytvoří přibližně 22 tisíc pracovních míst. Projekt už vyvolává otázky kvůli spolupráci s Saudskou Arábií, ta čelí kritice za stav lidských práv. Macronova kancelář na kritiku reagovala tím, že při získávání investic není cílem ostatní země poučovat. Saudská investice má být podle Francie významným impulzem pro turistický sektor.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, minutu po 6:45, je středa 26. srpna a my si teď můžeme povědět o tom, že pokračuje festival Zlatá pecka, a to nejenom v Chrudimi, ale taky na dalších místech. Konkrétně máme na mysli Českou Třebovou, velký sál kulturního centra v 19 hodin s Kety, nejlepší jazzové album a nejlepší jazzová skladba roku 2025. Přesně s těmito oceněními z bostonských Contemporary a kapela Recording Awards přijíždí na jubilejní 10. ročník hudebního festivalu tento vokální sextet. Vystoupí tedy, jak jsme říkali, ve velkém sále kulturního centra v České Třebové jeden z nejvýraznějších českých vokálních souborů současnosti. Významnou kapitolou kariéry bylo třeba jedinečné hudební provedení v pořadu Stardance na České televizi, které nemělo ve světě obdoby. Tak můžete přijít zažít koncert, při kterém 6 hlasů dokáže vytvořit zvuk celého orchestru. A když jsme v České Třebové a na festivalu Zlatá pecka, tak se ještě zastavíme ve foyer kulturního centra. V 17 hodin tam bude vernisáž výstavy Stůj při mně, slova, která můžou být prosbou, přání i tichým příslibem. Výstava otevírá prostor pro křehkost lidských vztahů i vztahů k sobě samému. Pro potřebu blízkosti, bezpečí a přijetí, které ale často zůstává nevyslyšené, možná jsou tahle slova určená druhému, možná chtějí plynout od sebe k sobě, mnohdy nakonec zůstávají ležet pod nánosem prachu, kdesi mezi vším. O co přesně jde, tak to zjistíte právě v České Třebové v kulturním centru ve foaje od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá s počasím v Pardubickém kraji? Dnes bude oblačno a zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat. Teplotní maxima 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, místy mírný z východních směrů s rychlostí do 25 km za hodinu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase.

0: Krištof a inzerát, Český rozhlas Pardubice je s vámi 7 minut po 6:45 ve středu 26. srpna. Bude tady písnička V tom v podání Karla Černocha a Ivety Bartošové. A ještě předtím sport. V italském Val di Sole právě dnes začíná mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhne i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. To budeme sledovat podobně jako fotbal. Hned 20 zápasů druhého kola MOL Cupu je na programu právě dnes. O postup do dalšího kola bude usilovat i několik prvoligových celků. Mezi nimi taky Pardubice. Ty nastoupí na hřišti třetiligového Písku. V nejvyšší soutěži se Východočechům výsledkově zatím nedaří a rádi by to zlomili právě úspěchem při vstupu do domácího poháru. Všímá si toho Otagu Twirt.
1: Pardubičtí, stejně jako ostatní týmy v nejvyšší soutěži, dávají domácímu poháru velkou váhu. Proč? Vysvětluje asistent trenéra A týmu Ondřej Herzán.
2: Je to soutěž, ve který se na pár zápasů mužstva můžou dostat do Evropy a můžou vyhrát nějakou trofej, takže já si myslím, že to je i pro kluky zajímavý a rozhodně já bych tomu určitě přikládal velkou váhu.
1: Východočechům se v minulých letech v poháru moc nedařilo, zlomili to až v posledním ročníku, ve kterém dokázali dojít až do osmifinále. První zápas odehrál tým Zápech a dobře si na něj pamatuje.
2: Tenkrát bylo to mužstvo kombinovaný, že to nebylo úplně Bčko, ale že bylo Bčko posilněný o pár hráčů Ačka. Ten zápas jsme tam zvládli, s tím jsme tam jeli, aby jsme to zvládli, takže jsem za to byl rád, že se nám to povedlo, protože Zápech se úplně jednoduše nevyhrává.
1: Dnes se Pardubičtí představí na hřišti třetiligového celku. A je jasné, že stejně jako ostatní týmy z nejvyšší soutěže, budou Východočeši pod určitým tlakem.
2: Je to o tom, že ten prvoligový tým tam vlastně v tom zápase nemá co získat. Tam může jenom ztratit, proto jako kluci musí mít dobře nastavenou hlavu, ideálně dát první gól, sebrat trošku vítr z plachet tomu týmu, proti kterému hrajou, protože jinak jsou ty pohárový zápasy potom těžký.
1: A příprava na soupeře probíhala podobně jako na ligový zápas.
2: Kluci viděli, jak Písek hraje, dělali jsme si nějaký rozbory standardních situací, takže na to jsou kluci připravení a myslím si, že se i těší na zápas.
1: Pardubičtí v lize ještě nevyhráli. Na svém kontě mají jediný bod a na náladě v týmu to musí být znát. Ale úkol pro druhé kolo domácího poháru je jasný.
2: Není to jednoduchá situace, protože samozřejmě ty výhry pomáhají týmu hlavně psychicky a když nejsou, tak je asi nad hráčema taková deka, ale my jsme profíci a prostě proti třetiligovému týmu musíme uspět a splnit si tu povinnost a postoupit.
1: Řekl před zápasem MOL Cupu na hřišti Písku asistent trenéra pardubických fotbalistů Ondřej Herzán. Utkání začíná v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Radní v Ústí nad Orlicí vybrali firmu, která dokončí přístavbu domova seniorů. Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek, považují ho za revoluční. Poslanci by měli znovu hlasovat o novele měnící rozpočtová pravidla. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Rada města v Ústí nad Orlicí vybrala firmu, která za zhruba 140 milionů korun postaví přístavbu domova seniorů. S pracemi na konci roku 2024 začala jiná společnost, která ale neplnila termíny ani postup prací a město s ní rozvázalo smlouvu. Tím přišlo o dotaci 80 milionů z Národního plánu obnovy. Teď chystá menší projekt. Smlouvu se zhotovitelem ale ještě musí schválit zastupitelé.
2: Nový pavilon domova seniorů měl být původně pětipodlažní s kapacitou pro 50 klientů. Náhradní projekt počítá se 4 podlažími a nabídne 34 až 38 lůžek. Pokud se podaří výběrové řízení bez problému ukončit, mohlo by město předat staveniště v říjnu a práce by pak měly být hotové do poloviny roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Vodohospodáři z povodí Labe hlásí mírné zlepšení situace na řekách. Ukazatel sucha je teď na 24 ze 133 sledovaných profilů. Před 2 týdny jich bylo 62. Průtoky se ale na většině toků drží nízko a některé dál klesají. V Královéhradeckém kraji je pod hranicí například Tichá Orlice u Malé Černé. Kvůli nedostatku vody navíc dál platí omezení odběrů třeba z náhonu Alba na Rychnovsku.
3: Situaci sice pomohly zlepšit srážky z posledních dnů, vody je ale v krajině stále málo. Problémem jsou především podzemní vody. Jejich hladina je podle povodí Labe mimořádně podnormální a nejhorší je situace právě v povodí Orlice a Horního Labe. Vodohospodáři proto očekávají, že průtoky budou v nejbližších dnech znovu pozvolna klesat. Pomoci by měly další srážky, které jsou podle předpovědi očekávané na konci týdne. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne vláda představila jim a zaměstnavatelům návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Součástí návrhu je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. Poslanci se ráno vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
4: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla si k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno a zataženo. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho

0: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se dnes v semifinále smíšené čtyřhry na US Openu utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov, Mira Andrejevová. A Tomáš Macháč prohrál i svůj druhý zápas po zdravotní pauze. Ve Winston-Salemu podlehl hráči ze čtvrté stovky žebříčku Rodgeringovi 2-6 a 6-7. My jsme Český rozhlas Pardubice, chystáme další zprávy na 7:30, 3 minuty zbývají do 7:15, je středa 26. srpna. A teď se dozvíte taky to, že po 20 letech končí státní podpora pro bioplynové stanice, které produkují elektřinu anebo teplo. V Česku je jich přes 500. Nový systém naopak počítá s příspěvky na výrobu biometanu. Takových stanic je zatím 14. Někteří provozovatelé změnu technologie nezvládnou. Byla by moc drahá anebo složitá. Hrozí jim proto, že výrobu utlumí, případně zastaví úplně. Reportér Josef Kopecký k tomu zjišťoval podrobnosti.
1: To je úplně to nejdůležitější.
2: No, tak bylo 5,5 milionů.
1: Motor bioplynové stanice.
3: Každý den skrmíme 22 tun zbytků z těch jám, kukuřice a senáž.
4: Pro zemědělské družstvo Agrolibo Měřice je bioplynová stanice klíčová. Vyrábí elektřinu pro kravíny, sušičku obilí, teplo ohřívá vodu. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
5: Pro nás není tak jednoduchý, my jsme daleko, středotlak je někde u Hrbokova, což je 7 km od sebe přes hlavní silnici, přes lesy, takže u nás přechod na biometan nepřichází v úvahu.
4: Právě zemědělci provozují většinu stanic v Česku. Nový evropský model podpory obnovitelných zdrojů praxi výrazně změní, jak vysvětluje Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
6: Dnes je už cílem důrazná kontrola emisní stopy vyráběné energie. To znamená potom odklon od cíleně pěstované biomasy směrem k vedlejším produktům, druhotným surovinám a odpadům.
7: To je vlastně plný TKD.
8: Pod náma je ta směs, kterou promícháváte a ono to pracuje.
4: Liboměřické družstvo ve stanici zpracovává vlastní vstupy. Ven posílá elektřinu, na které utrží zhruba 20 milionů korun ročně, říká vedoucí služeb Radomír Petr.
9: My spotřebujeme cca 15-17% elektřiny a zbytek dodáváme do sítě.
4: Podle Jana Štambaského jsou nastavené podmínky zvládnutelné. Zároveň ale potvrzuje, že některé stanice skončí.
6: Podmínky těchto programů jsou celkem přiměřené, ale základním problémem je fakt, že vždycky musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
4: Liboměřicím vyprší licence za 2 roky.
5: S tím ale souvisí samozřejmě už osevní plán na rok 2027, protože musíte podle toho zasejt kukuřici, kterou potřebujete do bioplynové stanice. Pojedeme na poloviční výkon, aby jsme zásobili elektřinu naše střediska, které na tom jsou postavené, a uvidíme, co dál.
4: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: ještě jeden tenisový výsledek přihodíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty po 7:45. Tenistka Darya Vidmanová navázala na turnaj v Monterey na úspěšnou kvalifikaci a v úvodním kole porazila Australanku Birelovou 7-6 a 6-3. Tak gratulujeme. A teď jeden hudební tip, který se týká úterý 1. září. O 15:30 odpoledne začíná na nádvoří zámku v Pardubicích exkluzivní koncert Českého rozhlasu Pardubice a na něm vystoupí Michal Hrůza. Taky tam bude JK Band a Václav Toberman, který bude hrát a zpívat na přání. Rozhodně doporučujeme tuhle akci, vstup je na ní zdarma, to je důležité podotknout. Atmosféru příprav a pozvánku na další akce a výstavy na Pardubickém zámku přiblíží ještě před koncertem mezi 15. a 16. hodinou přímý přenos v našem vysílání. Tak se těšíme na zámku v Pardubicích v úterý 1. září, budeme mít koncert. Za chvíli tady na našich vlnách zaspívá Věra Martinová.
1: Počasí.
0: Dnešek bude oblačný až zatažený v Pardubickém kraji, místy se objeví občasný déšť nebo přeháňky, spíš to bude na horách, později odpoledne a večer bude srážek ubývat. Množství dnes bude do 5 mm, teploty 19 až 22, v 1000 metrech mezi 13 a 16 stupni Celsia. Rozptylové podmínky čekáme většinou dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 7:30 a je tady ranní soutěž, ve které můžete získat VIP vstupenku až pro 5 lidí na 3. mezinárodní výstavu minerálů. Bude v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a to 5. září od 8:30 do 16 hodin. A ke vstupence ještě získáte minerál achát. Před 70 lety vyšlo první číslo německého časopisu pro mladé. Původně vycházel v nákladu 64 000 kusů a do roku 1959 nesl podtitul Časopis pro film a televizi. Jeho fenomenální úspěch přišel až v 60. letech, kdy se přeorientoval na populární hudbu. Vždycky věděl, jak přijít s něčím novým, ať už to byly plakáty hvězd v životní velikosti, autogramy a jejich nálepky, barevné fotoromány a nebo čtenářské ceny o to pro nejpopulárnější umělce. Nechyběla ani anonymní poradenská rubrika z oblasti dospívání a intimních vztahů mládeže. Jak se časopis jmenuje? Zavolejte nám to na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Kdo pak je na telefonu? Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Jitka ze Žemberka.
0: Tak paní Jitko, znáte odpověď?
1: Tak já zkusím, jestli to není Bravíčko, bravo.
0: A my říkáme taky bravo, protože jste odpověděla správně a výhra je vaše, tak gratulujeme.
1: Děkuji, díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Hezký den, nasledanou.
0: Postupem času se rozšířilo Bravíčko za hranice Německa, nejdřív v originální verzi a později i v jazykových mutacích. Populární bylo svého času v bývalé NDR i dalších socialistických zemích, včetně Československa, kam se dostávalo různými neoficiálními cestami. A první československé Bravíčko se objevilo na stáncích v roce 1991, poslední v roce 2015. V Německu Bravo dál vychází jako měsíčník. Tak tolik jedno výročí a teď už píseň Hraboše a Dan Barta.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: A my už nabízíme další zprávy, které připravil Ota Gutwir. Přejeme hezké ráno, je 26. srpna.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Přemošnici znovu rozšíří kamerový systém. Pod dohledem jsou hlavně místa, kde se pohybuje víc lidí. Centrum a náměstí, sídliště nebo nádraží. Radnice objednala další kamery, celkem jich tak bude víc než 60. V Pardubicích chystají novou cyklostezku u koupaliště Cihelna. Přibližně 550 metrů dlouhá trasa povede po dnešní polní cestě podél slepého ramene Labe. Propojí stávající cyklotrasy směrem do centra s připravovanou stezkou podél severovýchodního obchvatu. Město teď vybralo projektanta, který připraví dokumentaci ke stavbě. Zastupitelé Hradce Králové schválili převod areálu kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota převáděných pozemků a budov v kempu je 208 milionů korun a město převod učiní formou vkladu majetku do základního kapitálu. Návrh na změnu rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat dnes ráno. Debatu večer po víc než 10 hodinách přerušili. Novelu zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdili stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnice mezi Žamberkem a Kláštercem nad Orlicí.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut a bude 7:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 26. srpna. Můžeme se podívat do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Na 6 místech v Pardubickém kraji vznikají automatické sčítače dopravy. Ředitelství silnic a dálnic díky nim získá přesná data o provozu na vytížených silnicích. Během instalace musí řidiči počítat s kyvadlovým provozem. Jde o silnici 1/37 v Čeperce a Draškovicích, na 1/2 ve Valech, na 1/17 v Podhořanech a Hrochovětínci i na 43 v Březové nad Svitavou. Práce jsou plánované postupně a hotové by měly být do druhé poloviny září. Data můžou ŘSD pomoct třeba při plánování dopravních opatření, úpravách komunikací a nebo zvyšování bezpečnosti. Zároveň můžou upozornit na místa, kde je provoz moc vysoký, a nebo kde dochází k překračování rychlosti. Informuje o tom regionální deník.
1: Úředníci ve Vysokém Mýtě kvůli velmi nízkým průtokům zakázali odběr vody z toků a rybníků. Opatření platí s okamžitou účinností až do 30. září a týká se všech obcí ve správním obvodu Vysokého Mýta. Podle vodoprávního úřadu jsou většinou průtoky výrazně podprůměrné a hladiny se delší dobu pohybují na úrovni hydrologického sucha. Vyhláška uvádí omezení obecného nakládání s povrchovými vodami a omezení odběru povrchových vod dle platných povolení je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Stejné opatření vydal před pár dny i vodoprávní úřad v Lanškrouně, připomíná Mladá fronta Dnes.
0: A deník N se věnuje chystaným změnám ve vedení dvou klíčových českých tajných služeb. Civilní rozvědku, tedy Úřad pro zahraniční styky a informace, povede od října diplomat a bývalý zpravodajec Miroslav Toman, nahradí Vladimíra Posoldu. Podle 3 zdrojů redakce se jeho rezignace připravovala několik měsíců. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO taky uvažoval o tom, že by civilní rozvědka přestala spadat pod ministra vnitra a přešla přímo pod úřad vlády. Další personální rozhodnutí čeká kabinet u Bezpečnostní informační služby. Druhý mandát Michala Koudelky skončí v únoru. Ten prosazuje nástupkyni zevnitř BIS, která by zachovala kontinuitu ve vedení kontrarozvědky.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Za minutu bude 7:45, středa 26. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Příští rok to bude 100 let, co začalo v Pardubicích dláždění Jánovy ulice. Ta byla původně řečištěm, které bylo v roce 1910 zasypané a přeměněné na ulici. 17 let se tam jezdilo jenom po udusané hlíně a změna nastala až v roce 1927, takže je to přesně 99 let. Co pak dalšího se stalo 26. srpna, tak třeba v roce 1972 to bylo 5:55, kdy za značné pozornosti a velké přítomnosti pardubických občanů odstřelem byla provedena z komunikačních důvodů demolice nejstaršího pardubického hotelu Veselka, stával v místě dnešního výškového domu Magnum na třídě Míru. A ještě zmíníme rok 2002, kdy rozdrtili hokejista Jágr týmu v exibičním zápase domácí tým Pardubic 11-2. Hokejová show se nehrála jenom pro pobavení fanoušků, ale měla pomoct. Celý výtěžek ze vstupného putoval postiženým katastrofálními záplavami. Teď pojďme na aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek přinesla i srážky do Pardubického kraje. Teploty byly nejčastěji mezi 12 a 15 stupni Celsia a s těmi srážkami určitě musíme počítat i přes den. My teď voláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tam má službu pan Imrich Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Bude dnes pršet?
2: Bude pršet, ale bude to spíš jenom na tom severu kraje, hlavně na horách. Tam nějaký přánky nebo nějaký slabý déšť by se mohl vyskytnout v těch nižších polohách, tam asi toho moc nebude. Ty maximální teploty ale budou ještě chladné, podobné jako včera, do nějakých 21, 22 stupňů. Postupně potom v odpoledních a večerních hodinách i na horách ty strážky začnou postupně ustávat. Vítr slabý, místy mírný z východních směrů 2-6 metrů za sekundu. Rostové podmínky dobré a biostupné číslo 1 mírná zátěž.
0: Té oblačnosti v noci už ubyde?
2: Ano, v noci už ubyde, bude polojasno až oblačno, krávu se nám vím, ještě můžou vytvořit mlhy, ty nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, ale někde v údolí může být chladněji kolem 9. A zítra přes den polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, bude to bez srážek a maximální teploty nám vyletějí nahoru 26 až 29 stupňů a vítr slabý, postupně mírný z východních směrů opět 2 až 6 metrů za sekundu, bude večer slábnout. Ještě musíme počítat s těmi vysokými teplotami v pátek. Tak tam bychom se mohli dostat na tropickou třicítku, nějakých 31, možná polabí i 32 stupňů a postupně by nám přibývala oblačnost na frontě, která by nás přecházela zpátka na sobotu, takže potom v noci tam by se vyskytl nějaký déšť nebo přehánky. V sobotu ještě ráno by se nějaký slabý déšť mohl vyskytovat, ale postupně by potom ty srážky ubývaly a za to frontou by se nám ochladilo. Takže v sobotu zatím vypadají teploty nějakých 25, ale v neděli píše nějaký polojasno oblačno bez srážek a teploty by se mohly opět vyšplhat někam k 27 stupňům.
0: Tak tolik meteorolog Imrich Drapák. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme vám pěknou středu. Naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Bravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Bývalé hokejbalové zázemí ve Svitavách Lánech prošlo modernizací za 600 tisíc korun. V centrální evidenci je podle komory veterinářů zatím zhruba 145 tisíc psů. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1 a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Bývalé hokejbalové hřiště ve Svitavách Lánech má nové zázemí. Tamní středisko volného času ho převzalo od města a během léta ho za zhruba 600 tisíc zmodernizovalo. V budově jsou teď nové šatny, dvě klubovny i kuchyň, říká ředitel střediska Ondřej Komůrka.
2: Primárně bude sloužit tato budova třem subjektům, středisko volného času Tramtárie, potom tam budou mít své zázemí skauti ze Svitav a také sloupičový oddíl, který tam má své hřiště, takže ten to bude využívat také.
1: Zastupitelé Hradce Králové schválili návrh smíru v soudním sporu s firmou ABD Invest. Kontrakt týkající se přestavby zimního stadionu město uzavřelo v roce 2006, spor trvá od roku 2012. Společnost po městu původně požadovala 248 milionů korun. Podle návrhu schváleného zastupitelstvem má Hradec firmě zaplatit 35,5 milionu. Spor pravomocně skončí, pokud podmínky přijme i druhá strana, doplňuje primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
3: My 250 milionů korun nebereme jako legitimní požadavek, vycházíme z našich vlastních analýz a vycházíme i z toho, že chceme opravdu projevovat dobrou vůli a s ABD se domluvit a ten mnoha letý šílený dlouhodobě se táhnoucí spor prostě ukončit.
1: Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek, jde zhruba o několik stovek korun. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Sport. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro play-off nepřemýšlí.
4: Ještě před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí, nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás popřípadně připadá. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno a zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, k večeru a odpoledne budou srážky ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrutimi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí obnovili provoz české vrtulníky působící v Polsku. Je středa 26. srpna, krátce po 8. hodině. Naše pozornost bude za chvíli zaměřená na silnice v Pardubickém kraji, protože tady bude mluvčí ředitelství silnic a dálnic

0: můžete zavolat do zelené vlny, a to na číslo 800 553 553. V případě, že narazíte na nějaké komplikace, tak můžete informovat i ostatní řidiče. Další vydání zelené vlny pro Pardubický kraj uslyšíte přibližně za 20 minut, tedy hned po zprávách po 8:30. Teď zbývají 3 minuty do 8:45. Český rozhlas Pardubice vás zdraví ve středu 26. srpna a na silnicích ještě zůstaneme, konkrétně se podíváme do Čankovic s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou, ale nejenom tam.
1: Na konci minulého týdne jsme u Čankovic na 2-kilometrovém úseku silnice 1/17 mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem zahájili opravu povrchu komunikace. Během prací obnovíme asfaltový kryt vozovky, upravíme příkopy, instalujeme nová svodidla a obnovíme dopravní značení. Součástí stavby bude také výstavba dešťové kanalizace se spoluúčastí obce Čankovice. Pro práce je nezbytná úplná uzavírka komunikace, která je v plánu do poloviny prosince. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedená přes Moravany. Nákladní doprava musí jet přes dálnici D35, Dašice, Pardubice a Chrudim.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 26. srpna. Ve čtvrt na 9 se podíváme na dnešní počasí. Má být v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami, spíš to vypadá na horách. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teplotní maxima 19 až 22, v 1000 metrech mezi 13 a 16 stupni Celsia. Co všechno víte o žížalách? Své znalosti můžete už za chvíli porovnat s Martinem Písaříkem, protože tady bude další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak těžko říct, co Miroslav Hruba neví o žížalách. Co víš? Pěkné ráno.
2: Vím o žížalách to, že sníst žížalu není důkaz hrdinství, ale důkaz toho, že si čuně.
1: Tak, neskoušel jsi to nikdy.
2: Ne.
1: Tak žížalky si dáme za chvíli. Co bude u tebe po deváté?
2: Tak budeme opakovat téma, které zaznělo už v dobrém ránu, a to je ten přípravný týden učitelů ve školách. Kdo to neslyšel, ten se to může naladit právě v dobrém dopoledni. A budeme se věnovat i oděvní bance. Ta představí projekt Obleč Pardubice, který se zaměřuje na sběr, další využití a recyklaci textilu. No a v radioporadně naším hostem bude finanční poradce Radek Šejvl. Tentokrát se zaměříme na pojištění bytů, domů a domácností, také na takzvané vinkulace, životní pojištění a všechno, co by vás ohledně pojistek mohlo zajímat.
1: Případné otázky pište na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Zpívat budou Adam Ďurica, Ema Drobná, Miroslav Hruban. Po deváté, naslyšenou.
2: Hezké ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Servis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Otak Utvirt, aktuální zprávy. Hezkou středu přejeme. Půl deváté.
8: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
9: Krouna na Chrudimsku zakáže vjezd do areálu základní školy. Omezení má zaručit bezpečnější pohyb dětí v blízkosti budovy. Ke škole budou smět zajíždět jen řidiči s povolením obecního úřadu. V Ronově nad Doubravou zjednosměrní několik ulic. Radnice chce upravit provoz v blízkosti nádraží, kolem centra i v části města u Nového Rybníka. Nové značení má zjednodušit dopravu a zlepšit orientaci řidičů v zástavbě. Policie v případu zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům 46 milionů korun, se podařilo v zahraničí zajistit asi 5 milionů korun. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Předseda Evropské rady Antoniu Košta dnes navštíví Litvu a Lotyšsko. Ve Vilniusu se setká s litevským prezidentem, v lotyšské Rize zase s premiérem. Hlavními tématy setkání budou obrana, konkurenceschopnost nebo rozšíření Evropské unie. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
9: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou stále, ale platí uzavírka silnice 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Chrudimští výsadkáři chystají na víkend den otevřených dveří, tak se o něm dozvíte víc za malou chvíli.
8: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Že obecně je to den plný zábavy a věřím tomu, že přijde co nejvíc lidí.
1: Výsadkáři jsou pro veřejnost možná trochu tajemná jednotka. Jak vypadá ten váš běžný pracovní den? Co tak děláte?
0: Je to série různých výcviků, záleží v jaké fázi roku jsme. Připravujeme se na zahraniční hotovosti, po případě úkoly, které nám jsou zadány. V podstatě záleží, ve které fázi se i třeba konkrétní voják nachází. Pokud je to nováček nebo už ostřílený hoch, tak v podstatě každý z těch lidí potom má úplně jiné úkoly a patří trošku jinam. Ale je určitě čas na to, aby si srovnali ty dovednosti a spolupracovali jsme takhle dohromady.
1: Není ten den otevřených dveří takovým prostorem odstranit třeba určité mýty, které si může vytvářet veřejnost o vaší práci?
0: Určitě, a tím bych i rád vaše posluchače vyzval, pokud přijdou, tak určitě se můžou zeptat našich výsadkářů na tu běžnou službu, co obsahuje, jak si jim líbí, co je motivoval například vstoupit i do armády konkrétně ke 43. výsadkovému pluku. Takže určitě chceme tyhle mýty odstraňovat a otevřít se té společnosti více.
1: Jedním z letošních lákadel je určitě nové lehké útočné vozidlo, které tady máme na takovém propagačním předmětu, který jste přinesl. Tak nám můžete představit, co to je za stroj?
0: Ano, je to vlastně nové útočné vozidlo Flyer 72 Heavy Duty, který jsme v rámci spolupráce s americkou vládou dostali. Těch vozidel je konkrétně 46 a jedno z vozidel vám můžeme ukázat, pokud přijdete na den otevřených dveří a vidět to zblízka. V podstatě je to pro nás novinka a rádi bychom ji prezentovali.
1: Budou k vidění i seskoky?
0: Určitě. Po celý den budou vidět padákové seskoky na kulatých vrchlících, na padácích typu křídlo a bude tam spousta i dalších věcí, které budou k vidění, statické, dynamické ukázky. Máme tam vlastně připravené dvě dynamické ukázky, kdy, a to bych nerad prozrazoval, ať ty návštěvníci přijdou, bude se jednat určitě o efektivní způsob naší ukázky výsadkářů jako dovednosti.
1: A co děti? Budou tam mít taky nějaký svůj program, nějakou možnost zabavit se?
0: Rozhodně, a je tam bude tam vytvořena dětská zóna, takže určitě děti i v kočárcích si přijdou na své minimálně. Každopádně ještě bych rád možná i zmínil to, že ten den i pro ty děti už může začít tím charitativním během, ke kterému se určitě dostaneme, ale dětská zóna bude určitě připravena.
1: Ještě zmíníme i síň tradic, to mě taky zaujalo. Jak je to důležitá součást pro výsadkáře vnímat tu historii jednotky a vědomí, že navazujete na generace před vámi?
0: Pro nás výsadkáře je to důležitá věc. Je to pro nás vlastně věc, na které, nebo od které pokračujeme. A právě ta síň tradic, protože náš den otevřených dveří má i podtitul a je to 79. výročí výsadkových jednotek. V podstatě je to věc, kdy my jako výsadkáři se hrdě hlásíme například těm válečným operacím k výsadkům do Československa a potažmo potom ten nástup toho výsadkového vojska. A v podstatě ta síň tradic, a to bych rád tady i zmínil, že se nenachází na té vojenské části letiště, nýbrž v kasárnách, ale určitě, když návštěvníci zamíří přímo do toho areálu vojenského letiště, tak budeme mít vytvořenou kyvadlovou autobusovou dopravu právě do areálu kasáren, takže není problém navštívit v určitých hodinách tu naší síň tradic, kde rozhodně určitě se zabaví i ty nejmenší. Je tam spoustu obrázků, minimálně, kdo ještě neumí číst. Máme tam i například zbraně, které se mohou prohlédnout, a plus samozřejmě i moderní historii, a to jsou zahraniční operace chrudimských výsadkářů.
1: Dostáváme se teď už i k harmonogramu celé akce. Jak to vypadá časově? V kolik máme dorazit?
0: Takže den začíná trošku dříve, je to v 8 hodin registrací v klášterních zahradách pro charitativní běh, v 9 hodin je samotný výběh, s tím, že ten běh je zhruba nějakých 3 kilometry. Není to závod, je to opravdu o tom, aby jsme se potkali, aby jsme podpořili Vojenský fond Solidarity a následně vlastně cíl je už v

0: samotné vojenské části letiště. A od 10 hodin potom se rozběhne naplno ten samotný program. Takže krásně to na sebe navazuje, pokud lidé budou mít čas, tak tam můžou strávit pěkné dopoledne i odpoledne.
1: Tak to byl tip na sobotu, ke kterému se ještě určitě vrátíme za malou chvíli, abychom víc probrali třeba i ten změněný běh na podporu vojenského fondu Solidarity a povídáme si tady o dni otevřených dveří. Na tuto sobotu 29. srpna to plánuje Chrudimský 43. výsadkový pluk a naším hostem je tiskový mluvčí Marek Ouhrabka. Za chvíli pokračujeme.

0: Pokračuje rozhovor na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Naším hostem je tiskový a informační důstojník kapitán Marek Ouhrabka. Povídáme si o sobotní akci, která bude u výsadkářů v Chrudimi, a to je Den otevřených dveří. Můžete tam zavítat. Kdo neslyšel první část rozhovoru, najde ji zpětně na našem webu. Ale dostaneme se teď trochu podrobněji k běhu, který je taky součástí toho sobotního dne. Všechno to vlastně otevře, jak jsme tady o tom mluvili. Je to, pokud počítám dobře, 12. ročník toho běhu na podporu Vojenského fondu Solidarity.
1: Ano, přesně tak. Je to 12. ročník, vlastně ta historie sahá do roku 2014, váží se to pochopitelně i s tragickou událostí, která se stala tehdy v Afghánistánu, kde vlastně 4 vojáci, z toho vlastně 3 byli chrudimští výsadkáři, přišli o život, a tím vlastně i vzniknul ten samotný Vojenský fond Solidarity na pomoc nejenom těm vojákům, veteránům, ale i těm rodinám. Tam je vlastně ta hlavní myšlenka toho, té pomoci. A ten samotný běh, není to závod. Každý, kdo se účastní, dostane za doběhnutí nebo i dojítí do cíle takový jako certifikát. A rozhodně určitě od 8 hodin přijít už na tu registraci, protože je tam i možnost se potkat už s těma lidma. Ona se za ty roky už vytvořila poměrně dobrá komunita a lidé si tam určitě jako mohou nejenom potkat už s těma výsadkářema, ale zároveň i si projít vlastně tu trasu ze srdce Chrudimi, v podstatě z těch klášterních zahrad až na tu vojenskou část. Ta trasa je asi 3 kilometry, není to nic náročného. Po celé cestě vlastně budou stát naši vojáci jako pořadatelé a budou určitovat i ten směr, takže nikdo ani nezabloudí. A v podstatě i ty rodiny s těma kočárkama si tam přijdou na své.
0: Při té akci bývá početná účast? Zajímá veřejnost tento běh? Chodí hodně lidí?
1: Ano, je to v podstatě, jak bych to nazval, ta solidarita, ta od jakoby lidí, kteří jsou mimo tu armádu, je jako velká. A jsme rádi, že vlastně v rámci toho se každý z těch účastníků při té registraci může svým příspěvkem věnovat právě Vojenskému fondu Solidaritu nějakou částku, která je pak právě použita na tady ty případy, které jsem třeba i ty fatální zmiňoval, ale jsou to i třeba příběhy, kdy jsou i vojáci nebo ty veteráni, protože mu ty rodiny v nelehké situaci, takže určitě tyhle věci jako lidi zajímá.
0: Mm-hmm. A ještě se můžeme podívat až do Jihlavy, protože i tam budete pomáhat 5. září a budete pomáhat hokejem. Co to je za akci?
1: Ano, to je krásná akce, je to ryze naše chrudimská akce, kdy vlastně jsme vytvořili partu hokejistů a po dohodě s HC Dukla Jihlava, která má vlastně vojenskou historii, tak jsme se domluvili už vlastně na 2. ročník zápasu benefičního a vždycky vybíráme na konkrétní pomoc. Letos ta pomoc jde na našeho bývalého příslušníka a jednoho syna vojáka z Jindřichova Hradce. Mm-hmm. Takže těm budeme pomáhat, tím hokejem budeme taky rádi, pokud se naplní Horácká aréna, a je tam samozřejmě obdobně připravená i prezentace chrudimských výsadkářů, takže statika, nebo respektive statická ukázka, dynamická ukázka tam také proběhne.
0: A závěrem bychom ještě zdůraznili posluchačům, co je bude čekat už tuto sobotu, tedy Den otevřených dveří, právě u 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Asi byste si přáli pěkné počasí, aby bylo. Jaké je ideální počasí na tu akci podle vás?
1: No, jak se říká v Chrudimi vlastně, že špatné počasí neexistuje, existuje akorát, že se špatně člověk oblékne, ale přáli bychom si, aby bylo teplo, ale ne vedro, a pokud bude někde kolem těch 24 stupňů, jak to bude jako ideální.
0: Tak uvidíme, není to úplně vyloučené, když jsem se tak díval předběžně na předpověď, tak by vám to mohlo být tohle přání, tak doufejme, že bude povedený i letošní Den otevřených dveří, který tedy nachystal 43. výsadkový pluk v Chrudimi, o kterém nás teď informoval tiskový a informační důstojník kapitán Marek Ouhrabka. Tak díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a uvidíme se v Chrudimi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí má být hotový ještě před Vánocemi. Stavbu ale může zkomplikovat počasí. Vrtulníky Venom a Viper se znovu vrátili do provozu. Poslanci budou hlasovat o prezidentském vetu novely o rozpočtových pravidlech. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy přehánky teploty až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by měl být hotový ještě před Vánocemi. Dělníci teď pracují na konstrukčních vrstvách celé trasy a pokládají asfalt. Stavba pokračuje podle harmonogramu. Její dokončení v plánovaném termínu ale může ovlivnit počasí, říká ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Ještě hodně práce má zhotovit z hlediska dokončení těch mostních konstrukcí, kde teprve teďka některé mostní konstrukce dodělává z hlediska nosný asfalty vybavení. A to všechno samozřejmě zabere spoustu času a do těch Vánoc jsou pouze 4 měsíce. To znamená, na ty práce bude potřeba, aby bylo skutečně průběhu podzimu hezky, aby nebyl nějaké dlouhodobé deště.
0: Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výše jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele Národního parku Petra Moravce se sazebník zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
3: Pokud je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
0: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidi se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard. Letos má být 310 miliard. Příští rok plánuje Schillerová ještě vyšší. Zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
4: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
0: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace neakceptovatelné. Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zahynulo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. Skoro 40 lidí zůstávají v nemocnici. Informovali o tom agentura TASS a Reuters. Hasičům se už plameny podařilo uhasit. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných, včetně 9 čínských občanů. Požár vypukl včera, jeho příčinu agentury neuvedly. Podle gubernátora oblasti obyvatelům nehrozí ekologické nebezpečí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 1/17 u Podhořan u Ronova v zatáčce je nákladní auto mimo silnici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. D35.
5: 9 hodin, k tomu 4 minuty a to je chvíle, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice startuje Dobré dopoledne, to dnešní středeční má datum 26. srpna a rovnou můžu připojit jméno dnešních oslavenců, jsou to Luďkové a také Luďky, tak posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k svátku. Hlavní prázdniny, kterým dokonce zbývá opravdu už jenom pár dní, bývají mimo jiné i obdobím letních brigád, přivydělat si chtěl kdysi také herec a moderátor Alfred Strejček a tak honil štěňata. Díky našemu archivu za chvilku uslyšíte, co všechno nám k tomu před lety řekl. Začínáme tedy opět tradičně špetkou humoru, ale samozřejmě nabídneme i témata vážnější. Tričko, bunda nebo boty můžou po vyhrazení z šatníku sloužit dál. Třeba pardubická charita zachovalé oblečení třídí a poskytuje lidem

0: Obrázek oblázek brontosauři pro zpříjemnění středečního dopoledne, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A další zpříjemnění v podobě špetky humoru bude následovat hned teď, když se jako host zábavného pořadu ocitnete hned vedle pivovarského Sládka. Notabene ve městě piva téma k hovoru je na snadě. Před lety se mu v našem studiu nevyhnul herec a moderátor Alfred Strejček.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možno si dát ani každý den. A pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku. Pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát

taky ucucával ty pěny, taky jsem nechápal, co. Tatínkovi na to může chutnat i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv. Tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do Smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honili předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo, a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, krásnou středu přejeme do celého Pardubického kraje, možná ještě dál, pokud nás posloucháte třeba prostřednictvím internetu. Vyrazené oblečení lidé na Pardubicku poctivě třídí a posílají dál. Potvrzuje to průzkum oděvní banky, který ve městě uspořádala. Kromě kontejnerů lidé nepotřebné věci často darují příbuzným a známým, prodávají je anebo vyměňují. A protože způsobů, jak oblečení využít i po vyřazení ze šatníků, je víc, oděvní banka je nově představuje na webu Obleč Pardubice. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: My máme plné regály v sociálním šatníku a že když nám něco chybí, tak na sociální sítě dáme výzvu, že třeba chybí pánské oblečení, okamžitě do několika dnů doplníme.
2: Říká ředitelka oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.
1: Potom všechny neziskovky nejen ve městě, ale i v okrese se mohou domluvit a přijet si do sociálního šatníku a vybrat si tam jednak potřebné oblečení pro sociálně slabé rodiny.
2: Charita má po městě 12 červených kontejnerů. A každý měsíc z nich sveze 3 až 5 tun textilu. Dobrovolníci nejprve oblečení vytřídí a zachovalé věci pak přes sociální pracovníky posílají k lidem v těžké životní situaci.
1: Člověk má dobrý pocit, když věc, kterou už nepotřebuje a je funkční, tak se může rozdělit a může jí dát člověku, který si ji nemůže dovolit. To si myslím, že tady opravdu obyvatelé města Pardubic objevili a velmi dobře to funguje.
2: Že jsou lidé v Pardubicích v třídění oblečení zodpovědní, potvrzuje také průzkum projektu Obleč Pardubice. Téměř 2/3 dotázaných uvedli, že když vyřazují oblečení, nejčastěji ho dávají do kontejneru na textil. Do směsného odpadu ho vyhazuje 13% lidí. Projekt spustil také web, který shromažďuje informace o sběrných místech, neziskových organizacích nebo opravnách, vysvětluje ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
3: Je to vlastně rozcestník. Zadáte si tam svoji adresu a ukáže se vám, která místa jsou vám nejblíže, kdo bere jaký typ sortimentu, ať už je to textil, případně jestli to jsou třeba opravné a podobně.
2: Součástí webu jsou i praktické rady pro dárce oblečení.
3: To oblečení, které dávají do těch červených kontejnerů, má být čisté, nepoškozené, protože je určeno pro osoby v nouzi tak, aby nebyly sociálně vyloučeni a ještě se ta propast neprohlubovala tím, že dostanou nějaké poničené špinavé oblečení.
2: Do textilních kontejnerů můžou lidé kromě oblečení dávat také boty nebo kabelky. Obuv je dobré svázat tkaničkami k sobě, aby páry zůstaly pohromadě. Všechny věci by zároveň měly být suché a zabalené v pytli. Kromě charitních kontejnerů fungují v Pardubicích také bílé kontejnery. Textil z nich se dál zpracovává a vznikají z něj třeba lavičky nebo další vybavení do ulic. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Krásné středeční dopoledne přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Jakými různými názvy lze pojmenovat půlce? Tak to nám teď řekne jazykovědkyně Dagmar Magincová. Poslechněte si to.
1: Letní prázdniny utečou žel hodně rychle, ale ještě o něco rychleji se v létě promění pulec v žabku. To pojmenování pulec prý původně patřilo rybě vrance, protože má taky velkou hlavu. A snad je to zkrácení složeného slova palohlavec, kde ta první část pala znamenala palice. A nebo to bylo ještě jinak. A mistr klaret si kdysi po svém upravil latinské slovo pulus, znamenající zárodek, mládě. Lidově se ovšem pulcům říkalo i hlaváč, chvostal, pucl, špruček nebo třeba podle slovenštiny žabrounek. U sousedů je žubrienka doložena od 17. století, původně jako žaburienka od slova žába.
0: Tak to byla jazykovědkyně Dagmar Magincová, která nám zítra řekne o původu a významu slova sak. Teď už opět písničky, které nestárnou a obstarají je Karel Gott nebo skupina Olympic. Dál přejeme hezké středeční dopoledne s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Za chvíli nás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice čeká zámecké léto, naše letní putování po hradech a zámcích, spojené také se soutěží o pěkné ceny. Tentokrát se vypravíme na zámek Častolovice, ale ještě předtím nesmí chybět babské radiárky Vykoupilové. Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? No tak poslechněte si to a nejenom to, i další osvědčené triky.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu nasekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze Zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti už stříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, s nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací to, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste nebo třeba perete
1: ne,
0: jako
1: nebyl
0: typ?
1: Jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Šternberkové.
0: Šternberkové. Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má... Špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před desátou se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Radní v Ústí nad Orlicí vybrali firmu, která dokončí přístavbu domova seniorů. V prvním půlroce stouplo zadlužení Čechů o 16%. Švýcarsko by mohlo ještě víc zpřísnit svou neutralitu. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Rada města v Ústí nad Orlicí vybrala firmu, která za zhruba 140 milionů korun postaví přístavbu domova seniorů. S pracemi na konci roku 2024 začala jiná společnost, která ale nenaplnila termíny ani postup prací a město s ní rozvázalo smlouvu. Tím přišlo o dotaci 80 milionů korun z Národního plánu obnovy. Teď chystá menší projekt. Smlouvu se zhotovitelem ale ještě musí schválit zastupitelé.
3: Nový pavilon domova seniorů měl být původně pětipodlažní s kapacitou pro 50 klientů. Náhradní projekt počítá se 4 podlažími a nabídne 34 až 38 lůžek. Pokud se podaří výběrové řízení bez problému ukončit, mohlo by město předat staveniště v říjnu a práce by pak měly být hotové do poloviny roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: V Pardubicích chystají novou cyklostezku u koupaliště Cihelna. Přibližně 550 metrů dlouhá trasa povede po dnešní polní cestě podél slepého ramen Labe. Propojí stávající cyklotrasy směrem do centra s připravovanou stezkou podél severovýchodního obchvatu. Město teď vybralo projektanta, který připraví dokumentaci ke stavbě. Vodohospodáři z povodí Labe hlásí mírné zlepšení situace na řekách. Ukazatel sucha je teď na 24 ze 133 sledovaných profilů. Před 2 týdny jich bylo 62. Průtoky se ale na většině toků drží nízko a některé dál klesají. V Královéhradeckém kraji je pod hranicí například Tichá Orlice u Malé Černé. Kvůli nedostatku vody navíc dál platí omezení odběrů třeba z náhonu Alba na Rychnovsku.
4: Situaci sice pomohly zlepšit srážky z posledních dnů, vody je ale v krajině stále málo. Problémem jsou především podzemní vody. Jejich hladina je podle povodí Labe mimořádně podnormální a nejhorší je situace právě v povodí Orlice a Horního Labe. Vodohospodáři proto očekávají, že průtoky budou v nejbližších dnech znovu pozvolna klesat. Pomoci by měly další srážky, které jsou podle předpovědi očekávané na konci týdne. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Zadlužení Čechů v prvním pololetí vzrostlo v meziročním srovnání o 16%, a to na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat bankovního a nebankovního registru klientských informací společnosti KRIF. Zvýšil se i objem dluhů, které lidé nesplácejí. Ten stoupl o 1/10 na víc než 37 miliard korun. Švýcaři v referendu na konci září rozhodnou, jestli schválí přísnější formu neutrality. Ta by vedení země znemožňovala uvalovat ekonomické sankce nebo spolupracovat s NATO. S návrhem přišli švýcarští konzervativci. Neutralitu podle nich podkopalo připojení země k protiruským sankcím. Návrh budí obavy z narušení vztahů se zbytkem Evropy. K případné změně se naopak kladně staví Rusko. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že Švýcaři si budou chtít stávající podobu neutrality zachovat. Země má neutrální status přes 200 let.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na došetřování dopravní nehody na silnici 1/17 nedaleko Podhořan u Ronova nehoda nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice, stále s vámi tedy i teď 4 minuty po 10, kdy vám přejeme pohodový poslech. Písničky, které nestárnou, jsou připravené. No a vidím tady Petra Spáleného, Petra Koláře, Marii Rotrovou, skupinu Tým a řadu dalších interpretů, kteří se tady postarají o muziku. Budeme soutěžit ve Věřte, nevěřte. Tento týden hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, jmenuje se Matky a dcery. Velký zájem o ní opět, takže už teď držím všem hravým palce. No a nabídneme třeba i návštěvu ve Stradouni, kde se slavilo, co přesně to se od nás dozvíte. A vydáme se i za učiteli. Těm už letní prázdniny skončily, začínají chystat nový školní rok. Třeba v Pardubicích přivítají příští týden v lavicích asi tisícovku prvňáčků. Další podrobnosti v reportáži už za pár minut. A Luďkům přejeme všechno nejlepší k svátku.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

Pravidelně vám v našem vysílání nabízíme tipy, kam můžete vyrazit za kulturou. Z té dnešní nabídky mě zaujala akce v sousedním Hradci Králové. Půjde o oblíbený opener koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem, který se od 20.30 odehraje na náplavce na Eliščině nábřeží. No a těšit se můžete na operní melodie Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany, Dvořáka a dalších autorů v podání Štefana Margity a Jany Šrejmika Čírkové. Jak jsem říkal, začátek je ve 20.30, ale o tom jsem úplně mluvit nechtěl. Chtěl jsem říct, že jedna akce se do naší nabídky nedostala, protože ani nemohla. Byla totiž pro uzavřenou společnost, a sice pro občany a chalupáře ze Stradouně, a to na oslavu pátečního zprovoznění dálnice, která vyhnala z obce, přes kterou léta vedl frekventovaný sjezd z D35 veškerý tranzit. Název tahle akce měla patřičný Slyšíte to ticho? I když právě na tamním hřišti v sobotu moc ticho nebylo, stoly se prý u zdejšího hřiště prohýbaly pod talíři jednohubek chlebíčků, zákusků, stanem vonil hovězí guláš, pivo teklo proudem a mnozí si připíjeli i něčím tvrdším. Panáky jediné byly za peníze, všechno ostatní platila obec. Sešla se tam opravdu celá vesnice, chvílemi prý skoro nebylo kam sednout, no a sám vím, že ve Stradouni za to umí opravdu vzít. A co se týká provozu, tak skutečně minimální. Takže chápu tu obrovskou úlevu, kterou tamní pocítili. Teď se na to též těší Hrušová, Cerekvice a hlavně Litomyšl, tedy na to, že se zbaví aut. S každým přibývajícím kilometrem dálnice D35 se na severní spojnici Čech s Moravou přesouvá část řidičů z brněnské D1. Litomyšl se kolon a hluku zbaví na trase dálnice do Svitav jako poslední, a to až někdy v létě příštího roku. Tak šťastnou cestu všem, kteří někam míříte, třeba po zmiňované D35. My vám k tomu zahrajeme, a nejenom k tomu, tady je další muzika.

0: středa 26. srpna. No, s posledním prázdninovým týdnem ožívají už školy. Učitelé se vrací do práce a připravují nový školní rok. Začne v úterý 1. září. Ladí se tedy rozvrhy, dělají se nástěnky, učitelé pro prvňáčky zdobí třídy, někde vítají i nové posily do týmu. V pohotovosti jsou také školníci a uklízečky. Že se vyučování nezadržitelně blíží, poznal i reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf na základní škole v centru Pardubic.
1: Já teď vstupuju do 1C na základní škole Štefáníkova a pracovní povinnosti teď tady čekají i učitelku 1. třídy Martinu Panušovou.
2: Jsou tady různě pomůcky, vlastně zatím to tady mám po krabicích, takže budu hodně vybalovat, budeme tisknout a laminovat a věšet, takže opravdu teďka máme týden co dělat a připravovat vlastně veškeré i podklady pro ty prvňáčky a dárečky, které dostanou.
1: Já teď tady vidím samozřejmě prázdné lavice, kolik těch dětí budete mít?
2: Tak v této třídě by mělo být 22 dětí a stejně tak vlastně podobně i u kolegyň, protože tenhle ten rok otevíráme 3 třídy.
1: Jak moc se na nové děti těšíte?
2: Těším se na ně moc. Bude to teda skok, protože teď jsem se rozloučila s 5. třídou, která přichází na 2. stupeň, takže teď to bude takový skok od těch páťáků k těm prvňáčkům, ale moc se na ně těším.
1: Spoustu práce teď tady ve škole mají i paní uklízečky. Pokud si dobře všímám, tak možná šlapeme teď po čerstvě setřené podlaze.
2: Mají tady spoustu práce, už tady byly vlastně v rámci prázdnin a připravovali to, aby prostředí tady bylo čisté a připravené. Teďka samozřejmě my tady ještě budeme tvořit, takže ta práce pro ně přijde ještě jednou, ale od takového toho největšího prachu a všeho, tak to už mají za sebou.
1: Prvňáčky letos tady ve škole čeká i novinka. V každé 1. třídě bude nově fungovat asistent pedagoga, říká ředitelka Renata Janecká.
3: Nastupují s tím, že by v těch třídách prvních měli zůstávat, to znamená, že vlastně ten asistent se specializuje právě na ty prvňáčky a je v hodině nebo v těch hodinách 20 hodin týdně v tom pracovním týdnu a vlastně pomáhá třídní paní učitelce s dětmi v kolektivu.
1: Do pardubických základních škol by 1. září mělo nastoupit 1075 prvňáčků. Podle informací magistrátu je to zhruba stejně jako v loni. Zpřísnění podmínek pro posuzování odkladů se projevilo v počtech nových dětí minimálně. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Památný strom nedaleko Horního Bradla, tedy Lípa z Lipky, je všeobecně známý. Do Lipky ho jezdí obdivovat lidé ze široka daleka. I my jsme se tam vydali v jednom z našich přímých přenosů spolu s Jitkou Slezákovou a zastavili jsme se také u místní zvoničky, která vznikla na počest památné lípy. Všechno nám vysvětlil místní patriot a majitel nedaleké usedlosti Michal Trpkoš.
1: Tento zvon byl vyzdvižen 30. dubna 2017 na počest Lipecké lípy, která v roce 2016 byla nejkrásnější strom České republiky a v roce 2017 obhájila třetí místo v Evropě, takže v podstatě u příležitosti těch oslav, které se tady konaly 30. dubna 2017, jsme vyzdvihli tento zvon.
2: Tak zazvoníme na počest našeho vysílání dopoledního.
0: Tak jsme udělali trochu pozdvižení v Lipce. No a pojďme se pobavit o samotném stromu, protože jenom ty rozměry na pohled, ty jsou úctyhodné.
2: A to by mohl pan Pražan?
3: Tak z pohledu historie je vlastně zdejší lípa starší než ty objekty, o kterých si povídáme nebo budeme povídat. Uvádí se její stáří asi 800 let a v obvodu ta lípa v dolní části má 9 metrů.
2: To je tedy úctyhodný rozměr. Vím, že si tady lidé zkoušeli ten strom obejmout, kolik lidí to tak zvládne.
3: No tak takový drobnější žen, jako jste vy, asi 9.
0: Tak my tady máme drobnější ženy, které by možná mohly na pomoci obejmout ten strom, i když teď...
2: A byli byste rádi, tak pojďte k nám. Vy jste tady turistky nebo místní dámy?
4: My jsme tady na kurzu jógy poprvé a moc se nám tady líbí a přišli jsme se samozřejmě taky podívat na krásnou lípu.
0: Kolují různé pověsti o lípě, o tom, že pod ní odpočíval Jan Amos Komenský, že tady snad i tábořil Žižka. Nevím, jestli to je pravda nebo ne, to možná pak, když tak potvrdí nebo vyvrátí tady náš historik. A také kolegové z rozhlasu tvrdili, že tady dokonce i straší nebo mají zvláštní pocity pod tím stromem. Tak co vy?
2: Jaké pocity máte? Pojďte všechny k nám pěkně.
5: Krásný pocity, protože je tady krásná příroda, lesy, nádhera.
2: A odkud jste? A jenom vaše křestní jména nám budou stačit?
5: Já jsem Blanka z Českého ráje pod Troskama.
6: A já jsem Štefa z Českého ráje pod Troskami.
7: A já jsem Blanka ze Semil.
2: A to jste nás překvapila teď. Tam máte taky krásně, ale co říkáte tady na ten místní kraj, na Lipku jako takovou, už jste určitě byli i někde v dalším okolí. Líbí se vám tady?
7: Je to krásný, byli jsme se podívali na v kempu, potom včera teda jsme jeli do Chrudimi, protože tam jsem taky nebyla, je to krásný město, krásný, na Seči.
2: No tak co byste řekli tomu, kdybychom zkusili tu lípu obejmout? Jo, tak jdeme do toho. Kolik nás tady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8: Dva metry máš rozpětí, no.
3: Ano, ano, záznam je pořízen.
2: A něco jsme zaslechli o pověsti, která se traduje tady?
3: Tak to spíš patří mimo záznam, ale říká se tady, pokud tu lípu objímají ženy, že do roka otěhotní.
2: Výborně, tak to jsme chtěli slyšet.
0: Na krásnou přírodu, užít si příjemné pocity a obdivovat nádhernou lípu z Lipky můžete samozřejmě i vy, za návštěvu to rozhodně stojí. Michal David je před námi, za chvilku zaspívá Petr Spálený a pomalinku se nám blíží i naše dopolední soutěž Věřte, nevěřte, tak se chystejte.

0: dáma při těle, Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a před námi Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: To je naše dopolední soutěž, ve které každý všední den můžete vyhrávat pěkné ceny. Tento týden tu máme knižní záležitost z nakladatelství Kazda, titul Matky a dcery, což je prý citlivý a hluboce lidský román o matkách, dcerách, lásce, ztrátách a odvaze začít znovu. Já bych řekl prostě romantické letní čtení, ale vy si to určitě dohledáte sami, o co jde, to tady vyprávět nebudu. Každopádně, co se týká mého dnešního tvrzení, možná bych navázal na tu lípu z Lipky, o které byla řeč před několika okamžiky a zůstal ve světě stromů. Mysleli jste si, že lidé o stromech vědí úplně všechno? Já tady musím oponovat a říct, že opak je pravdou a fascinující svět stromů v podstatě teprve poznáváme. Viděli jste třeba, že strom, do kterého se pustí zvíře a začne ho okusovat, dokáže varovat ostatní stromy v okolí. A teď si říkáte, k čemu to je, když stromy nemůžou utéct do bezpečí. To je sice pravda, utéct nemůžou, ale dokážou během chvíle zhořknout, takže přestanou té zvěři dobře chutnat. Věříte? 726 46 48 48, telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice a právě sem volejte, pokud se chcete do soutěže zapojit. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady se zeptá Helena.
0: No, paní Heleno, jak to vidíte s těmi stromy a s tím mým tvrzením? Věříte mi to?
2: Já bych vám to věřila, třeba v těch hořkosti a to já bych tomu věřila.
0: Všemu tedy, jo? Že stromy můžou varovat ostatní stromy a že ty ostatní stromy ne, potom varovat... Jo. Dobře, tak jo, tak já si píšu, že... Slyšela jste o tom někdy, nebo to je vyloženě typovačka?
2: Typuju.
0: Typujete. No tak uvidíme, jestli jste typla správně, nebo jste se nechala nachytat. Každopádně díky moc, zdravíme tam k vám, naslyšenou. Tak paní Helena typuje, že věří, dáme šanci opět také dalším posluchačům, bliká mi to tady o 106. Poprosím, slumte si rádio, ať nám to nechytá.
3: Už jsem ho vypnula, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den, dopak je tam.
3: Tady Marie ze Svitavska, já bych vám také věřila.
0: Máte,
3: no. Věřím tomu, že v přírodě je možné všechno. A dovolila bych si tvrdit, že teda ty stromy se brání, že jo?
0: Že se brání tím, že zhořknou, že se dokážou takhle navzájem varovat. A máte teda...
3: Připadá mi to logické, no, nevím. A jak... Třeba se mýlím, ale věřím vám.
0: Jak rychle dokáže ten strom podle vás takhle zhořknout na to varování?
3: No, tak když to má tu mízu a takový, že jo.
0: Že by to takhle prostě... foferem napumpoval a třeba z minuty na minutu to bylo hotovo?
3: No, z minuty na minutu ne, ale tak určitě... Nevím. No věřím vám prostě, no.
0: Dobře, koukám, že vás nepřesvědčím, tak nic, tak si zapíšu, že mi věříte. Zdravíme na Svitavsko, díky za zavolání. Uh-huh. Naslyšenou.
3: Děkuji, také nashledanou.
0: No, dneska to vypadá zajímavě. Není tam úplně jistota, ale zatím všichni věří, tak do třetice ještě někdo další. Dobrý den. Haló. Tak, slyšíme se, jsme ve spojení, ale nikdo se mnou nemluví. Haló.
4: Dobrý den,
0: kdo pak je tam?
4: Blanka, a já vám nevěřím.
0: Co mi na tom přesně nevěříte?
4: Já vám nevěřím, že ten strom zhořkne.
0: Takže varovat kolegy dokáže nějakým způsobem.
4: Ano, třeba jo.
0: Ale ty kolegové nezhořknou.
4: Ne.
0: A k čemu to varování tedy je?
4: No, že tam je nějaký nebezpečí.
0: Jako připravte se, bude vás to bolet, jo? Jde nějaké zvířátko, bude vás okusovat a...
4: No, to asi ne. Takhle.
0: No tak... Když se tedy dokážou varovat, tak k čemu by to bylo? Já vás trápím, že jo?
4: Nevím.
0: Takže pořád nevěříte?
4: Ale prostě nevěřím.
0: Dobře.
4: Nevěřím.
0: Tak jo. Tak si mějte moc hezky, paní Blanko, naslyšenou.
4: Naschle.
0: Tak, máme za sebou tři telefonáty. Dáme samozřejmě prostor ještě těm, kteří se chtějí vyjádřit prostřednictvím našeho e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Ten velmi dobře znáte, abyste věděli, o co jde. Tak já tvrdím, že stromy, když je okusuje zvěř, dokážou ostatní stromy, v podstatě kolegy a kamarády, varovat nějakým způsobem před tím nebezpečím, před tím okusem. No a teď je tady otázka, proč se takhle navzájem varují. Tak tvrdím, že ti kolegové, když tohle varování ucítí, uslyší nebo nějakým způsobem přijmou, tak zhořknou. Je to pravda nebo ne? Napište nám a za chvilku uvidíme.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio Vaš.

0: Dobrý den do studia, dneska vám budeme věřit, máme svoji zkušenost, že když strom cítí svůj konec, tak vysemení třeba bříza doupatím chce, aby jeho život měl pokračování, píšou Rožkovi z Horního Jelení, zdravíme. Hezký den, když jste v lese, koukáte na ně, jsou okousané všechny kolem, možná máte pravdu, ale dnes nevěřím, píše Jarka, paní posluchačka Anna z Desné, velice zajímavé, jak to tedy v té přírodě funguje, já vám budu dnes věřit. Z Brandýsa máme pozdrav od paní Jaroslavy. Dobrý den, dnes nevěřím. Myslím si, že určitě další stromy varuje, ale sám nezhořknale produkuje látky, které chutnají hořce a tak dále. Ještě třeba tady Jana, já bych si dovolila vám dnes nevěřit. Je to jen tip, nikdy jsem nic takového neslyšela. No těch tipů opět dorazila veliká spousta, veliká řádka. Tak já jsem záměrně neříkal nějaký konkrétní typ stromu ani místo. Nicméně to, co jsem popsal, je případ třeba afrických akácií. Ty se sice vyzbrojili ostny, aby zabránili okusu, ale nahoře v koruně ostny nemají, na což přišly žirafy, které bez problémů nahoru dosáhnou. Akácie proto vyvinula další mechanismus, kdy skutečně dokáže vypustit etylen a varovat ostatní akácie v okolí. Ty po zachycení plynu během 5 až 10 minut začnou vytvářet hořké třísloviny, díky kterým přestanou žirafám chutnat. Ale žirafy nejsou úplně hloupé a zjistili, že když popojdou několik desítek metrů proti větru, můžou okusovat jiné, ještě stále dobré akácie, protože ty varování nezachytili. Takže to, co jsem popsal, je pravda. Odkážu vás třeba na úžasné knihy od německého lesníka Petra von Lebna a tam se dozvíte další neuvěřitelné věci o stromech, o zvířatech, o rostlinách a vůbec o té přírodě. Skvělé čtení, mimochodem také z nakladatelství Kazda, které věnovalo cenu do dnešní soutěže. Kdo věřil, dobře udělal, teď někdo spadl na zem, ne, mám tady všechny lístečky. A radovat z výhry v podobě knihy s názvem Matky a dcery se bude. A telefonická posluchačka paní Marie, tuším, že ta volala jako druhá v pořadí. Tak gratulujeme, užijte si hezké čtení, vám ostatním díky za to, že jste se zapojili do našeho dnešního typování, věřte, nevěřte, zítra si dáme další zajímavé tvrzení a budeme přemýšlet, jestli to je pravda nebo ne. Teď už Michal Hrůza, Zakázané uvolnění.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí má být hotový ještě před Vánocemi. Stavbu ale může zkomplikovat počasí. Odboráři jednají o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Kreml potvrdil návštěvu šéfa CIA v Moskvě, s Putinem se ale nesešel. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by měl být hotový ještě před Vánocemi. Dělníci teď pracují na konstrukčních vrstvách celé trasy a pokládají asfalt. Stavba pokračuje podle plánu. Její dokončení v termínu ale může ovlivnit počasí, říká ředitel ředitelství silnice dálnic Radek Mátl.
2: Ještě hodně práce má zhotovitel z hlediska dokončení těch mostních konstrukcí, kde teprve teďka některé mostní konstrukce dodělává z hlediska nosný asfalty, vybavení. A to všechno samozřejmě zabere spoustu času a do těch Vánoc už jsou pouze 4 měsíce. To znamená, na ty práce bude potřeba, aby bylo skutečně průběhu podzimu hezky, aby nebyl nějaké dlouhodobé deště.
0: V Ronově nad Doubravou zjednosměrní několik ulic. Radnice chce upravit provoz v blízkosti nádraží, kolem centra i v části města u Nového rybníka. Nové značení má zjednodušit dopravu a zlepšit orientaci řidičů v zástavbě. Bývalé hokejbalové hřiště ve Svitavách Lánech má nové zázemí. Tamní středisko volného času ho převzalo od města a během léta ho za zhruba 600 tisíc korun zmodernizovalo. V budově jsou teď nové šatny, dvě klubovny i kuchyň, říká ředitel střediska Ondřej Komůrka.
3: Primárně bude sloužit tato budova třem subjektům, středisko volného času Tramtárie, potom tam budou mít své zázemí skauti ze Svitav a také sloupičový oddíl, který tam má své hřiště, takže ten to bude využívat také.
0: Odboráři dnes jednají o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
4: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil americkému deníku Washington Post včerejší návštěvu CIA a šéfa Johna Radcliffa. Peskov novinářům řekl, že šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Pro ruskou agenturu Interfax pak dodal, že s prezidentem Vladimírem Putinem se Radcliffe nesešel. Další detaily už neupřesnil. Kreml ani Bílý dům o schůzce dopředu neinformovali. Radcliffe do Moskvy zamířil jako první šéf CIA od konce roku 2021.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze Svita v ulice U Tří mostů, nedaleko od bočky do ulice Za Jatkami je nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pojištění bytu, domácnosti, domu, tak to je téma dnešní radioporadny, kde bude hostem odborník na finance a pojistky, samozřejmě také Radek Šejvl, kterou tu přivítáme už za pár okamžiků. Ani muzika nesmí chybět, písničky, které nestárnou, obstarají Phil Collins, Jarek Nohavica nebo Helena Vondráčková. A dál vám přejeme pohodovou středu s datem 26. srpna. Připomínám, že Luďkové dneska slaví svátek, tak všechno nejlepší a dál pohodový poslech.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Radio poradna.
1: 11 hodin, 11 minut, ladíte Český rozhlas Pardubice a je tady středeční radioporadna. Dnes, jak už jsem naznačoval, se zaměříme na téma, které se týká prakticky každého, kdo vlastní nebo pronajímá dům, případně byt, tedy pojištění nemovitosti a domácnosti. Co všechno bychom měli mít pojištěné, na jaká rizika si dát pozor a proč nestačí uzavřít pojistku a dalších 10 let ji vůbec neřešit. Tak o tom všem si budeme povídat s finančním poradcem Radkem Šejvlem. Dobré dopoledne, díky, že jsi dorazil, Radku.
2: Dobré dopoledne.
1: Když řekneme pojištění domu, bytu a domácnosti, tak co všechno si pod tím člověk má představit? Řečeno nějak obecně.
2: Tak obecně, když to rozšířím, tak tam je důležité rozlišit si, co je dům, co je byt a co je domácnost. Tak začneme domem a nebo bytem. Byt je bytová jednotka, která je v nějakém bytovém domě, to je jasně celkem, asi předpokládám. Rodinný dům si také každý asi dokáže představit, nějaká nemovitost stojící na pozemku. Ale pokud se budeme bavit o domácnosti, tak tam je potřeba si uvědomit, že domácnost je veškeré to vybavení, ať je to

0: bytě nebo v tom rodinném domku. Prostě je to vybavení. Když to řeknu hodně zjednodušeně, já tento příměr velice rád používám. Vezměte si dům, otočte ho vzhůru nohama, zatřepejte a co vypadne je domácnost. To znamená, všechno, co není nějak pevně přidělané, tak je to domácnost, je to vybavení. Ve chvíli, kdy je to součástí toho bytu, tak je to samozřejmě byt. A to je potřeba rozlišit.
1: Vestavěná skříň mi napadá.
0: Ano, vestavěná skříň je třeba zrovna součástí toho bytu, protože když budete byt prodávat, tak ten byt samozřejmě zůstane s tou vestavěnou skříní. I když samozřejmě zažil jsem takový extrém, že někdo prodal byt a pak všechno se odmontoval a nenechal tam ani umyvadlo.
1: Potřebuje pojištění domácnosti nájemník, anebo je to starost majitele bytu?
0: Pojištění domácnosti potřebuje samozřejmě nájemník, protože pojištění domácnosti potřebuje ten, kdo tam reálně v té domácnosti bydlí. To znamená, také se dost často děje to, že je třeba rodinný dům a nebo byt vlastní děti už, protože už rodiče to přepsali na ty své děti, ale v tom domě, respektive bytě, stále bydlí. A pokud tam v tom bytě bydlí, tak je potřeba, aby byt, respektive rodinný dům, měl pojištěný ten, kdo to vlastní, a domácnost ten, kdo tam reálně bydlí. Takže to může být ta babička, dědeček, který bydlí v té domácnosti, ale už ten byt nevlastní, a nebo to může být i ten nájemník. Takže je potřeba opravdu, aby domácnost měl pojištěný ten, kdo tam reálně bydlí.
1: To řeší pojišťovna tohle?
0: Ano, určitě to řeší pojišťovna, protože pojišťovna to řeší toho, kdo to vlastní. To znamená, pokud se dokáže, že nevlastní člověk to vybavení, no tak mu samozřejmě platit nebude.
1: No a pokud bydlím v bytovém domě, co řeší pojištění celého domu, které vlastně zařizuje SVJ, a co si musí pojistit samotný vlastník bytu? Protože se teď setkávám s tím, že spousta lidí, kteří vlastní ty bytové jednotky, ruší pojistky. Říkají, dům je pojištěný, SVJčko to pojistilo, tak jak to je v tomhle?
0: Tam je potřeba rozlišit u toho společenství vlastníků bytových jednotek to, jestli musí mít pojištěný ten byt, což standardně, když si někdo pořizuje tu bytovou jednotku, tak to je podmínka té úvěrující banky, že musí být ten byt pojištěn. Ve chvíli, kdy už na to není žádný úvěr, tak samozřejmě je to na zvážení toho dotyčného, ale také je potřeba si uvědomit, že ten dotyčný samozřejmě sám riskuje, protože co se týče společenství vlastníků, tam to funguje tak, že vlastně to SVJ vlastní veškerou tu obálku, to znamená všechno, co je ve společných prostorách a tak dál. Ale pokud se budeme bavit o té bytové jednotce jako takové, tak je to všechno, co je třeba od vodoměru dál, od elektroměru dál, tak to už je byt. Je to třeba v případ, když ve sprchovém koutě vám praskne odpad, tak je to záležitost bytu.
1: Tam si zmínil to pojištění, které vyžaduje vlastně banka, nebo respektive hypoteční společnost. To si určuje banka, u koho to pojistíme, nebo si to můžu zvolit já sám jako pojistník?
0: No, záleží na tom, co člověk řeší, jo? Jak si řeší ten úvěr, protože samozřejmě, pokud jde přímo do té banky, tak ta banka tomu dotyčnému nadiktuje, co potřebuje a jakým způsobem chce být, musí být pojištěna tak dál, včetně životního pojištění a tak dál, to tady nebudu rozebírat, ale samozřejmě, pokud si řeší ten dotyčný úvěr takovým tím normálnějším, volnějším způsobem, tak běžně to bývá tak, že ty banky respektují pojištění samozřejmě od jakékoliv pojišťovny a je potřeba akorát takzvaně vinkulovat to pojistné plnění.
1: Na jak vysokou částku pojistit byt, domácnost, nemovitost, tak o tom budeme mluvit za malou chvíli.

0: Hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Pardubice je finanční poradce Radek Šejvl. Před chvilkou v tom předchozím vstupu zazněl pojem vinkulace pojistného plnění. Můžeme si vysvětlit, co to znamená?
1: Znamená to úplně zjednodušeně to, že když máme uvěrovanou nemovitost, to znamená pořizujeme si byt nebo dům a potřebujeme to řešit úvěrem, tak banka nám dá povinnost, že musí být ta nemovitost pojištěna. Ve chvíli, kdy ten dotyčný to pojištění zruší, tak samozřejmě ta banka o tom je uvědoměna. To je jedna z těch záležitostí, co se týče té vinkulace.
0: Banka se zkrátka kryje.
1: Ano, banka kryje tu hodnotu té nemovitosti, aby náhodou nedošlo k třeba vyhoření celého bytu a pak by ta hodnota samozřejmě radikálně klesla. A pak je důležité a záležitost, co se týče té vinkulace, že od určité částky, řekněme 150-200 tisíc, už tam je potřeba řešit pojistné plnění přes tu úvěrující banku. Takže když je to nějaká malá pojistná událost, tak se to řeší standardním způsobem, to znamená pojišťovna tomu dotyčnému vyplatí tu škodu, on si to třeba opraví nebo nějakým způsobem vyřeší tu situaci. Nicméně pokud je to opravdu větší škoda, řekněme třeba to vyhoření, tak dochází k tomu, že to pojistné plnění obdrží banka a banka dohlíží na to, aby ta nemovitost za ty peníze byla opravena.
0: Jedna z nejdůležitějších věcí, jak už jsme také naznačili, je pojistná částka. Jak ji správně nastavit? Jak má člověk zjistit, na jakou částku svůj dům nebo byt pojistit?
1: Tam je potřeba rozlišit tržní cenu a novou cenu, takzvanou novou cenu, protože tam je potřeba si uvědomit, že nová cena znamená to, když se podívá člověk na ten dům, asi ten dům je asi úplně nejjednodušší varianta, byt je trošku stranou, teď ho dávám stranou. Představme si rodinný domek, podíváme se na něho, vidíme, že ten rodinný domek je třeba, já nevím, stavený v 70. letech a nějakým způsobem opravovaný, má nějakou hodnotu, tržní hodnotu, záleží na tom, jak je opravovaný a také v jaké lokalitě ten domek je. Ale co je podstatné, když by došlo k totální likvidaci toho domu, ať by to bylo vichřicí, ať by to bylo ohněm nebo něčím takovým, tak samozřejmě je potřeba ten dům znova postavit do stejné úrovně, do stejné kvality a to je to, co je potřeba si uvědomit, protože vlastně my investujeme stavebně do té nemovitosti a řešíme, za kolik by se postavil v tom konkrétním místě a čase. To znamená, podle toho je potřeba stanovit tu pojistnou částku. A když si představím dneska, že nějaký běžný přízemní bungalov třeba stojí řekněme nějakých 5-6 milionů korun, tak je potřeba si uvědomit, že pokud se bavíme o nějakém větším rodinném domě 70. let, tak argument, že je starý, v tomhle tom přímo neobstojí, protože ve chvíli, když bych ho opravoval, tak ho budu opravovat za novou cenu a budu ho opravovat za nové dlaždice, nové cihly a tak dál. Takže je potřeba si uvědomit tu cenu ve chvíli, kdybych ho stavěl nebo opravoval.
0: Takže řečeno jednoduše, pokud to dobře chápu, máme tady cenu nemovitosti, za kterou ji můžu koupit.
1: Ano.
0: A pak tady máme cenu nemovitosti, za kterou bych ji postavil.
1: Ano, říká se tomu takzvaná reprodukční cena.
0: A pojišťuju teda tu cenu, na kterou bych to postavil.
1: Za kterou bych to postavil. Přesně tak. Protože tam je potřeba si uvědomit, že pak přichází takzvané riziko podpojištění. Vezměme si třeba příklad, že by ten dům jsme stavili, řekněme, za 6 milionů, ale ten dotyčný má pojištěný jenom 3 miliony korun. To znamená, z tohoto hlediska dochází k tomu 50% podpojištění a pak je potřeba počítat s tím, že pokud přijde vichřice a sebere nám střechu, tak potom v případě třeba té škody na střeše, tam může být klidně i milion korun na té střeše, tak prostě pojišťovna zaplatí jenom 500 tisíc, a ten dotyčný samozřejmě ten zbytek se musí dofinancovat. Pak přichází takové ty věci, jako že ten člověk hledá sbírku a prosí a nadává na pojišťovnu a já nevím, co všechno, ale je potřeba si uvědomit, že tohle je potřeba si hlídat ty hodnoty těch nemovitostí.
0: Kdo určí tu částku? To asi jako laik nemůžu se kouknout a říct, tak tohle bych postavil cirka za tolik a
1: tak
0: tolik.
1: Základ je v tom, že si to určí samozřejmě ten dotyčný. Jo? Samozřejmě ten, kdo mu to sjednává, ho na to musí upozornit, jsou určité kalkulačky, takže samozřejmě, pokud mě ten dotyčný řekne, že má zastavenou plochu jednotlivých podlaží třeba 300 metrů čtverečních chce ten dům pojistit na 2 miliony korun, tak je to samozřejmě nesmysl. A už to rovnou ukazuje i v leckých kalkulačkách těch pojišťoven, že ten dům je jednoznačně podpojištěný, že ta minimální pojistná částka třeba bude 5 milionů nebo něco takového. Teď tady opravdu střílím od boku. To znamená, už jsou na to i kalkulačky, to znamená, že ten dotyčný je na to upozorněn. Ale základ je v tom, aby si to uvědomil ten dotyčný, ten, který si to sjednává, aby to dostatečně tu hodnotu si ocenil, když to řeknu takhle jednoduše, a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, řešit to, a je to taková záležitost, jako když jsem to komunikoval s mnoha lidmi, říkám, je to váš majetek, je to jediné vaše bydlení, ve chvíli, kdy se s vámi něco stane, respektive s tím domem, tak co budete řešit, potřebujete to mít dostatečně zabezpečené, není to o tom, že byste měli pocit, že vyhazujete peníze.
0: Takže nepodceňovat, když se na to podívám z druhé strany, lze ten dům i přepojistit, nebo to pojišťovna zamítne?
1: Jak přepojistit?
0: No, když to pojistíme na nějakou opravdu extrémně vysokou částku, která neodpovídá hodnotě.
1: Jo, takhle, jako, že, jako jasně, přestřelím. Už tomu rozumím. Tak samozřejmě zase na druhou stranu to by měl být dostatečně logický, nebo dostatečně fungovat ten dotyčný, který to sjednává s tím pojistníkem, a upozornit ho na to, že pokud ta cena té nemovitosti je 10 milionů, on si to sjednává na 20, že je to zbytečný, protože samozřejmě z toho se platí i to pojistné. A jako z mého pohledu by to měl každopádně ten dotyčný upozornit, že to je třeba přehnaná hodnota. Ale já jsem se s tím teda ještě nikdy nesetkal za těch 20 kolik, 3 let, co to dělám. Já vždycky znám jenom to, že všichni se to snaží snížit co nejvíc, aby nemuseli tolik platit.
0: No a tady trošku narážím na českou povahu a nějakého vykuka, který to přepojistí, pak to třeba náhodou vzplane a bude chtít inkasovat.
1: Ale oni mu stejně zaplatí jenom skutečnou škodu, oni mu nezaplatí víc.
0: Radek Šejval naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný, zpívá skupina Krištof ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde pokračuje radioporadna. Naším dnešním hostem finanční poradce Radek Šejbel. Řešíme pojištění, tak říkal si, že pojištění bytu je něco trošku jiného, složitějšího než pojištění domu.
1: Ano, tam je potřeba si uvědomit, že pojištění bytu jako takové je něco jiného tržní hodnota bytu a něco jiného stavební hodnota bytu. Je potřeba si uvědomit, že třeba hlavně v Praze nebo ve velkých městech ta tržní hodnota je toho bytu je úplně jiná než je stavební hodnota toho bytu. To znamená, z tohoto hlediska je potřeba, některé ty pojišťovny to umí, pojistit ten byt na tržní hodnotu. Jo, to znamená, že to je úplně jiná hodnota, než je ta stavební, ale je tam důležité to, že třeba když dojde k likvidaci celého toho domu, a to může být jakýmkoliv způsobem, tak potom ten dotyčný nemusí čekat na to, až nějaký developer nebo někdo postaví ten dům znova. Prostě jednoduše získá od pojišťovny ty peníze a koupí si ve stejné kvalitě, ve stejné hodnotě ten byt někde jinde. Takže to je potřeba si rozlišit, ta stavební a hodnota tržní, protože samozřejmě v tom bytě tam jsme víc odkázáni na ty ostatní. V tom rodinném domě je to trošku něco jiného.
0: Pojištění domácnosti, také jsme zmiňovali, co všechno se pojišťuje.
1: Co se týče pojištění domácnosti, tak je potřeba si uvědomit, že pojištění domácnosti je veškeré vybavení. To znamená, je to veškerá elektronika, je to veškerý nábytek. Ale co bych tady ještě zdůraznil, to samozřejmě i oblečení a boty. Mám jednu kolegyni a nebudu jmenovat, třeba mě i poslouchá, která mě říká, že by potřebovala na boty ještě jeden byt. Takže jako z tohoto hlediska je potřeba si uvědomit, jakou sumu, jakou částku máme v tom vybavení jako takovém. Protože já většinou slyším takovou tu připomínku, my to tady máme všechno starý a v podstatě není co řešit, protože to je všechno jako letitá záležitost. No dobře, ale když potom dojde k té situaci a dojde třeba k tomu zahoření, já pořád mluvím o tom požáru, protože se to nejlepší dokáže člověk představit, tak málo kdy bude chtít kupovat někde nějaké staré obnošené věci, ale bude si kupovat ty nové věci. A teď, když si vlastně vezmete jednotlivé boty, jednotlivé obleky a já nevím, co všechno, no tak samozřejmě to stálo nějakou částku a bude to stát při pořízení znova nějakou částku. Takže tohle s tímhle je potřeba počítat. Obecně se říká, že je potřeba počítat na 1 metr čtvereční obytné plochy s hodnotou nějakých 8 až 10 tisíc korun jako pojistné částky, ale leckdy to může mít mnohem víc. Je potřeba skutečně, mnoho lidí mě říkalo, že ta hodnota je zbytečně velká, že to je a tak dál. A tak jsme začali ukazovat na jednotlivé předměty a začali jsme si sepisovat, když bychom to kupovali nové. A to jsou potom neuvěřitelné částky, které vycházejí na jednu místnost.
0: Takže i to, co je zdánlivě staré, vlastně musím pořídit nové za nové ceny.
1: No tak nevím, tak když si to vezmeš, půjdeš do aut někde do nějakého bazaru a budeš kupovat, jako budeš si to chtít koupit nový, že jo? Protože to budeš znova vybavovat.
0: Když jsme zmiňovali pojistku, kterou sjednává SVJ, říkal si, že ta končí elektroměrem, vodoměrem. Ano. Co se týká tedy rozvodů, tak na ty se to spadá také do pojištění domácnosti?
1: Ne. Rozvody jsou součástí pojištění bytu, protože rozvody jsou ve zdi. Jo, takže z toho
0: to je to, co tam zůstává.
1: Ano, to je to, co tam zůstává, pokud ten dotyčný teda nebude chtít i rozvody vymontovat. Ale jde o to, že skutečně to je součást bytu, tady tato záležitost. Ta domácnost je skutečně to vybavení. Tam je potřeba třeba v případě, že někdo pronajímá byt včetně vybavení, tak je potřeba vlastně řešit i to, že ta domácnost jako taková, že to vybavení je toho dotyčného. Takže zase, a to už bych to komplikoval ještě více, ale řeknu to, ten dotyčný, když je v nějakém tom nájmu, tak už by měl mít to pojištění odpovědnosti vůči svému pronajímateli a tak dále, i co se týče vybavení. Ale nebudu to teď komplikovat, když to zjednoduším, vybavení je veškeré to, co jde opravdu kdykoliv odníst a nebude to to typické odmontovávání umyvadel a další.
0: Dobře, odpovědnost si dáme někdy jindy, to je veliké téma. Lidé často uzavřou pojištění, potom na něj několik let nesáhnou. Jak často bychom měli pojistku kontrolovat?
1: Tak ono se říká, tak jednou za 3 roky, někomu to vydrží 5 let. Já bych spíš v tuhle tu chvíli byl pro radši to nechat přepočítat. Ničemu to neškodí, když nakonec rozhodnu, že to je v pořádku, protože oni ty pojišťovny samo o sobě, říká se tomu takzvaná indexace, to znamená neustále navyšují ty hodnoty pojistných částek a případně i to pojistné. Ale když se mně stalo, že když jsem to přepočítal, tak jsem i s navýšením pojistné částky se dostal třeba na stejné pojistné, co vlastně nabídla ta pojišťovna za nižší pojistnou částku. Takže je potřeba to skutečně nějakým způsobem občas srovnat, protože ty nemovitosti, ty ceny těch nemovitostí rostou. Poměrně radikálně rostou a za posledních pár let to teda vyskočilo hodně.
0: To je takové to, když nám přijde e-mail od naší pojišťovny, že nám zvyšují pojistné, nás to rozčílí většinou, protože říkáme, že jsme to sjednali na tuhle částku, ale ta pojišťovna to vlastně dělá pro naše dobro.
1: No ano, samozřejmě, protože pokud nemáte v té smlouvě sjednáno pojištění pro indexaci, tak ta hodnota samozřejmě je nižší a nižší a pak už se bavíme reálně o tom podpojištění.
0: S Radkem Šejlem si povídáme o pojištění a za chvilku budeme pokračovat.

0: Finanční poradce Radek Šejvel, naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Vybrali jsme téma pojištění bytu, domácnosti, nemovitostí a tak dále. No, je to široké téma. Ta poradna by mohla být mnohem delší a stejně bychom nestihli zvládnout, probrat úplně všechno, nezvládli teda probrat všechno. Důležitá věc, kterou jsme nezmínili, vedlejší stavby, to znamená garáže u rodinných domků, pak samozřejmě také sklepy ano. K bytům. Jak to je tady s pojištěním?
1: Tak já začnu nejdřív těmi vedlejšími stavbami těch rodinných domů. To znamená garáže, stodoly, to je takové nejčastější téma, stodola. Ani ne tak garáž, protože budete se tomu divit, garáž je většinou udělaná takovým způsobem, že v podstatě ten dotyčný si ještě jakž takž uvědomí, kolik by to mohlo stát, ale stodoly, to je téma. Protože ty stodoly vedle těch domů stojí třeba, já nevím, řekněme 100 let. Řekněme, že i ty tašky jsou ještě docela v dobrém stavu a drží a fungují a tak dál. A ti lidé si vůbec neuvědomí, že třeba je ve chvíli, kdyby té stodole odešla střecha vychřicí, tak výsledek by byl takový, že musí udělat úplně novou střechu a ta střecha dneska stojí klidně i 2 miliony korun. Já jsem to přehnal třeba, ale ono, když si vezmete opravdu tu velkou stodolu, tak jako ta realita tam je. To znamená, leckdy mě ten dotyčný argumentuje, když jsou to jenom 4 stěny a nahoře střecha. No dobře, ale ono to stojí úplně hodně peněz ve chvíli, kdy se to má opravovat a nakonec dost se to ukázalo a dost se to téma probíralo, když došlo k té vychřici nebo tomu, co to bylo za vítr silný v těch Hruškách a tam na tom Břeclavsku, že jo. To znamená, z tohoto hlediska opravdu je potřeba ty vedlejší nemovitosti nebrat tak jako úplně zlehka, že když to vezme vítr, tak nás to vlastně netrápí, protože máme tam skleníky, máme ještě další záležitosti, ať to jsou jakékoliv vedlejší stavby, ploty, přesně tak. To znamená, ty pojišťovny dnes to většinou řeší takovým způsobem, že počítají procento z té pojistné částky domů na ty vedlejší stavby. Ale je potřeba se na ty vedlejší stavby podívat a je-li to nějaký soubor vedlejších staveb a jich tam třeba hodně, tak je potřeba skutečně to třeba i navýšit tu hodnotu těch vedlejších staveb, protože to třeba ani nevychází, ta hodnota. Ale dost často ty pojišťovny dneska už tím počítají, protože málo kdy si ti lidé ty vedlejší stavby připojišťují, anebo třeba na velmi nízké hodnoty, protože jim to přijde, že prostě je dobře, no tak když nás to tehdy stálo 20 tisíc, no, jenže tehdy. To znamená, z tohoto hlediska je potřeba skutečně i těmi vedlejšími stavbami se zabývat.
0: To jsou tedy stodoly a takové ty věci ohledně baráků, co se týká sklepů, ubytů.
1: Co se týče sklepů, tak samozřejmě se tam potom definuje, jestli ten sklep je třeba v přízemí, nebo jestli je v prvním třeba podzemním podlaží, nebo jak to funguje, jak je třeba i zabezpečen, protože pokud to máme udělané takovým způsobem, že to je taková ta dřevěná koje, tak už je třeba problém už trochu i s vybavením, ale je potřeba skutečně i ty věci, když se třeba bavíme o pojištění domácnosti, to znamená o tom vybavení, tak řešit právě ve sklepích. Tady se v tomto případě nebudeme ani tak bavit o tom, že by byl se pojišťovaný sklep jako takový, protože tam ta stavební hodnota ve chvíli, kdy je třeba vytopen nebo cokoliv, tak se zase to nenaruší, tam dojde akorát k nějakému vymalování a tak dál, co se týče pojištění bytu.
0: Tak závěrem, protože čas nás tlačí, kdyby si teď posluchač měl vzít svoji pojistnou smlouvu a během 5 minut zkontrolovat, na které věci by se měl podívat jako první, co tak je zásadního?
1: Tak v první řadě je potřeba se podívat, kdy sjednal. Já už jsem zažil dokonce i takový extrém, že jsem viděl pojistnou smlouvu z roku 1989. Jo, leckteří ještě
0: to už
1: v té
0: má
1: době
0: hodnotu
1: nebyli
0: samou sebe historickou.
1: ano. To už je jako historický dokument v podstatě. Ne, tak je potřeba se také zaměřit i na tuto záležitost a tam třeba v těch opravdu hodně starých pojistnách se ještě pojišťovalo takzvaně na takzvanou časovou cenu. To nechci nějak komplikovat. Dnes se většinou všechno pojišťuje nebo v absolutní většině se to řeší tak, že se řeší na takzvanou novou cenu při novém pořízení. Tehdy se zaplatila ta reálná hodnota v té době a tak dál, té opotřebené tašky 20 let staré a tak dál. To znamená, z tohoto hlediska je potřeba zkontrolovat, jak je ta smlouva stará a hlavně na jakou pojistnou částku ji mám sjednanou. To znamená, pokud mám rodinný domek a mám to sjednané na 2 miliony korun, tak za 2 miliony už málo kdy postavím nějaký rodinný domek, pokud se nebudu bavit o nějaké chatičce někde v zahrádkářské kolonii.
0: Radek Šejvel byl naším dnešním hostem. Bylo to rychlé, myslím si, že bude potřeba tě pozvat ještě minimálně několikrát. Každopádně díky, že jsi dorazil, ať se daří a naslyšenou.
1: Když bude zájem, rád přijdu. Pěkný den, naslyšenou.

0: Lásko, vítej. Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Kdo patřil mezi nejslavnější Čechy? Samozřejmě král a císař Karel IV. Mimochodem dnes je to přesně 680 let, co nastoupil na trůn. Na něm vystřídal svého otce na Lucemburského, který v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku. Tak si pojďme o našem ikonickém králi něco povědět. S dětmi se až ke Karlovu mostu pomyslně vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV.?
2: Karel IV. Je král.
3: Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Když jsme ještě nebyli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
2: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
2: Taky v republice, protože u divadla. Je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
2: Jo.
4: Ano.
1: Co Karel IV. postavil nebo vybudoval?
3: Asi postavil nějakou věž.
2: Karlův most. A tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. vládl jako IV.
3: Protože byl trochu poslední nebo byl první.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Bella Kabát featuring Honza Vamberský na sever. Tak hezký to je to zpívání.
1: Jo, no. Já si myslím.
0: Když máš ty písničky od srdce, nechtěl bys zpívat na přání?
1: To já občas zpívám, no. Už to není tak časté, ale sem tam mě to chytne, sem tam si rád zapěju. I když je to jedno z pravidel, které bychom, to mě vždycky kladli na srdce, když jsem začínal v rádiu, hlavně nespívej do písniček.
0: Tak ale pravidla jsou o toho, aby se porušovala.
1: Přesně tak, přesně.
0: Co nás čeká odpoledne?
1: No, bude toho hodně. Jednak se podíváme na festival Zažít Martinu a také na speciální prohlídky věže s naším stopařem. A také se vydáme do Svitav, protože ve středisku volného času Tramtárie je tento týden poslední prázdninový příměstský tábor, tak se na něj zajdeme podívat spolu s Věrou Pavlasovou. No a písničky od srdce, to už bude taková klasika po 12. hodině.
0: Hezké vysílání.
1: Děkuju.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Dobré poledne z Pardubic. Vítám vás. Pojďme se podívat na titulky dnešních zpráv. Při nehodách koloběžek v Pardubickém kraji letos zemřel jeden člověk. Vrtulníky Venom a Viper se znovu vrátili do provozu. Pardubičtí fotbalisté rozehrají nový ročník MOL Cupu, a to v Písku. A nás čeká oblačno a zataženo, teploty do 23 stupňů. V Pardubickém kraji přibývá nehod s účastí koloběžek. Za prvních 7 měsíců jich policisté evidují 27, z nichž 25 tvořili elektrokoloběžky. Jeden střet skončil smrtelným zraněním jezdce. Jaké povinnosti v silničním provozu pro koloběžkáře platí, připomíná policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Koloběžkář je z pozice zákona cyklista. Tudíž lidé jezdící na koloběžkách musí respektovat veškerá pravidla, která platí pro cyklisty. Například nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, osoby mladších 18 let musí mít helmu, na koloběžce se nesmí jezdit po chodníku.
3: Rybáři získali lov na nádrži ve Svratouchu na Chrudimsku. Kvůli suchu a vysokým teplotám je ve vodě nedostatek kyslíku. Ryby jsou oslabené a hynou. Omezení pro zákaz lovu patří až do odvolání. Strážci Krkonošského národního parku pokutovali v letošní letní sezóně nejčastěji vstupy turistů do zakázaných míst. Výš jednotlivých pokut se pohybovala v řádech 100 korun. Podle nového ředitele národního parku Petra Moravce se sazebník pokut zvyšovat nebude. Snahou je lidi naučit, jak se mají v chráněné oblasti chovat.
5: Pokud je potřeba vnímat tak, že to je opravdu už nějaká mezní stav, který zkrátka už musíme dát, už to musíme nějakým způsobem zahrozit tím pomyslným ukazováčkem, tak aby ty někteří neukázení turisté to pochopili.
3: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základem náměstí nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Hlas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Jedna žena a 4leté dítě přišly o život při ruském útoku na ukrajinské město Černihiv. O obětech informovali tamní úřady. Těla záchranáři našli při hašení požáru v zasaženém rodinném domě. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo přes 1600 dronů.
2: Sport.
3: Fotbalisté Pardubic se poprvé v tomto ročníku představí v domácí pohárové soutěži. Ve druhém kole MOL Cupu je čeká od 17:30 zápas na hřišti třetiligového Písku. Východočeši si soupeře dobře nastudovali a asistent trenéra Ondřej Hrzán věří, že se to projeví i v zápasu.
6: Víme, že hrajou 4-1, 4-1. Vepředu mají útočníka, který je nebezpečný a umí zakončovat, toho Fierbachera. A samozřejmě čeká tým, který bude motivovaný, bude muset jim sebrat vítr z plachet, být trpělivý, nespěchat, jo, protože musíme čekat, až se jim otevře nějaký okýnko. Oni budou hrát určitě ze zadu, budou spolíhat na standardku nebo na nějaký break.
2: Počasí.
3: A nás čeká na východě Čech oblačno i zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky většinou dobré a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 4:12 přesně, pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré středeční poledne přejeme z Pardubic. Tak zase to roztáčíme, roztočíme kotouče pro babičku, pro dědu, pro tetu i pro vnouče. Nabídneme písničky, které nestárnou k vašim středečním poledním pozdravům. Těšit se můžete na Lenku Filipovou s Jindrou Malíkem, na Jiřího Korna, na Abu, na No Guitars, na Olympiky, na Pavla Bobka, na Daniela Hůlku, Mariku Gombitovou, Mandraže, Honzu Kalouska a nebo na Dalibora Jandu.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: No jo, je to paráda, lehnout si na záda, číst si, vidíte. No vy možná můžete, protože nemusíte pracovat, vy ostatní, tak upřímnou soustrast ještě do pátku to zvládněte, pak vás třeba to lenošení o víkendu čeká taky. Ať je tomu jak chce, teď si můžete navzájem do práce, na zahrádky, na dovolené, do nemocnice, kamkoliv, do obchodu, do auta poslat písničkové pozdravy a my k tomu připojíme písničky. Telefonní číslo 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někdo už je na telefonu, kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
0: Jarko, zdravíme vás, tak co jste si vybrala?
2: Taky, no.
0: Jiřího Korna.
2: No to až příště. Spokojená s Jandou.
0: Dobrá, dobrá, no je připravený, máte ho mít.
2: Děkuju, děkuju.
0: Mějte se moc hezky v osíku, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Vždycky jsem to já, Dalibor Janda a někdo další na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Alena. Zdravím celý Pardubické rádio a všechny příznivce toho rádia.
0: Děkujeme.
1: A prosila bych zahrát všem lidem a školáčkům, kterým končí prázdniny, nebudou moc nadšený, a chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku. Budu mít prvňáčka teďkon, tak aby se mu dobře do ty školy šlo, aby vykročil tou správnou nožičkou.
0: Dobře, tak písničku posíláme, mějte se hezky a všem
1: se,
0: dětem hezký zbytek prázdnin, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak. A další telefonista na drátě. Kdo tentokrát volá?
2: Dobrý den, pane redaktore, já vás moc zdravím. A zdravím taky vaši pracovnici Věrušku Přibylovou, které děkuju za to, co mě včera poskytla ohledně toho prvního na zámku. Nevím, jak by se jí uděčila, je úžasná, taky nějakou zahrajte, jestli dobře. Ještě není někde mimo hrozovat na obědě.
1: Sedí dole v podpalubí a poslouchá.
2: No, tak fajn, taky je tu, zahrajte, dobře. Co má ráda. Děkuji vám.
1: Mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

Ještě tě mám plnou náruč, rozplýval se Jiří Korn v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak teď zase pro změnu vybereme, co nám píšete. Píšete, dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát manželům Vránovým z Českých Lipchav k dnešnímu výročí kamenné svatby. Dvě srdce spojená 65 let spolu jste pro nás budovali celý svět. Milá babičko Maruško a milý dědečku Zdeněčku, posíláme vám tu nejkrásnější vzpomínku a písničku. Děkujeme za vše, vaše dcery, vnoučata a pravnoučata. No tak já tady koukám, která písnička by se teď hodila v našem vysílání. Tak a už jsem jednu našel. Obyčejná slůvka. Lenka Filipová, Jindra Malík.

0: Tak ještě jeden dovětek dorazil SMS-kou. Prosím o písničku pro manžele Vránovi k 65 letům společného života. Lásku, spokojenost a hlavně zdraví přejí známí a sousedé z českých Lipchav.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak. A ve druhé půl hodině ještě No Guitar, kapela Olympic, Pavel Bobek, Mandraže, Honza Kalousek, anebo Creedence Clearwater Revival. A o tyhle písničky si případně ještě můžete napsat nebo zatelefonovat. Telefon 726 46 48 48, číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu a e-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak jdeme na další z vašich pozdravů. Tentokrát tady vidím v e-mailové schránce, že píšete, že byste chtěli zahrát pro vaše dvě netáhla, Milana a Vlastimila Dětka, kteří nechodí do práce a vy ostatní za ně musíte něco dělat a pěkně to celé odtáhat. No, týme Máro, tak to by chtělo chlapce nějak motivovat do té práce, ne? To není na vás.

Kamil Střihavka, jeden z mnoha hudebních projektů, ve kterém zpíval No Guitar z Černá růže v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další z vašich vzkazů je připravený Radce Malounkové, Vlastě Červenkové a Janě Markové. Pro pohodu, pro dobrou náladu a pro radost budeme hrát od Hanky, Davida a Dana.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další z vašich pozdravů, tentokrát Boženka slyšela, že máme v nabídce Creedence Clearwater Revival, no tak tady je posíláme. A doufám, že tohle nebude věta budoucnosti. Have you ever seen the rain? Už jsi někdy viděl déšť?

Snad nás ten nějaký delší, vytrvalejší déšť ještě čeká, aby se to sucho pěkně srovnalo a zahnalo. Tak ale teď pojďme zahánět písničkové chmury, tedy respektive pracovní chmury, protože mnozí už toužíte potom, aby byl konec vaší pracovní doby, aby padla, jak se říká. Píšete, zahrajte všem pracantům, ať to hezky zvládneme, nějakou pěknou písničku, ať se nám do konce směny hezky maká. Díky, Hubert. Jsme v tom s vámi, Huberte, nebojte.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: V Pardubicích máme jednu opravdu krásnou pasáž, známou jako Machoňovu pasáž. Málo kdo ale ví, že na jejím místě stála na počátku 16. století modlitebna Jednoty bratrské, později kovárna a ještě později hospodářský dvůr, který několikrát vyhořel. V roce 1917 ale pozemek koupili stavitelé Antonín Kratochvíl a František Veselý a rozhodli se zde postavit nový čtyřpatrový dům s průchozí pasáží lemovaný obchody. Za 100 let došla pasáž mnoha proměn. Do té současné, opravdu krásné, vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo na telefonu, kdo pak nám volá? Dobrý den.
3: Dobrý den. Láďa z Mělic.
2: Zdravíme Mělice. No povídejte.
3: Chtěl bych nechat zahrát panu Václavu Svobodovi Pardubic, záložákovi vojenského útvaru 4404 Ostrov nad Ohří a tím i všechny ostatní záložáky pozvat na stras po 50 letech na 26. září v kempu Oaza v Mělicích.
2: Dobře.
3: To je vše.
2: Výborně, děkujeme za pozvánku, písnička je připravená, ať se vás tam hodně sejde. Naslyšenou.
3: Díky.

změny barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Ano, je tak akorát čas odejít na oběd. Za 9 minut 1, mimochodem písnička Otec a syn od Pavla Bobka, předlohou jí byla stejnojmenná skladba od Cata Stevense Father and Son, tedy Otec a syn. Tak co nás čeká po 13. po zprávách, které přinese Petra Beránková? Těšit se můžete na pořad Alex a host a dnes bude u Alex Minářové hostem fotograf Robert Vano. Ale ještě stihneme Honzu Kalouska, jeho Řeku v plamenech.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lidé v Pardubicích nenošené oblečení většinou třídí a posílají dál. Školy připravují nový školní rok, začne příští týden v úterý. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši asi 280 milionů korun. A nás čeká oblačno až zataženo, místy déšť a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Vyřazené oblečení v Pardubicích často najde další využití. Podle průzkumu oděvní banky skoro 2/3 dotázaných lidí nejčastěji volí textilní kontejnery. Další věci darují příbuzným a známým, prodávají je nebo vyměňují. Oblastní charita Pardubice například každý měsíc sveze z červených kontejnerů 3 až 5 tun textilu a zachovalé oblečení pak pomáhá lidem v těžké životní situaci, říká ředitelka Marie Hubálková.
3: Člověk má dobrý pocit, když věc, kterou už nepotřebuje a je funkční, tak se může rozdělit a může jí dát člověku, který si ji nemůže dovolit. To si myslím, že tady opravdu obyvatelé města Pardubic objevili a velmi dobře to funguje.
2: V Třemošnici na Chrudimsku znovu rozšíří kamerový systém. Pod dohledem jsou hlavně místa, kde se pohybuje víc lidí. Centrum a náměstí, sídliště nebo nádraží. Radnice objednala další kamery. Celkem jich tak bude víc než 60. Učitelé, školníci a uklízečky chystají nový školní rok. Začne příští úterý 1. září. Kantoři ladí rozvrhy, připravují pomůcky a zdobí třídy pro prvňáky. V Pardubicích jich letos přivítají dohromady asi 1000. To je zhruba stejně jako loni. Učitelka Martina Panušová ze základní školy Štefánikova v Pardubicích se už na prvňáčky těší.
4: Jsou tady různě pomůcky, vlastně zatím to tady mám po krabicích, takže budu hodně vybalovat, budeme tisknout a laminovat a věšet, takže opravdu teďka máme týden co dělat a připravovat vlastně veškeré i podklady pro ty prvňáčky a dárečky, které dostanou a pracovní sešity, takže to nás teď čeká.
2: Společnost O2 má zaplatit pokutu asi 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firmních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
5: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
2: Úřad potrestal i firmu Sherlock, má zaplatit asi 18,5 milionu a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že proti němu firma podá rozklad.
1: Počasí.
2: Nás čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne večer budou srážky ubývat, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky jsou dobré a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na 35. ulice Husova Hrušová Vysoké Mýto se stala nehoda. Osobní auto se tam srazilo s motorkářem. A jak nám volají někteří naši redaktoři i vy jako řidiči a posluchači, jsou tam megakolony na 35. od Cerekvice až po čerpací stanici Ono před Vysokým Mýtem. Tak opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: myslel, že mluví na mě španělsky, že senior. A jsem jak senior? No vy už jste v důchodu. A já říkám, ale já nejsem. Říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli. Já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to mám nikdo říkat nebude. To musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože ne, když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptaj, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
1: Zatím jo, poslední,
0: a za,
1: ano.
0: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
1: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že se, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
0: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, a to, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
1: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
0: já
1: mladých?
0: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
1: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
0: Ano.
1: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
0: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím, akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak
1: a 24. června, ano. Hurá do Londýna.
0: Ano.
1: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, takže já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech až do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už v té Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou, a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy, na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky, když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra.
0: Tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Při nehodách koloběžek v Pardubickém kraji letos zemřel jeden člověk. Ve Svitavách hledají seniora roku 2026. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou prezidentovo veto novely k rozpočtům. Vládě umožní zvyšovat výdaje, mimo jiné na investice. A zítra se výrazně oteplí. Bude polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Beránková. Krásné středeční odpoledne z Pardubic. V Pardubickém kraji přibývá nehod s účastí koloběžek. Za prvních 7 měsíců jich policisté evidují 27. Z toho 25 tvořily elektrokoloběžky. Jeden střet skončil smrtelným zraněním jezdce. Jaké povinnosti v silničním provozu pro koloběžkáře platí? To už připomíná policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Koloběžkář je z pozice zákona cyklista. Tudíž lidé jezdící na koloběžkách musí respektovat veškerá pravidla, která platí pro cyklisty. Například nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, osoby mladších 18 let musí mít helmu, na koloběžce se nesmí jezdit po chodníku.
0: Svitavy vyhlásili další ročník ankety Svitavský senior roku 2026. Lidé a organizace můžou do poloviny září nominovat svoje favority starší 65 let, kteří působí ve spolcích zabývajících se aktivitami pro seniory. Vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Návrhy může podávat každý občan starší 18 let, ale také spolky a instituce, které jsou zaměřené na práci se seniory. Ocenění se nedává za počet nominací, ale rozhoduje o něm rada seniorů města Svitavy. Důležitý je tedy příběh člověka, který si toto ocenění zaslouží.
0: Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem vstoupí do nového školního roku s novým vedením. Školu povede Jan Čech. Zvítězil ve výběrovém řízení. V ředitelském křesle střídá předchůdkyni Lenku Godhardovou. Ta na funkci rezignovala, a to kvůli manažerským pochybením při řízení školy. Nedostatky zjistila Česká školní inspekce. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta Petra Pavla. Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet taky bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Podrobnosti zjišťujeme. Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali, další 2 zůstávají ve vazbě. Ve Spojených státech jsou stíhaní kvůli drogám a terorismu, hrozí jim až do životí. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještět je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká. Popisuje mluvčí Libereckého kraje Michála Křivková.
4: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
0: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače.
1: Počasí.
0: Noc na čtvrtek, čeká nás míň oblačnosti, bude převládat oblačno až polojasno, kránu se výjimečně vytvoří mlhy. Noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích místy kolem 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Čtvrtek, výrazné oteplení, čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, ráno mlhy. Denní maxima zítra rapidně vyšší než ta dnešní, 26 až 29 stupňů, na horách naměříte 19 až 22. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky postupně velmi dobré, tlak slabě klesne a biju na dvojce, to bude střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Havarované nákladní auto a úplně zavřená silnice, tentokrát Chrudimsko 1/17 ve směru od Heřmanova Městce na Čáslav na úrovni Podhořan Uronova. Tam je to nebezpečné a ještě jedna další situace. Průjezd se zvýšenou opatrností, dvě osobní auta se srazila v Lipchavách na silnici 1/14.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak konec prázdnin za dveřmi a s ním také konec pobytových a příměstských táborů. Poslední tábor příměstský teď mají ve středisku volného času Tramtárie ve Svitavách. Podíváme se tam za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou a zámecké léto. Z písniček se můžete těšit na Marii Rotrovou, Liza Stansfield, Hanu Zagorovou a nebo kapelu Buty.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A tentokrát vyrážíme do Poličky, kde zítra začíná čtyřdenní maraton zajímavých akcí. A to nejenom hudebních, přestože je věnovaný slavnému rodákovi Bohuslavu Martinu. Čtvrtý ročník festivalu Zažít Martinu si užije celá rodina a kromě toho se do Poličky můžete zajet podívat i na nově upravené náměstí Bohuslava Martinu. O tom všem nám teď víc poví redaktorka Tereza Brázdová. Hezké odpoledne do Poličky.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak pojďme nejdříve tedy k samotnému festivalu. Jak se dá Martinu zažít?
2: Tak určitě různými způsoby. Letošní ročník má v podtitulu slovo domov. Slavný skladatel přitom velkou část života prožil mimo Československo, jeho rodný kraj mu, ale pořád zůstal v srdci a vlastně se tak promítal do jeho tvorby a v sobotu festival uvede Martinu 4 kantáty z Vysočiny. Jejich součástí je i známé otvírání studánek. Je to hlavní program nebo bod festivalu, tak to je otázka pro Moniku Holou z Polického centra Bohuslava Martinu, která je tu spolu se mnou teď na náměstí u kostela.
3: Dobrý den. No, otvírání studánek, to je jednak srdcovka, protože je to skladba, která je asi nejniternější, nejhlubší a nejvíc dává najevo, jak moc Martinu miloval domov a Vysočinu, vlastně tento kraj. A navíc otvírání studánek letos slaví 70. protože přesně před 70 lety byla tato skladba poprvé v Poličce provedena, takže tady je ještě tato vazba.
2: Na otvírání studánek odkazuje i nová kašna tady na náměstí Bohuslava Martinu. U ní teď právě jsme, možná posluchači slyší to šumění, je krásná, nádherná, nová, kovová a vlastně vytéká z ní potůček pramínek, který obíhá kostel, nebo část kostela svatého Jakuba. No tak to je sepětí naprosto úžasné.
3: Ano, je to vlastně taková úmyslně založená záležitost, aby to odkazovalo právě na Martinu otvírání studánek, takže na té kašně je i písmo.

0: stvárněn kus textu z otvírání studánek, který je takový nejznámější.
1: A ta studánka se bude Kašna slavnostně otevírat v sobotu.
0: Ano, teďka jenom v takovém takzvaně denním režimu, to znamená voda už tady šplouchá, ale nedělá všechny efekty, které může. A ten největší je, že vlastně několikrát denně od příští soboty, kdy bude teda to slavnostní zahájení, takže to bude poprvé, bude Kašna rozeznělá právě úryvkem z kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů a k tomu je přizpůsobený i ten vodní tok, takže bude se pokoušet, nejsou to zase žádné super věci, ale bude se pokoušet trošku s hudbou souznít a dělat různé výšky a intenzity toku.
1: A ještě tu máte hudební lavičku k tomu.
0: No to je jiná věc, ano, tady kousiček od nás, hudební lavička, která právě také odkazuje na Bohuslava Martinů, má tam 10 tlačítek a 10 krátkých ukázek z jeho tvorby, velmi široké a velmi rozmanité, takže se lidé můžou těšit třeba na lidové písně nebo jazzové skladby, které Martinů zkomponoval.
1: Kašna funguje, protože tu běhají děti a pouštějí si v tom potůčku kačenky, no tak to je hodně roztomilé. Vy chcete Bohuslava Martinů představit samozřejmě festival nejen jako skladatele, ale především jako člověka.
0: Přesně tak. Nechceme, aby to působilo jako zkostnatělé připomínání jeho osobnosti. Navíc teda v tuto dobu chtěla jsem podotknout, se to vlastně váže na datum jeho úmrtí, protože Martinů zemřel 28. srpna a vlastně ta naše akce Zažít Martinů má být jakýmsi připomenutím tady této záležitosti, ale chtěli jsme ji připomenout veselé, tvůrčím způsobem, tak jak Martinů byl, protože on nebyl suchopárný skladatel vážné hudby, byl to člověk z masa a kostí, uměl žertovat, měl takový anglický humor. A myslíme si, že takto lze jej taky připomenout.
1: Na závěr, festival startuje zítra. To docela zvláštně, protože program tady na radnici propojí hudbu Martinů s japonskou.
0: Ano, je to tak, i když to zní opravdu nenormálně, ale ta vazba je jednoznačná. Nám se podařilo a máme velkou radost, že přijede na tady tento koncert paní Yukiko Sawa. Je to pianistka, která se velmi intenzivně věnuje propagaci české hudby v Japonsku, je také prezidentkou společnosti Bohuslava Martinů pro Japonsko. Ona studovala kdysi dávno v Praze, takže má tady tyto vazby a je úžasně inteligentní, sečtělá a prostě o české kultuře toho ví hrozně moc.
1: Tak se budeme těšit.
2: A my děkujeme za pozvánku na tento úžasný festival, tak nemusím asi připomínat, že Bohuslav Martinů se v Poličce narodil ve věži kostela svatého Jakuba, což je velmi výjimečné místo. Součástí festivalu mimo jiné budou i nevšední prohlídky rodné světničky slavného skladatele. A právě ty nám Tereza přiblíží zhruba za hodinu. Těšíme se, Terezo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, prázdniny pomalu končí, vidíte milé děti, některé děti si jich užívají opravdu do poslední chvíle a to naplno, třeba na příměstském táboře ve Svitavách, ten pro ně tento týden připravilo středisko volného času Trantárie. Za dětmi se vydala i redaktorka Věra Pavlasová, která je před poznávacím výletem po městě zastihla ještě v herně.
1: Máme poslední týden prázdnin a probíhá nám také poslední příměstský tábor. Tentokrát je to v duchu turistického, takže to bude takový turistický příměšťák.
2: Ředitel střediska volného času Ondřej Komůrka, co všechno jste pro děti připravili, protože jak jsem s nimi mluvila, tak nevědí, že budou chodit na výlety.
1: Úplně takové dlouhé výlety chodit nebudou, ale budou se hodně pohybovat po Svitavách a budou skládat vlastně starou mapu Svitav, takže bude to hodně zaměřený na to místní naše město.
2: Jak když se tady rozhlednu, tak jsou to děti spíš z prvního stupně. Bude je to bavit?
1: Já si myslím, že jo, že holky to mají dobře nachystaný, takže čeká i celodenní výlet za hranice našeho města, takže já si myslím, že je to bavit bude.
2: Jindřiška si staví mlýn. Jsi tady poprvé na takovém táboře?
3: No, jako já jsem tady po druhý už a...
2: A baví tě to tady?
3: Jo, baví mě to tady. Olympijské hry jsem dělala.
2: Co to znamená?
3: No, že hrál třeba fotbal, bowling a tak, no.
2: A co jsi dělala o prázdninách, protože ti za chvíli už končí?
3: No, já jsem hrála fotbal a mamka mě přihlásila na fotbalové tréninky.
2: Paní Agáta Danišová přivádí syna na příměstský tábor tento týden každé ráno. Takže máte zajištěno hlídání na konci prázdnin?
4: Přesně tak, aby jsme mohli chodit oba dva do práce a všechno, aby bylo v klidu.
2: Co všechno jste už o prázdninách stihli podniknout s dítětem?
4: Ježíš, toho bylo. Byli jsme i třeba na glampingu dvakrát, to bylo fantastický. Manžel vzal děti na tatínkovský tábor, na vodu, no, jako spousta zážitků.
2: Na děti dohlíží na příměstském táboře vysokoškolačka Magdalena. Jste tady poprvé na příměstském táboře jako dozor?
5: Už po druhý. Jednou jsem vedla sportovní tábor příměstský a to jsem jenom pomáhla jako výpomoc, takže teďka jsem to jako letos chystala první sama s kamarádkou.
2: Zavzpomínejte na své prázdniny jako dítě základní školy, chodila jste na něco podobného?
5: Chodila jsem na tábory ne příměstský, ale normální, a kde jsme jezdili do přírody na 14 dní nebo na týden, to jsme jezdili často.
2: A byly to hezké prázdniny?
5: Moc hezký prázdniny, ráda na ní vzpomínám.
2: Na příměstském táboře je 24 dětí. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Everybody.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme plněné zapečené brambory, vylepšíme si je slaninou a sýrem. A co vám ještě nabídneme? S Radkem Pálkou si pořádně zavaříme, a to doslova a do písmene. A v receptech našich babiček si připomeneme ovoce, které se k nám kdysi dostalo z Turecka. Tušíte? Povídat si budeme o švestkách.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: kapela Boty a písnička Vrána, také už nestárnoucí legenda, kterou možná mnozí známe i nazpaměť, co se textu týče. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 3:30 míříme do Žamberka. Památník odboje v Žamberku, který sídlí v secesní vile architekta Havlíčka, má návštěvníkům co nabídnout. Není to jenom stálá expozice, ale střídají se tam i pravidelně výstavy vždy s tématem odboje a s odkazem na hrdiny města Žamberka. Secesní vilou provedl vedoucí památníku odboje Jiří Charfreiták redaktorku Vítu Balcerovou.
1: Pane Charfreitáku, kam se podíváme nejdřív?
2: Naše nejzásadnější expozice, která jasně souvisí právě s historií Žamberka, se věnuje operaci Barium, tedy paraskupině, která přichází do Žamberka na podzim roku 1944 a také zde nedaleko místní osadě Polsko jejich tragickým osudem končí výsadek paraskupiny Barium.
1: Co všechno tady právě z té historie druhé světové války můžeme vidět?
2: My tady máme ukázku uniform a výcvikových stejnokrojů našich parašutistů ve Velké Británii, ve kterých tedy cvičili na ten samotný seskok do protektorátu. Nicméně to hlavní, co v naší expozici můžeme vidět, je pak tedy ten samotný osud a příběh paraskupiny Barium a především tedy vlastně jejich působení v rámci statku Žabkových. Takže my zde máme vytvořenou takovou repliku vlastně toho jejich úkrytu, tak jak vypadalo místo, odkud oni vysílali právě na sklonku toho roku 44 a 45. Máme zde vlastně originální vysílací stanici, kterou jsme získali do našich sbírek, ale jsou tady také dotýkané předměty, které byly u Žabkových na půdě a se kterými oni působili.
1: Povězte mi tedy ve zkratce osud toho Bária.
2: Dá se říct, že paraskupina Barium tragicky končí v lednu roku 45, protože i za pomocí konfidentů gestapa jim přišli na stopu právě Němci a onoho lednového dne si pro ně přišli v bezvýchodné situaci, tak nastává jednak tedy sebevražda jednoho z příslušníků paraskupiny Barium a vlastně nakonec i smrt toho druhého člena výsadku, který zde v Žamberku působil.
1: Vy na ně často vzpomínáte, tady vidíte.
2: Je to tak, je to velice důležitá část historie Žamberka, je to vlastně jasná ukázka toho, že občané Žamberecka se zapojili do toho druhého odboje.
1: To je taková první část té vaší stálé expozice, kam mě zavedete teď.
2: My jsme si v letošním roce připravili novou výstavu, která se věnuje generálu Josefu Knopovi, rodákovi žambereckém, který tedy působil za druhé světové války. Byl jedním z těch, který vlastně s naší armádou přichází z východu, dokonce jeho prapor byl jedním z těch prvních, který skutečně překročili hranici Československa. Nicméně následně jeho osud byl velice tragický, protože ve vykonstruovaném procesu jej komunisti doslova zlikvidovali.
1: Takže se podíváme.
2: My zde máme samozřejmě informační panely, na kterých si můžete prohlédnout právě generála Knopa. Nicméně snažili jsme se jeho osobnost přiblížit i na trojrozměrných předmětech, takže jsou tady dva stejnokroje. S velkou pravděpodobností to mohou být přímo jeho z období první republiky ze 30. let, ale následně i stejnokroj, právě který on nosil v době druhé světové války.
1: Pane Charfreitáku, co ještě se tady dá u vás vidět?
2: V našich hlavních výstavních prostorách měníme různé výstavy. Do konce září zde ještě bude k vidění výstava o vládním vojsku v odboji. Tu vyměníme za výstavu s Bruslinovou. Bude to výstava, která bude prezentovat ty nejzajímavější věci ze sbírek našeho muzea Muzea československých legií.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: jenom ve čtvrtek a v pátek dopoledne ve 9:45 máte šanci soutěžit se zámeckým létem a o víkendu zámecké léto pěkně pro letošní prázdniny uzavřeme. Ale dnes právě teď opět přichází chvíle pro Františka Kinského, aby nás pozval na další zámek.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku, teď odsud z anglického parku. A jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

ztracený, prosím, zastav mě, tak ho zastavíme 7 minut před 3 hodinou odpolední a zavzpomínáme spolu na rok 1972. Možná mnozí pardubáci ještě mají v živé paměti v 5 hodin 55 minut za značné pozornosti a velké přítomnosti pardubických občanů. Totiž odstřelem byla provedena z komunikačních důvodů demolice nejstaršího pardubického hotelu Veselka. Ten stával v místě dnešního výškového domu Magnum na Třídě míru.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči v Pardubicích musí od 17 hodin počítat s omezením na Hradecké a Poděbradské ulici. Ředitel Českých drah Michal Krapinec skončí ve funkci, nahradí ho Lenka Hamplová. Pardubičtí fotbalisté nastoupí k pohárovému zápasu v Písku a zítra nás čeká výrazné oteplení. Bude polojasno až oblačno, denní maxima až 29 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne. Řidiči musí dnes v podvečer počítat s omezeními na Hradecké a Poděbradské ulici v Pardubicích. V 17 hodin začnou silničáři na Hradecké frézovat pravý jízdní pruh ve směru od Polabin k mostu Pavla Vonky. Auta místem projedou levým pruhem. Omezení potrvá do 20 hodin večer. Práce se pak přesunou na Poděbradskou, kde budou pracovníci stavby řídit dopravu k Jevadlově. Poslední práce mají skončit zítra ve 4 hodiny ráno. Vyřazené oblečení v Pardubicích často najde další využití. Podle průzkumu Oděvní banky skoro 2/3 dotázaných lidí nejčastěji volí textilní kontejnery. Další věci darují příbuzným a známým, prodávají je nebo vyměňují. Oblastní charita Pardubice například každý měsíc sveze z červených kontejnerů 3 až 5 tun textilu a zachovalé oblečení pak pomáhá lidem v těžké životní situaci, říká ředitelka Marie Hubálková.
4: Člověk má dobrý pocit, když věc, kterou už nepotřebuje a je funkční, tak se může rozdělit a může ji dát člověku, který si ji nemůže dovolit. To si myslím, že tady opravdu obyvatelé města Pardubic objevili a velmi dobře to funguje.
2: Rybáři zakázali lov na nádrži Chochol ve Stratouchu na Chrudimsku. Kvůli suchu a vysokým teplotám je ve vodě nedostatek kyslíku. Ryby jsou oslabené a hynou. Omezení podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice bude platit do odvolání. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec odejde na konce srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Ťok jeho práci ocenil.
5: Já bych chtěl říct, že bych za dozorčí radu chtěl panu Krapincovi poděkovat, protože si myslím, že udělal kus dobré práce. Pro své odstoupení má své důvody a já je plně respektuju a chápu. A jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
2: Dozorčí rada se zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Sport. Fotbalisté Pardubic vstoupí do letošního ročníku domácí pohárové soutěže. Ve druhém kole MOL Cupu je čeká zápas na hřišti třetiligového Písku. Hrát se bude od 17:30. Východočechům se zatím v sezóně nedaří. V lize ještě nevyhráli a na náladě v týmu to je znát, potvrzuje asistent trenéra Ondřej Herzán.
6: Není to jednoduchá situace, protože samozřejmě ty výhry pomáhají týmu hlavně psychicky a když nejsou, tak je asi nad hráčema taková deka, ale my jsme profíci a prostě proti třetiligovému týmu musíme uspět a splnit si tu povinnost a postoupit. Počasí.
2: Nadcházející noc čeká nás méně oblačnosti. Bude převládat oblačno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům, v údolích místy bude kolem 9 stupňů. Na horách naměříte 12 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Čtvrtek tedy polojasný až oblačný, přechodně skoro jasný, ráno s mlhami a denníma teplotama 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříte 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky postupně velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio dvojka, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě nehody hlášené z Chrudimska, ta první konkrétně u Třemošnice za Kubíkovými Duby ve směru právě na Třemošnici. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. A ta druhá, jak už jste slyšeli z našeho vysílání, silnice 1/17 u Podhořan u Ronova.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, z Pardubic přejeme, tak vydáme se dnes už podruhé do rodiště Bohuslava Martinů, tedy do Poličky, za redaktorkou Terezou Brázdovou, která vystoupá do jeho rodné Světničky a nabídneme i písničky, které nestárnou. Aby se to rýmovalo, tak nestárnoucí písničky, když se vydáme do Poličky, do Bohuslavovy rodné Světničky. Tak a jaké to budou ty písničky? Od Heleny Vondráčkové, Valdemara Matušky, Vašo Patejdla, anebo Keta Stevense.
3: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: všechno.
1: Ano, to všechno odnes čas, zpívá Valdemar Matuška a jeho písničku už taky odnes čas. 4 minuty před 3:45, ale co přináší čas, to je...
2: počasí.
1: Přesně tak, jdeme se podívat, co nás čeká a nemine, tedy myslím na obloze, a poví nám to Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré středeční odpoledne přejeme.
3: Taky přeju pěkné odpoledne.
1: Tak, pane Drapáku, krátí se nám to, krátí, obloha je taková všelijaká, spíš pošmurná, oblačná. Myslíte, že sprchne ještě během dnešního dne?
3: Už moc ne, nějaké výjimečně ještě přehánky by se mohly vyskytovat hlavně na těch horách, ale potom spíš to bude už během té noci ubývat. Postupně měla ubývat ta oblačnost, ty minimální teploty nějakých 15-12 a slabý vítr proměnlivý nebo z východních směrů do 4 metrů za sekundu, ale teďka zpočátku ještě může být mírnej 2 až 6 metrů. A potom během zítřka čekáme už polojasno až oblačno, jenom myslí přechodně skoro jasno. Ráno se nám můžou výjimečně vyskytovat mlhy a pronikne nám teplý vzduch od jihozápadu, tady teploty zítra už budou letních 26 až 29 stupňů a vítr slabý, postupně mírný opět z těch východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a co zbytek posledního prázdninového týdne, ten se ponese v jakém duchu? Bude to ještě na koupání?
3: Bude to v pátek, to bude nejteplejší den, tam ty maximální teploty by šly i přes 30 stupňů, nějaké 31-32, přibývání oblačnosti někdy v těch odpoledních hodinách a potom během noci zpátka na sobotu přechod fronty, tam by mohly tam být nějaké dej, přehánky i nějaké bouřky. V sobotu ještě zpočátku nějaká zvětšená oblačnost, přehánky, ale postupně potom ubývání těch srážek i oblačnosti a ty teploty už jenom do nějakých 25 stupňů a v neděli spíše nějaký polojasno, oblačno, bez srážek a maximální teploty zatím vypadá nějakých 23 až 27 stupňů.
1: Mm-hmm. No a schválně, co poslední prázdninový den?
3: V pondělí tam to vypadá zatím, že by teploty opět mohly vyrůst nahoru, tam nějakých 28 stupňů by klidně mohlo být, opět nějaký polojasno, oblačno, nějaké slabé přehánky by se mohly objevit a pak během toho týdne teploty většinou kolem těch 25 stupňů.
1: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak v minulé hodině vysílání jsme vám přiblížili program festivalu Zažít Martinů v Poličce. Jeho letošní čtvrtý ročník potrvá 4 dny a samozřejmě nepůjde jenom o hudební představení, ale i o doprovodné akce. A nevšední prohlídku slibuje i návštěva rodné světničky Bohuslava Martinů. A počítejte ale s tím, že při ní musíte zdolat 192 schodů. Skladatel Bohuslav Martinů se totiž narodil ve věži kostela svatého Jakuba a právě tam bychom v tuto chvíli měli mít i našeho stopaře, redaktorku Terezu Brázdovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jsi už nahoře, v jaké výšce to je?
2: Já jsem na vyhlídkovém ochozu věže ve výšce 36 až 37 metrů, ale raději se vrátím do rodné světničky, která je vlastně na stejné úrovni, tedy hlavně kvůli větru. Tady se 8. prosince roku 1890 narodil Bohuslav Martinů. Bylo to ve svátek Panny Marie a tak při jeho porodu prý mohudně vyzváněly zvony a porodní bába Lucie Křiklavová prý už tehdy prorokovala, že z chlapce jednou vyroste slavný člověk a měla pravdu.
1: To je pravda. Tak to rodné místo Bohuslava Martinů je samozřejmě autentické. Je tam ještě původní nábytek v té světničce?
2: Ano, já stojím uprostřed pokoje, který má asi zhruba 20 metrů. Je zařízený tak, jak si ho ve vzpomínkách uchovali matka, sestra, skladatele. A vzhledem k velikosti místnosti bylo třeba asi využít určitě každé místo. Kolik tu žilo lidí, tak na to se zeptám Moniky Holé z centra Bohuslava Martinů tady v Poličce.
3: Dobrý den. No, žilo jich tady hodně, různě se střídali, ale dá se říct, že tak prakticky to bylo 5 lidí, tedy rodiče a 3 děti. A nebylo to jednoduché, protože když se podíváte, jsou tady pouze 2 postele, což znamená logicky, že v těch postelích většinou spávali po 2 a když se potom narodil ten malý Bohoušek, tak se traduje, není to pravda, prověřené žádnými dokumenty, ale říká se, že spával v otevřeném šufleti, jak se tomu říká?
2: Prádelník.
3: Prádelníku, děkuju.
2: Ten nábytek je skutečně původní, autentický?
3: Ano, je. Ten získalo muzeum v 50. letech darem od sourozenců Martinů, tedy od bratra Františka a sestry Marie.
2: My ještě posluchačům, kteří neznají celý ten příběh narození Bohuslava Martinů a ten jeho život, přiblížit, proč se to vlastně stalo tady na věži?
3: Je to opravdu zvláštní okolnost, málo kdo se tímto může v úzovkách pochlubit, že se narodil takto vysoko. No je to proto, že otec skladatele Bohuslava Martinů byl pověžný. Pověžný znamenalo, že právě byl tady nahoře na věži, měl tady byteček a vlastně ve dne v noci hlídal, jestli někde v okolí nehoří. Bylo to z toho důvodu, že v 19. století, uprostřed 19. století Poličku zničil mohutný požár opravdu tak strašně silně, že zůstaly jenom obvodové zdi. I kostel, tady ten, kde vlastně nyní stojíme, byl v tak špatném stavu, že ho museli potom zbořit.
2: Zpátky k festivalu Zažít Martinů. Tady ve světničce to bude platit dvojnásob, to zažít, protože na sobotu a na neděli máte naplánované speciální prohlídky. Jak to tu bude probíhat? Je potřeba se dopředu nějak rezervovat? Přibližte nám to.
3: Ty speciální prohlídky spočívají v tom, že tady nahoře v té světničce čekají návštěvníci 2 doboví lidé, to znamená malý Bohoušek se svými housličkami, bude i malinko hrát na ně a jeho sestra Marie. A formou rozhovoru budou vlastně návštěvníkům přibližovat, jak se tady na věži žilo. A jinak bude se chodit v pravidelných intervalech po hodině, tak jak to je vlastně vždycky, pouze ta kostýmovaná prohlídka je ozvláštněná. Vychází se přímo z muzea poličského, jde se s průvodcem a vlastně není potřeba dopředu se rezervovat, pouze pro případ, že by bylo plno, tak je lépe si to ověřit.
2: To je od nás z výšin poličských vše.
1: Terezo, děkujeme moc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já jenom připomenu, že jste zváni k návštěvě rodné světničky Bohuslava Martinů v Poličce a to samozřejmě nejenom v rámci festivalu. Máte čas až do konce října, ten pohled na město a krajinu Vysočiny rozhodně stojí za to.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Rockový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: Otevíráme kufr kapely Olympic a vypadne z něj fotbal, protože pardubičtí fotbalisté se poprvé v tomto ročníku představí v domácí pohárové soutěži, tedy v MOL Cupu. Ve druhém kole nastoupí na hřišti třetiligového Písku a Východočeši nemohou mít jiný cíl, než postoupit do další fáze. A to i přesto, že se svěřenci trenéra Trousila v lize zatím trápí a na první výhru stále ještě čekají. Víc řekne redaktor Otta Gutwirth.
1: Pardubičtí stejně jako ostatní týmy z nejvyšší soutěže dávají domácímu poháru velkou váhu. Proč, to vysvětluje asistent trenéra A mužstva Ondřej Herzán.
2: Je to soutěž, ve který se na pár zápasů mužstva můžou dostat do Evropy a můžou vyhrát nějakou trofej, takže já si myslím, že to je i pro kluky zajímavý a rozhodně já bych tomu určitě přikládal velkou váhu.
1: Východočechům se v minulých letech v poháru moc nedařilo, zlomili to až v posledním ročníku, ve kterém dokázali dojít až do osmi finále. První zápas tým odehrál v Zápech a dobře si na něj pamatuje.
2: Tenkrát bylo to mužstvo kombinované, že to nebylo úplně Bčko, ale že bylo Bčko posilněný o pár hráčů Ačka. Ten zápas jsme tam zvládli, s tím jsme tam jeli, aby jsme to zvládli, takže jsem za to byl rád, že se nám to povedlo, protože v Zápech se úplně jednoduše nevyhrává.
1: Ostatně o tom, jak těžké je vyhrát v Zápech, se v úterý přesvědčili hráči Bohemians. Ligový tým nakonec zvítězil těsně 3-2. Ale zápis jsou pro pardubické už minulostí. Dnes se představí na hřišti třetiligového Písku. A je jasné, že stejně jako ostatní týmy z nejvyšší soutěže, budou Východočeši pod tlakem.
2: Je to o tom, že ten prvoligový tým tam vlastně v tom zápase nemá co získat. Tam může jenom ztratit, proto jako kluci musí mít dobře nastavenou hlavu, ideálně dát první gól, sebrat trošku vítr z plachet tomu týmu, proti kterýmu hrajou, protože jinak jsou ty pohárový zápasy potom těžký.
1: A příprava na soupeře probíhala podobně jako třeba na ligový zápas.
2: Kluci viděli, jak Písek hraje, dělali jsme si nějaký rozbory standardních situací, takže na to jsou kluci připravení a myslím si, že se i těší na zápas.
1: Pardubičtí v lize ještě nevyhráli. Na svém kontě mají jediný bod a na náladě v týmu to musí být znát. Ale úkol pro druhé kolo poháru je jasný.
2: Není to jednoduchá situace, protože samozřejmě ty výhry pomáhají týmu hlavně psychicky a když nejsou, tak je asi nad hráčema taková deka, ale my jsme profici a prostě proti třetiligovému týmu musíme uspět a splnit si tu povinnost a postoupit.
1: Východočeši mají soupeře nastudovaného a znají jeho největší sílu, na kterou bude třeba dát si pozor.
2: Víme, že hrajou 4-1-4-1 vepředu. Mají útočníka, který je nebezpečný a umí zakončovat toho Fierbachera a samozřejmě čeká tým, který bude motivovaný, když hraje to mužstvo proti prvoligovýmu, tak jsou ty hráči vždycky extra motivovaný, bude muset jim sebrat vítr z plachet, být trpělivý, nespěchat, jo, protože musíme čekat, až se jim otevře nějaký okýnko, oni budou hrát určitě ze zadu, budou spolíhat na standardku nebo na nějaký break.
1: Řekl před zápasem MOL Cupu na hřišti Písku asistent trenéra pardubických fotbalistů Ondřej Herzán. Utkání začíná v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic Otta Gutwirth, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zdravíme vás na cestu, přejeme, abyste dobře dojeli kolečkama dolů, anténkou nahoru, jak se říká, kdyby cokoliv jste potkali na svých cestách, volejte na zelenou vlnu 800 553 553, ostatní šoféři za vaše informace budou jistě rádi. A teď ještě ale spotřebitelský servis. Na váš dotaz opět odpoví Josef Černý, tentokrát se týká reklamace bazarového zboží.
1: Láďa si koupil ze stavárny mobilní telefon, který fungoval týden. Při pokusu o reklamaci mu bylo pracovníkem řečeno, že věci koupené v zastavárně jsou bez záruky. Pane Láďu by zajímalo, kdo tedy je za vady výrobku odpovědný. Pane posluchači, za vady výrobku je odpovědný vždy jeho poslední vlastník, stejně jako je to v bazaru. Záleží na tom, jestli zastavárna nebo bazar měli od předchozího majitele výrobek vykoupený, nebo jestli ji pouze zprostředkovali.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Pardubice chystají novou cyklostezku u koupaliště Cihelna. Svitavy hledají seniora roku 2026. Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. A nás čeká zítra výrazné oteplení, polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné odpoledne. Pardubice chystají novou cyklostezku u koupaliště Cihelna. Přibližně 550 metrů dlouhá trasa povede po dnešní polní cestě podél slepého ramene Labe. Propojí stávající cyklotrasy směrem do centra s připravovanou stezkou podél severovýchodního obchvatu. Město teď vybralo projektanta, který připraví dokumentaci ke stavbě. Svitavy vyhlásili další ročník ankety Svitavský senior roku 2026. Lidé a organizace můžou do poloviny září nominovat svoje favority starší 65 let, kteří působí ve spolcích zabývajících se aktivitami pro seniory, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Návrhy může podávat každý občan starší 18 let, ale také spolky a instituce, které jsou zaměřené na práci se seniory. Ocenění se nedává za počet nominací, ale rozhoduje o něm Rada seniorů města Svitavy. Důležitý je tedy příběh člověka, který si toto ocenění zaslouží.
0: Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásily ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
3: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvody je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů. Jeden se týká akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky udělil majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi řád svobody. Jde o jedno z nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání. Zelensky ocenil a ocenění zdůvodnil Muskovými výjimečnými osobními zásluhami při ochraně lidských životů a rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná až polojasná noc, kránu mlhy, noční teploty 15 až 12 stupňů v údolích, místy až kolem 9 stupňů. Čtvrtek oteplí se, bude polojasný až oblačný, místy přechodně skoro jasný, ráno tedy s mlhami a teplotami 26 až 29 stupňů Celsia. Teploty na horách 19 až 20. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky postupně velmi dobré, tlak se nemění a biozítra dvojka. To bude znamenat střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Další dnešní nehoda osobního auta a motorkáře, tentokrát v Chrudimi v ulici doktorky Milady Horákové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Jurák. Vítej, Zdeňku.
5: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
4: Výborně, léto jaké bylo? Dá
5: léto
4: se shrnout už několika
5: krásné.
4: Slovy? Krásné, pořád.
5: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus 5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
4: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
1: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, můj milý, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.

0: díváte?
1: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
0: Co? No teda tohle.
1: Já vás asi miluju.
0: No tohle.
1: Jste taková hezká. Plavá. Vůňavá.
0: Buďte ticho.
1: Taková čistá.
0: Tato, co si to dovolujete?
1: Já nevím. Já musím. No, co jsem udělal? No co jsem řekl?
0: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
1: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
0: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
1: Slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
0: Za táborem.
1: Milujete mě taky?
0: Taky.
1: Jupi!
0: Co to děláte?
1: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
0: Co mu řeknete?
1: Máte krásné oči.
0: Ale ne, jemu, co řeknete?
1: Máte krásné rty.
0: Ne, co jemu, výpravčímu.
1: Miláčku můj.
0: Promiň, tatínku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
4: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
3: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
4: čas? No, to se mně právě stalo.
3: To se ti stalo.
4: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptá, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
3: ano.
4: Tak já říkám, no tak, to je blamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem, to bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
3: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
4: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
3: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
2: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí a bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky. Prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšvih jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly, říkám, příště chtějí něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
10: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tyhle, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s
3: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku. A díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně přijme.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: řiditeli, pojďte sem. Pane řiditeli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane řiditeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane řiditeli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, tipa, aby mohla filharmonii hrát na housle,
2: typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti, tak jako prostě ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednou, Honzo, velkavý chlapi, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bot a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: A
1: je tam.
4: Tak. Franč...
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, no, teď už to můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Ronově nad Doubravou zjednosměrní několik ulic. Charita v Moravské Třebové rozšiřuje službu sociálního poradenství. Hradec Králové zadal stavbu nového náměstí firmám Garden Line a Buck. Levnější uchazeč má výhrady. A zítra se oteplí, bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. V Ronově nad Doubravou zjednosměrní několik ulic. Radnice chce upravit provoz v blízkosti nádraží kolem centra i v části města u Nového Rybníka. Nové značení má zjednodušit dopravu a zlepšit orientaci řidičů v zástavbě. Charita v Moravské Třebové rozšíří odborné sociální poradenství. Nově chce pomáhat také lidem, kteří pečují o své blízké a pozůstalým. Doteď se její pracovníci zaměřují hlavně na dluhovou a rodinnou problematiku, vysvětluje ředitelka Ludmila Dostálová.
4: Chceme rozšířit ještě odborné sociální poradenství, právě tu odbornou pomoc pro pečující osoby a pro osoby pozůstalé, to znamená osoby v krizi. S těmito problémy se setkáváme čím dál častěji a tato služba vlastně v našem regionu chybí, není dostupná.
3: Nové náměstí má v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v sousedním Hradci Králové postavit sdružení firem Garden Line a Buck. Včera o tom rozhodli zastupitelé města. Firmy v tendru nabídly cenu 138 milionů korun a zvítězily i po novém hodnocení soutěže, které nařídil antimonopolní úřad. Opětovné neúspěšné sdružení firem Stako a Smola, které v tendru nabídlo o 46 milionů nižší cenu, nevyloučilo podání dalších námitek, říká jeho právní poradce Adam Kulda.
5: My v tuto chvíli budeme čekat na zaslání oznámení o výběru dodavatele ze strany města. Až nám bude doručeno, začne běžet 15-denní lhůta k tomu, aby jsme se vyjádřili. Jsme přesvědčeni, že jsme všechny reference řádně doložili a že podmínky udělení bodů splňujeme.
3: O vítězi soutěže podle radnice rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucích, které mělo váhu 40%, zbytek tvořila nabídnutá cena. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 95 obětí. Skoro 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Sport. Domácí fotbalová pohárová soutěž MOL Cup pokračuje zápasy druhého kola. Poprvé se v tomto ročníku představí i Pardubice, které nastoupí o 17:30 na hřišti třetiligového Písku. Asistent trenéra pardubických fotbalistů Ondřej Herzán říká, že týmy z nejvyšší soutěže jsou v těchto úvodních kolech pod tlakem.
6: Je to o tom, že ten prvoligový tým tam vlastně v tom zápase nemá co získat. Tam může jenom ztratit, proto jako kluci musí mít dobře nastavenou hlavu, ideálně dát první gól, sebrat trošku vítr z plachet tomu týmu, proti kterýmu hrajou, protože jinak jsou ty pohárový zápasy potom těžký. Počasí.
3: Noc bude oblačná až polojasná, noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům, v údolích místy bude kolem 9 stupňů Celsia, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Denní maxima zítra 26 až 29 stupňů, nejvyšší teploty na horách 19 až 22. Vítr slabý, rozptylové podmínky postupně zítra dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na dvojce, to bude znamenat střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále nehoda komplikuje provoz v Chrudimi na křižovatce doktorky Milady Horákové, silnice 1/17. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. No a vyprošťování havarovaného nákladního auta po nehodě u Podhořan u Ronova na Chrudimsku, silnice 1/17.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Přejeme vám krásné středeční odpoledne. Je 26. srpna a co přinesl dnešní den v kraji? Tak mluvili jsme o bioplynových stanicích, kterým stát po 20 letech mění podporu a některé musí skončit, protože nedokážou splnit nové podmínky. K tématu se vrátíme společně s Josefem Kopeckým už za malou chvíli. Připomeneme si také dnešního ranního hosta a pozveme na den otevřených dveří chrudimských výsadkářů. S regionálním stopařem dohlédneme na přípravy festivalu Zažít Martinu v Poličce, no a představíme si projekt Obleč Pardubice. Začíná středeční den v kraji Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Petr Kotval nám zahájil středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a pokračujeme s zpravodajským souhrnem, který připravila Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré středeční odpoledne z Pardubic. Řidiči v Pardubicích musí právě teď počítat s omezeními na Hradecké a Poděbradské ulici. V 17 hodin začali silničáři na Hradecké frézovat pravý jízdní pruh ve směru od Polabin k mostu Pavla Vonky. Auta místem projedou levým pruhem. Omezení potrvá do 20 večer. Práce se pak přesunou na Poděbradskou, kde budou pracovníci stavby řídit dopravu k Kyvadlově. Poslední práce mají skončit zítra ve 4 ráno. V Pardubickém kraji přibývá nehod s účastí koloběžek. Za prvních 7 měsíců jich policisté evidují 27. Z toho 25 tvořily elektrokoloběžky. Jeden střet skončil smrtelným zraněním jezdce. Pro koloběžkáře přitom platí v silničním provozu podle zákona stejné povinnosti jako pro cyklisty. Na kole a koloběžce tedy nesmí jezdit po chodníku ani pod vlivem alkoholu a osoby do 18 let musí mít helmu. Stát po 20 letech změní podporu pro bioplynové stanice. Některé podniky ale nové podmínky splnit nedokážou a skončí. Změna technologie by byla příliš drahá a složitá. Víc nám řekne redaktor Josef Kopecký před 17:15. Svitavy vyhlásili další ročník ankety Svitavský senior roku 2026. Lidé a organizace můžou do poloviny září nominovat svoje favority starší 65 let, kteří působí ve spolcích zabývajících se aktivitami pro seniory, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Návrhy může podávat každý občan starší 18 let, ale také spolky a instituce, které jsou zaměřené na práci se seniory. Ocenění se nedává za počet nominací, ale rozhoduje o něm Rada seniorů města Svitavy.
2: Vyřazené oblečení v Pardubicích často najde další využití. Podle průzkumu oděvní banky skoro 2/3 dotázaných lidí nejčastěji volí textilní kontejnery. Oblastní charita Pardubice například každý měsíc sveze z červených kontejnerů 3 až 5 tun textilu a zachovalé oblečení pak pomáhá lidem v těžké životní situaci. Podrobnosti se z našeho vysílání dozvíte

0: Po 20 letech skončí státní podpora pro bioplynové stanice, které produkují elektřinu anebo teplo. V takových je v Česku přes 500. Nový systém naopak počítá s příspěvky na výrobu biometanu a takových stanic je u nás zatím 14. Někteří provozovatelé změnu technologie nezvládnou, protože by byla příliš drahá nebo naopak složitá, tak jim hrozí, že výrobu utlumí anebo zastaví úplně. Reportér Josef Kopecký zjišťoval podrobnosti.
1: To je úplně to nejdůležitější.
2: Tak to je 5,5 milionů.
1: Motor bioplynové stanice.
3: Každý den skrbíme 22 tun zbytků z těch jám, kukuřice a senáž.
4: Pro zemědělské družstvo Agrolibo Měřice je bioplynová stanice klíčová. Vyrábí elektřinu pro kravíny, sušičku obilí, teplo ohřívá vodu. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
5: Pro nás to není tak jednoduchý, my jsme daleko, středotlak je někde u Hrbokova, což je 7 km od sebe přes hlavní silnici, přes lesy, takže u nás přechod na biometan nepřichází v úvahu.
4: Právě zemědělci provozují většinu stanic v Česku. Nový evropský model podpory obnovitelných zdrojů praxi výrazně změní, jak vysvětluje Jan Štambaský z České.

0: České bioplynové asociace.
1: Dnes je už cílem důrazná kontrola emisní stopy vyráběné energie. To znamená potom odklon od cíleně pěstované biomasy směrem k vedlejším produktům, druhotným surovinám a odpadům.
2: To je vlastně plný TKD.
3: Pod náma je ta směs, kterou promícháváte a ono to pracuje.
0: Liboměřické družstvo ve stanici zpracovává vlastní vstupy. Ven posílá elektřinu, na které utrží zhruba 20 milionů korun ročně, říká vedoucí služeb Radomír Petr.
4: My spotřebujeme cca 15-17% elektřiny a zbytek dodáváme do sítě.
0: Podle Jana Štambaského jsou nastavené podmínky zvládnutelné, zároveň ale potvrzuje, že některé stanice skončí.
1: Podmínky těchto programů jsou celkem přiměřené, ale základním problémem je fakt, že vždycky musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
0: Liboměřicím vyprší licence za 2 roky.
5: S tím ale souvisí samozřejmě už osevní plán na rok 2027, protože musíte podle toho zasejt kukuřici, kterou potřebujete do bioplynové stanice. Pojedeme na poloviční výkon, aby jsme zásobili elektřinu naše střediska, které na tom jsou postavené, a uvidíme, co dál.
0: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude paralympionik Jiří Ježek.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jsme přesně v polovině posledního prázdninového týdne. Od rána se mraky na obloze honí, jako by mělo něco přijít. Pár přeháněk máme v průběhu dnešního dne už za sebou a přijdou ještě dnes nějaké. Ptám se Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Už moc ne. Nějaké výjimečně ještě přehánky by se mohly vyskytovat hlavně na těch horách, ale potom spíš to bude už během té noci ubývat. Postupně měly ubývat ta oblačnost, ty minimální teploty nějakých 15-12 a slabý vítr proměnlivý nebo z východních směrů do 4 metrů za sekundu, ale teďka zpočátku ještě může být mírný 2-6 metrů. A potom během zítřka čekáme už polojasno až oblačno, jenom místy přechodně skoro jasno. Ráno se nám můžou výjimečně vyskytovat mlhy a pronikne nám teplý vzduch od jihozápadu, tady teploty zítra budou letních 26 až 29 stupňů a vítr slabý, postupně mírný opět z těch východních směrů 2-6 metrů za sekundu.
1: No tak podle předpovědi, jak říkáte, se začíná oteplovat. Kdy bude ještě dokonce prázdniny na koupání, kromě toho zítřejšího dne?
2: Bude to v pátek, to bude nejteplejší den, tam ty maximální teploty by šly i přes 30 stupňů, nějaké 31, 32. Přibývání oblačnosti někdy v těch odpoledních hodinách a potom během noci zpátka na sobotu přechod fronty. Tam by mohly být nějaké dešť, přehánky i nějaké bouřky. V sobotu ještě zpočátku nějaká zvětšená oblačnost, přehánky, ale postupně potom ubývání těch srážek i oblačnosti a ty teploty už jenom do nějakých 25 stupňů a v neděli spíše nějaký polojasno, oblačno, bez srážek a maximální teploty zatím vypadá nějakých 23 až 27 stupňů. V pondělí tam to vypadá zatím, že by teploty opět mohly vyrůst nahoru, tam nějakých 28 stupňů by klidně mohlo být a opět nějaký polojasno, oblačno, nějaké slabé přehánky by se mohly objevit a pak během toho týdne teploty většinou kolem těch 25 stupňů.

0: V sobotu se u chrudimských výsadkářů uskuteční den otevřených dveří. Široké veřejnosti se tak vojenská část letiště otevře u příležitosti 79. výročí založení výsadkových jednotek. A i tentokrát výsadkáři propojí akci s charitativním během na podporu vojenského fondu Solidarity. V dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Pardubice mluvil moderátor Jakub Malý s tiskovým a informačním důstojníkem 43. výsadkového pluku kapitánem Markem Ohrabkou.
1: Den otevřených dveří je pro nás významným dnem, nejenom, že ukončujeme léto a začínají nám povinnosti, ale chceme veřejnosti otevřít brány vojenského prostoru a zároveň jim ukázat každodenní život vojáků, nejenom rodinám vojáků, ale i široké veřejnosti, nejenom nadšencům vojenské techniky, výsadkářů obecně. Je to den plný zábavy a věřím tomu, že přijde co nejvíc lidí.
2: Není ten den otevřených dveří tak takovým prostorem odstranit třeba určité mýty, které si může vytvářet veřejnost o vaší práci?
1: Určitě, a tím bych i rád vaše posluchače vyzval, pokud přijdou, tak určitě se můžou zeptat našich výsadkářů na tu běžnou službu, co obsahuje, jak si jim líbí, co je motivovalo například vstoupit i do armády konkrétně ke 43. výsadkovému pluku. Takže určitě chceme tyhle mýty odstraňovat a otevřít se té společnosti více.
2: Jedním z letošních lákadel je určitě nové lehké útočné vozidlo, které tady máme na takovém propagačním předmětu, který jste přinesl. Tak nám můžete představit, co to je za stroj?
1: Ano, je to vlastně nové útočné vozidlo Flyer 72 Heavy Duty, který jsme v rámci spolupráce s americkou vládou dostali. Těch vozidel je konkrétně 46 a jedno z vozidel vám můžeme ukázat, pokud přijdete na den otevřených dveří a vidět ho zblízka. V podstatě je to pro nás novinka a rádi bychom ji prezentovali.
2: Budou k vidění i seskoky?
1: Určitě. Po celý den budou vidět padákové seskoky na kulatých vrchlících, na padácích typu křídlo a bude tam spousta i dalších věcí, které budou k vidění, statické, dynamické ukázky. Máme tam vlastně připravené dvě dynamické ukázky, kdy a to bych nerad prozrazoval, ať ty návštěvníci přijdou, bude se jednat určitě o efektivní způsob naší ukázky výsadkářů jako dovednosti.
2: Dostáváme se teď už i k harmonogramu celé akce. Jak to vypadá časově? V kolik máme dorazit?
1: Takže den začíná trošku dříve, je to v 8 hodin registrací v klášterních zahradách pro charitativní běh, v 9 hodin je samotný výběh, s tím, že ten běh je zhruba nějakých 3 kilometry. Není to závod, je to opravdu o tom, aby jsme se potkali, aby jsme podpořili vojenský fond Solidarity a následně vlastně cíl je už v samotné vojenské části letiště. A od 10 hodin potom se rozběhne naplno ten samotný program, takže krásně to na sebe navazuje, pokud lidé budou mít čas, tak tam můžou strávit pěkné dopoledne i odpoledne.
0: No a pokud byste si ranní rozhovor s kapitánem Markem Ohrabkou chtěli poslechnout celý, tak ho najdete na našem webu na adrese pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Už zítra začíná v Poličce čtyřdenní maraton zajímavých akcí, a to nejenom hudebních, přestože je věnovaný slavnému rodákovi Bohuslavu Martinů. Čtvrtý ročník festivalu Zažít Martinů si užije celá rodina a kromě toho se do Poličky můžete zajet podívat i na nově upravené náměstí. Ostatně o tom všem nám teď poví reportérka Tereza Brázdová.
1: Letošní ročník má v podtitulu slovo domov. Slavný skladatel přitom velkou část života prožil mimo Československo, jeho rodný kraj mu ale pořád zůstal v srdci a vlastně se tak promítal do jeho tvorby. A v sobotu festival uvede Martinů 4 kantáty z Vysočiny. Jejich součástí je i známé otvírání studánek. Je to hlavní program nebo bod festivalu, tak to je otázka pro Moniku Holou z Polického centra Bohuslava Martinů, která je tu spolu se mnou teď na náměstí u kostela.
2: Dobrý den. No, otvírání studánek, to je jednak srdcovka, protože je to skladba, která je asi nejniternější, nejhlubší a nejvíc dává najevo, jak moc Martinů miloval domov a Vysočinu, vlastně tento kraj. A navíc otvírání studánek letos slaví 70. protože přesně před 70 lety byla tato skladba poprvé v Poličce provedena, takže tady je ještě tato vazba.
1: Na otvírání studánek odkazuje i nová kašna tady na náměstí Bohuslava Martinů. U ní teď právě jsme, možná posluchači slyší to šumění, je krásná, nádherná, nová, kovová a vlastně vytéká z ní potůček pramínek, který obíhá kostel, nebo část kostela svatého Jakuba. No tak to je sepětí naprosto úžasné.
2: Ano, je to vlastně taková úmyslně založená záležitost, aby to odkazovalo právě na Martinu otvírání studánek, takže na té kašně je i písmem ztvárněn kus textu z otvírání studánek, který je takový nejznámější.
1: A ta studánka se bude kašna slavnostně otevírat v sobotu.
2: Ano, teďka jenom v takovém takzvaně denním režimu, to znamená voda už tady šplouchá, ale nedělá všechny efekty, které může. A ten největší je, že vlastně několikrát denně od příští soboty, kdy bude teda to slavnostní zahájení, takže to bude poprvé, bude kašna rozezněla právě úryvkem z kantáty otvírání studánek Bohuslava Martinů a k tomu je přizpůsobený i ten vodní tok, takže bude se pokoušet, nejsou to zase žádné super věci, ale bude se pokoušet trošku s hudbou souznít a dělat různé výšky a intenzity toku.
1: A ještě tu máte hudební lavičku k tomu.
2: No, to je jiná věc. Ano, tady kousiček od nás, hudební lavička, která právě také odkazuje na Bohuslava Martinů, má tam 10 tlačítek a 10 krátkých ukázek z jeho tvorby, velmi široké a velmi rozmanité, takže se lidé můžou těšit třeba na lidové písně nebo jazzové skladby, které Martinů zkomponoval. Regionální stopař.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Vyřazené oblečení lidé na Pardubicku poctivě třídí a posílají dál. Alespoň to potvrzuje průzkum oděvní banky, který ve městě uspořádala. Kromě kontejnerů lidé nepotřebné věci často darují příbuzným a známým, prodávají je nebo vyměňují, a protože způsobů, jak oblečení využít i po vyřazení ze šatníku, je víc, oděvní banka je nově představuje na webu Obleč Pardubice. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: My máme plné regály v sociálním šatníku a že když nám něco chybí, tak na sociální sítě dáme výzvu, že třeba chybí pánské oblečení, okamžitě do několika dnů doplníme.
2: Říká ředitelka oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.
1: Potom všechny neziskovky nejen ve městě, ale i v okrese se mohou domluvit a přijet si do sociálního šatníku a vybrat si tam jednak potřebné oblečení pro sociálně slabé rodiny.
2: Charita má po městě 12 červených kontejnerů. A každý měsíc z nich sveze 3 až 5 tun textilu. Dobrovolníci nejprve oblečení vytřídí a zachovalé věci pak přes sociální pracovníky posílají k lidem v těžké životní situaci.
1: Člověk má dobrý pocit, když věc, kterou už nepotřebuje a je funkční, tak se může rozdělit a může jí dát člověku, který si ji nemůže dovolit. To si myslím, že tady opravdu obyvatelé města Pardubic objevili a velmi dobře to funguje.
2: Že jsou lidé v Pardubicích v třídění oblečení zodpovědní, potvrzuje také průzkum projektu Obleč Pardubice. Téměř 2/3 dotázaných uvedli, že když vyřazují oblečení, nejčastěji ho dávají do kontejneru na textil. Do směsného odpadu ho vyhazuje 13% lidí. Projekt spustil také web, který shromažďuje informace o sběrných místech, neziskových organizacích nebo opravnách, vysvětluje ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
3: Je to vlastně rozcestník. Zadáte si tam svoji adresu a ukáže se vám, která místa jsou vám nejblíže, kdo bere jaký typ sortimentu, ať už je to textil, případně jestli to jsou třeba opravny a podobně.
2: Součástí webu jsou i praktické rady pro dárce oblečení.
3: To oblečení, které dávají do těch červených kontejnerů, má být čisté, nepoškozené, protože je určeno pro osoby v nouzi, tak aby nebyly sociálně vyloučeni a ještě se ta propast neprohlubovala tím, že dostanou nějaké poničené špinavé oblečení.
2: Do textilních kontejnerů můžou lidé kromě oblečení dávat také boty nebo kabelky. Obuv je dobré svázat tkaničkami k sobě, aby páry zůstaly pohromadě. Všechny věci by zároveň měly být suché a zabalené v pytli. Kromě charitních kontejnerů fungují v Pardubicích také bílé kontejnery. Textil z nich se dál zpracovává a vznikají z něj třeba lavičky nebo další vybavení do ulic. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice,

0: Jaký byl středeční den v kraji, už víme a zítra vám prozradíme, co vyroste na místě bývalé knihovny v Chrudimi, která na sídlišti fungovala desítky let v montovaných buňkách. Po ránu ve studiu přivítáme Jitku Boháčovou a Jiřího Bělohlávka, kteří mají za sebou velký mezinárodní úspěch v latinskoamerických tancích v kategorii 50+. Společně s námi pak budete u loučení Albatrosu L-39C po více než 20-leté službě v armádě. Stroje poletí ve výšce přes 1000 stop a vzhlednou z Pardubic. No a potom si společně s námi sednete ke stolu na míru dlouhém 350 metrů, který se zítra v podvečer stane dominantou pardubické třídy míru. Tak takový bude čtvrteční den v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Při nehodách koloběžek v Pardubickém kraji letos zemřel jeden člověk. Silničáři na konci listopadu otevřou 3-kilometrový úsek dálnice D11 u hranic s Polskem. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel a zítra se výrazně oteplí. Bude polojasno až oblačno, teploty až 29 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne z Pardubic. V Pardubickém kraji přibývá nehod s účastí koloběžek. Za prvních 7 měsíců jich policisté evidují 27, z nichž 25 tvořily elektrokoloběžky. Jeden střet skončil smrtelným zraněním jezdce. Jaké povinnosti v silničním provozu pro koloběžkáře platí, připomíná policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Koloběžkář je z pozice zákona cyklista. Tudíž lidé jezdící na koloběžkách musí respektovat veškerá pravidla, která platí pro cyklisty. Například nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, osoby mladších 18 let musí mít helmu, na koloběžce se nesmí jezdit po chodníku.
3: Krouna na Chrudimsku zakáže vjezd do areálu základní školy. Omezení má zaručit bezpečnější pohyb dětí v blízkosti budovy. Ke škole budou smět zajíždět jenom řidiči s povolením obecního úřadu. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní na konci listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 od hraničního přechodu v Královci ve směru na Trutnov. Na polské straně je navazující rychlostní silnice hotová už 3 roky. Zbylých 18 kilometrů dálnice D11 do Trutnova má být podle ředitele ŘSD Radka Mátla hotových ve druhé polovině roku 2028.
5: Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná. Obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z těch mostů je třeba 2 dlouhé estakády přes 700 metrů. To znamená skutečně z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmonogram, který jsme slibovali.
3: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
6: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
3: Podle opozice povede přijatá novela jen k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech 5 opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Kvůli hrozbě povodní zahájil evakuaci obyvatel indický stát Bihar, sousedící s Nepálem, informovala o tom agentura Reuters. Bleskové záplavy na hranicích Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí. Podrobnosti za hodinu.
2: Počasí.
3: Noc bude oblačná až polojasná, teploty 15 až 12 stupňů, v údolích místy kolem 9 stupňů. Zítra se oteplí, bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně, klesne bio na dvojce střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 2 osobní auta se srazila mezi Starým Hradištěm a Hradištěm na Písku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je na startu.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: Určitě si kvízovku s námi dnes užijete. Příjemný 26. srpnový podvečer, stále ještě prázdninový. Dnešní výhra sendvičovač, to je cena. A někdo z vás sendvičovač získá, vyhraje parádní výhra kvízovky Českého rozhlasu, která se hlásí vždy ve středu v tomto čase. Hudebně zábavná hodina, do které se může zapojit každý, kdo si rád hraje. Kvízovka nabízí hodnotnou výhru a to dnes opravdu podtrhuji, protože ten parádní sendvičovač, který mám před sebou, stojí za to a někdo z vás ho získá v závěru této hodiny. Z vás úspěšných. A lovec Jakub Klášovský už je na vás také připraven, také nachystal zase nějaký ten kvíz. Máme pro vás i písničky, ještě stále na prázdniny. A šťastné číslo, to je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Už jste se podívali. Karel Sladký vás zdraví z Kvízovky Českého rozhlasu. Příjemný podvečer.

0: No, jednou větou to úplně nebude, ale rádi si s vámi popovídáme, pobavíme se ještě v poslední prázdninové kvízovce Českého rozhlasu, kde je ve hře sendvičovač, to je parádní výhra. Kvízovka!
1: Kvízovka! Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Je to tak, hlavy dohromady může vás být víc, přitom jeden zatelefonuje, zozvete se k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je dnes soutěžní otázka, pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování o sendvičovač, který někomu z vás před 19. hodinou věnujeme. Pod každým číslem je její písnička, jejich seznam na prázdniny na internetových stránkách Českého rozhlasu, právě v pořadu Kvízovka, a tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se k nám do Českého rozhlasu dovoláte a řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Jakub Kovášovský na vás také připraven, někde pod čísly od jedničky do 25, sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Držíme pěstě, co vám v dnešní stále ještě prázdninové kvízovce Českého rozhlasu daří. Správně odpovíte a zajistíte si postup do slosování o sendvičovač, protože to stojí za to zatelefonovat a zkusit s dnešní kvízovkou štěstí. Písničku vám určitě pošleme, písničky jsme nasadili na léto, na prázdniny a hrát můžeme v této hodině i takto. Letní láska pod číslem 2. Prachovské skály pod 5, Ivan Mládek a jeho Benjo Band.

Jennifer Rush máte pod číslem 9, takže by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní kvízovku. 9. Valdemar Matuška na vaše četná přání pod číslem 15. 15. A pod 24. Kylie Minogue.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, zatelefonovat, protože můžete získat sendvičovač. To je parádní výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu. Sendvičovač je motivací k tomu zkusit s námi štěstí, pobavit se, zahrát si. A když to budete brát sportovně s nadhledem, tak o nic nejde. Zdravím paní Inku, která se k nám dovolala. Paní Inko, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Karle, já vás také zdravím.
1: Telefonuje z Hradce Králové, nechystáte se náhodou na dnešní koncert pro Hradec Open Air na Vyštině nábřeží?
2: Nechystám z toho důvodu, protože bych nevydržela dlouho stát a lavice, které tam většinou jsou nízké a mě jako s třema endoprotézama se špatně
1: sedí. Štefan Margita tam bude pomyslně mávat posluchačům, bude se loučit, protože

0: oznámil ukončení kariéry, oslaví v Hradci Králové své životní jubileum 70. A už teď se místa plní, i ty lavice, které jste zmiňovala, už se plní, protože zájem je velký, vstup je zdarma. Ve 20:30 to na Eliščině nábřeží vypukne společně s Filharmonií. Já to říkám teď i ostatním posluchačům, protože je máme po celé republice v tuto chvíli. Třeba ještě někoho zlákáme a řekne si, je, tak já do Hradce pojedu. Ve 20:30 to začne na Eliščině nábřeží. Štefan Margita, vstup je zdarma, Filharmonie a další hosté. No ale na vás, paninko, je, když jste se dovolala do té kvízovky, správně odpovědět na nějaký kvíz, a nebo je tady ještě varianta, že jste si našla šťastné číslo pro dnešní hru.
1: Ano, našla jsem si ho, je to jednička a je to shodou okolností mé životní číslo jednička.
0: No tedy. Šťastné číslo. A je to skutečně tak, tak to pěkně vyšlo. Jednička dnes šťastným číslem pro poslední prázdninovou kvízovku. Když se tady pomalu loučíme s těmi prázdninami, jaké bylo vaše léto, jak jste si užívala vy?
1: Tak jako v rámci možností, no, byla jsem u sestry na chalupě na pár dní, udělala jsem si pár výletů, setkala jsem se s kamarádkami, protože jsem nedávno oslavila 70.
0: Jako Štefan Margita.
1: Jako paráda. Ano. Dobře. Ale já nejsem tak slavná.
0: No třeba budete, pokud to dnes dopadne v té kvízovce sendvičovač. Každopádně jedničkou jste si hladce zajistila postup do slosování o hlavní výhru dnešní kvízovky. Tak vás moc zdravíme, příjemný zbytek dne, a vybrala jste nám i hezkou písničku, tak si ji teď dáme pod jedničkou.
1: Děkuji moc, ráda si ji poslechnu, přeji hezký večer, mějte
0: hezký
1: se,
0: večer vám, paninko. Paninka, která vybrala šťastné číslo jedničku pro dnešní hru, sendvičovač je ve hře, telefonujte.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: parádní sendvičovač hrajete v poslední prázdninové kvízovce Českého rozhlasu. To stojí za to zkusit štěstí.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Štěstí teď zkusí pan Jiří, který se k nám dovolal do kvízovky. Pane Jiří, dobrý podvečer.
2: Zdravím, dobrý podvečer.
0: Hezký podvečer. Zeslabte si prosím rádio, ať je lépe slyšet. Je to důležité. Jaké je vaše léto, jak vy jste si ho užil dosud, Jiří?
2: Léto perfektní, až na to vedro. Nemám rád takovýhle horoučavý.
0: Čtyřicítky, když bylo 30, tak jsme si říkali, je, ochladilo se. Tak, na dva dny se nám vrátí opět tropické teploty, ale myslím, že dnes taková příjemná úleva. Tak hezky se hraje i kvízovka. Jaké číslo jste si, Jiří, vybral vy?
2: Já?
0: Ano.
2: Sedmičku.
0: Sedmičku, pod sedmičkou spisovatel Jaroslav Hašek. Pane Jiří, osudy dobrého vojáka Švejka určitě znáte.
2: No jo,
0: od Jaroslava Haška, ano. A my se vás ptáme, kde prožil poslední roky svého života spisovatel Jaroslav Hašek a kde je také pochován. Jaroslav Hašek. Můžete se s někým poradit, je-li tam někdo? Když to rádio jste trochu zesilil, určitě.
2: Mám tady tu drahou polovičku.
0: Tak se jí zeptejte, kde prožil poslední roky života spisovatel Jaroslav Hašek a kde je pochován?
2: Nápověda by mohla být.
0: Není.
2: Cože? Protivín.
0: Protivín? Tak já ještě jednou zopakuji tu otázku, kde prožil poslední roky života a kde je pochován Jaroslav Hašek. Tak Protivín říkáte. Tak my se teď zastavíme v domku Jaroslava Haška a dozvíte se správnou odpověď, pane Jiří.
3: Jaroslav Hašek jsem vlastně přijel na pozvání malíře Panušky a natolik se mu tady zalíbilo, že zde zůstal, pobýval nejdřív v hostinci u České koruny, u pana Invalda a potom si koupil tady ten domeček zhruba v říjnu, ale bohužel tady asi žil jenom 3 měsíce a pak skonal.
0: A v tomto domečku tady strávil
3: poslední okamžiky života.
0: Ten domeček je teď přístupný lidem, co tady všechno mohou vidět?
3: Jsme 2 roky po rekonstrukci, takže úplně nově upravený. V té první části tady panely o jeho životě, jak působil v Praze, v Rusku, tady o jeho přátelích. A v dolní části je potom video o jeho pobytě na Lipnici, kterou uvádí pan Ivo Niederle. Pak je tam výstava ke 100 letům Neprakty malíře. Pak je tam jeho místnost, kde vlastně bydlel. Původní boty, který si přivezl z Ruska a samovar. Pak je tam taková kuchyňka a upravená zahrádka, kterou si můžou návštěvníci prohlídnout.
0: Je nádherný ten dům Jaroslava Haška. Asi vybral dobře a myslím si i na strategicky dobrém místě,
3: ano,
0: že?
3: Perfektní, ano.
0: Tady krásná energie pod hradem, a on na tom hradě i provázel.
3: Ano, tam má vlastně i komůrku na hradě, je taky zpřístupněná lidem.
0: Tvořil tady právě ta svá díla, která všichni známe?
3: Určitě. Ne úplně dokončil Švejka, že jo, ale napsal tady i povídky různý.
0: A pochován je přímo tady na hřbitově?
3: Je tady. Za tou hospodou je potom jeho hrob, je to taková otevřená kniha.
0: Haškův domek v Lipnici nad Sázavou, kde je pochován a kde také můžete tedy navštívit právě jeho hrob. Je to Lipnice. Haškova Lipnice, známý vyhlášený festival. Také ano, tak právě tam prožil Jaroslav Hašek poslední roky života. I tu jeho komůrku na hradě v Lipnici můžete vidět a zastavit se v jeho domku. Průvodkyní nám byla Martina Trousilová. Zdravíme do Lipnice nad Sázavou. Ale zdravíme i vás. Dnes to sice nevyšlo, ale za týden bude opět příležitost v září, ať to září pro vás v kvízovce, pane Jiří, pozdravujte tu vaši drahou polovičku, která vám radila také, dávali jste hlavy dohromady. A mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Kvízovka Českého rozhlasu 726 46 46 46 do Rožnova v Královéhradeckém kraji. Zdravím paní Janu. Paní Janu, hezký podvečer, vítejte.
1: Hezký podvečer.
0: Jaké vaše léto, jak jste vyletovala, užívala si?
1: My jsme se užívali doma, ale měli jsme se krásně.
0: To znamená bazén, ovoce.
1: Jo.
0: Taková ta domácí pohoda.
1: A
0: vy tam máte ještě nějakého menšího posluchače, mladšího posluchače? Já jsem ho taky před chvílí slyšel. Radovana, je to tak?
1: Jo, on se právě chtěl dovolat.
0: Ano, takže on to vytočil a maminka to teď vybaví, tak?
1: No.
0: Tak doufejme, že i Radovan vám přinese štěstí. Paní Jano, jaké číslo jste si vybrala od jedničky do 25? Ta jednička už tady byla, to šťastné číslo. Tak zkuste.
1: No, my jsme chtěli pětku, jestli si dobře pamatujeme.
0: Pamatujete pětku, dobře. A má to nějaký důvod, proč tu pětku?
1: Myslím, že tam bylo horolezci tam
0: nápovědě. Ano, Prachovské skály, Benjamin Ivana Mládka. Na Prachovské skály se pod pětkou určitě vypravíme, ale ještě tam je něco pro vás, soutěžní úkol, paní Jano.
1: No,
2: Sázka na Jakuba.
0: Jakub Kvášovský pod číslem 5. Lovec Jakub Kvášovský, který také chystá kvízy, nejenom pro televizi, ale také pro kvízovku Českého rozhlasu, tak si na dnešek pro vás, paní Jano, jeden kvíz připravil. Jestli budete připravena, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí soutěžní otázku.
1: Dobře.
0: Může. Ano, na vás pak bude odpovědět jednoduše ano nebo ne, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jakube Kvášovský, poprosím otázku pod číslem 5 pro paní Janu z Rožnova.
3: Ludwig van Beethoven složil během svého života celkem 9 oper.
0: Paní Jano, ano nebo ne?
1: Já říkám ne.
0: Nelíbí se vám to? Nesedí vám to?
1: Ne.
3: Ne? 9 složil symfonii, operu pouze jednu a tou byla opera Fidelio.
0: Skvělé, tak vám to vyšlo. Pro tuto chvíli tedy porazila Stalovce. Jakuba Kvášovského, úsměv úleva asi i velká, že?
1: Děkuji vám.
0: Člověk čeká, jaký kvíz dostane, jakou otázku, jestli to bude ten lovec, nebo ještě něco jiného a tak. Tak každopádně pod číslem 5 jste si zajistila postup do slosování před 19. hodinou, tak teď už to bude na té štěstěně před 19. Dobře. Hodinou, jestli to vyjde a jestli budete mít v Rožnově nový sandvičovač. Máte sandvičovač doma?
1: Máme toustovač, nemáme sandvičovač.
0: Tak. Tak jestli bude do páru sandvičovač, tak dozvíme se před 19. hodinou.
1: On ho právě chtěl syn.
0: Syn ho chtěl, touží po něm. No tak přáli bychom mu ho, a kdyby to nevyšlo, tak maminka je hodná, ona mu ho koupí určitě.
1: Jasně.
0: Když se bude snažit ve škole, za týden to vypukne. Paní Jano, mějte se v Rožnově hezky, poslouchejte dál a před 19. hodinou budeme všichni vědět, jak to dopadlo. Mějte se moc hezky.
1: Pěkný večer.
0: Naslyšenou. No a vyrazíme na ty zmiňované a slibované Prachovské skály.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: vidíš a je po mně.
1: Možná jste také vyrazili do Prachovských skal, do Českého ráje, tam je opravdu krásně, mohu potvrdit. 18 hodin 35 minut je s vámi Český rozhlas. Ve hře je sendvičovač, někomu z vás ho před 19. hodinou věnujeme.
2: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Filip se dovolal do Kvízovky Českého rozhlasu, tak doufám, že dobře naladěn, že dnes měl dobrý den. Pane Filipe, hezký podvečer.
3: Pěkný podvečer vám do studia i všem soutěžícím a posluchačům Rádia Hradec a na vaši otázku měl jsem dnes pěkný, normální pracovní den.
1: Tak, vše jste zvládl, tak teď ještě, ať se daří v té Kvízovce Českého rozhlasu, dovolat se podařilo, to je ten první krok. A teď ten další číslo, pane Filipe, které vám bude přát dnes.
3: Dovolat se podařilo, číslo 25 jsem vybral a doufám, že budu vylosován, protože poslední několik kvízovek jsem se dovolal a štěstí mi nepřálo.
1: Gumbay Dance Band pod číslem 25 a pod 25 otázka z Českého rozhlasu přímo. Tak pane Filipe, které stanice vysílají každou středu mezi 18. a 19. hodinou právě kvízovku?
3: Tak já se domnívám, že stanice Hradec Králové a Pardubice.
1: Domníváte se?
3: Domnívám se.
1: A nemůže to být třeba Hradec Králové a Liberec, nebo Hradec Králové a Pardubice? Brno tedy.
3: Já se domnívám, vy mě určitě zkoušíte, pane Kájo. Když se smějete, ale já se domnívám, že je to Hradec Králové a Pardubice.
1: Hradec Králové a Pardubice. Teď se smějí kolegové v Pardubicích a je to tak, Filipe. Ano, Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Pardubice, ale máme posluchače po celé republice, protože jsou s námi i přes digitální rádia, přes internetové
3: stránky. Určitě, ano, také poslouchám přes digitální rádio a přes mobilní aplikace a tak dále, ale Hradec Králové jsem věděl a ty Pardubice jsem váhal, ale když jsem byl dnes na vašich internetových stránkách, kde jsem hledal časné číslo, tak vím, že tam bylo, že i z rádio Pardubice.
1: Je to pravda, je to tam napsáno všechno, jste pozorný čtenář, za to velká pochvala. A teď budeme pořádně držet pěsti, protože už by to mohlo dopadnout, že v tom závěrečném slosování.
3: No, přál bych si to moc, byl by to dárek tady. Pro mého syna si zařizuje bydlení, tak byste mu to určitě hodilo.
1: Jeden sendvičovač do bytu by se hodil, určitě.
3: To bych chtěl pozdravit i paní Šárku, která je v práci, tak aby to do těch 22 hodin uteklo a i ta píseň vypatřila jí a samozřejmě vám do studia, protože jste nejlepší rádio a všem kvízovkářům.
1: Děkujeme pěkně, pane Filipe. Vám hezký zbytek dnešního dne, ať je tedy štěstěna při vás před 19. hodinou. To už neovlivníme, tak budeme ale držet pěsti.
3: Já vám také děkuji a i když to nevyjde, tak nevadí, protože Hradec Králové budu poslouchat dál, protože jste fajn rádio.
1: Díky. Díky za ta slova. A také paní Šárce, mějte se hezky. Posíláme písničku Gumbay Dance Band, tak se budeme ještě krásně letně ladit v kvízovce. A pro vás ostatní šance.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Je s vámi Český rozhlas, je s vámi Kvízovka a v Teplicích nad Metou je s námi pan Petr, kterého zdravím. Pane Petře, hezký podvečer.
1: Dobrý večer, já vás tady to zdravím.
0: Děkujeme, jaké je vaše léto, jak vy si užíváte?
1: No, užívám se dobře. Teď zase u nás chystá Mezinárodní horolezecký týmový festival.
0: To je pravda, budeme u toho, ano.
1: A to bylo vás na pohostění k hasičům.
0: Mezinárodní horolezecký filmový festival, který začíná ve čtvrtek zítra, to je vždycky velká událost a Český rozhlas u toho nemůže chybět.
2: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: A pane Petře, šance teď pro vás také zahrát si o sendvičováč, hlavní výhru dnešní kvízovky. Jaké číslo jste zvolil vy?
1: Zvolil jsem se
0: 16. 16. Tak to nevyrazíme do Teplic nad Metují na filmový festival, ale za Rumcajzem. Petře, čím Rumcajz byl, než se stal loupežníkem? Čím byl Rumcajz, než se stal loupežníkem?
1: Byl to Švec.
0: Říkáte, že to byl Švec?
1: Ano.
0: Samozřejmě je to tak. Švec měl dílnu Podvěží, dokud nebyl pro urážku starostenské nohy vykázán z města, byl ševcem, než se stal loupežníkem. Tak to šlo hladce, pane Petře, v Teplicích nad Metují teď. Gratulujeme pro tuto chvíli tady a držíme pěsti v závěrečném slosování také před 19. hodinou, i když ještě někomu dáme šanci z posluchačů. Tak se mějte hezky v Teplicích nad Metují. Pěkný večer, naslyšenou.
1: Ano, moc děkuji, nasledanou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Paní Květu ještě stačíme pozdravit. Paní Květo, krásný středeční podvečer, vítejte v Kvízovce.
1: Vám taky, pane Karle, krásný podvečer.
0: Krásný podvečer. Jaké číslo nakonec?
1: 15.
0: 15, 15. Šarmantní osobnost roku, letos jubilejní 30. ročník této ankety. Dostal se do té šarmantní desítky, ze které teď vybíráte absolutního vítěze Jakub Kvášovský, který připravuje kvízy právě do Kvízovky Českého rozhlasu.
1: No, je tam nominovaný.
0: Takže odpověď je ano?
1: Ano.
0: Je v té desítce? Jste o tom stoprocentně přesvědčena?
1: Stoprocentně, protože ho máme rádi všetci a je to znova.
0: No, že ho máte rádi, jestli dostal tolik hlasů, že je v té desítce?
1: No, já si myslím, že jo.
0: Teď se to dozvíme? Ano, cinklo to, je to tam. Tak když ho máte všichni tolik rádi, tak ho taky podpořte, protože teď je to hlasování, ano. Tam jsou také hodnotné ceny, televizor, mobilní telefon a tak dále. Tak doufejme, že ta tečka teď i šťastná s číslem, které jste si vybrala, postupujete také do slosování a už za pár minut někomu sandvičovač věnujeme. Je parádní. Já už to úplně vidím, křupavé, vonavé sandviče z nového sandvičovače.
1: Já taky.
0: Tak si to představujte, vizualizujte a třeba to dopadne za malou chvíli. Mějte se hezky, paní Květo. Krásný večer.
1: Naslyšenou.

poslední prázdninová kvízovka Českého rozhlasu. Nebojte, za týden září se také ozveme. A teď to bude hodně napínavé, protože jste se dnes dostali právě do finále. Mnozí začali jsme šťastným číslem. Tak jaké bude to šťastné číslo pro dnešní hru a kdo získá parádní výhru kvízovky Českého rozhlasu Sendvičovač? Je to číslo 5. A pětku si vybral, nebo vybrala paní Jana, gratulujeme. Číslo 5 dnes tím šťastným číslem, i když jednička byla oficiálně šťastným číslem na webu Českého rozhlasu, tak dnes to vyšlo s tou pětkou. Tak je to zajímavé, za týden začne školní rok, ve škole pětka nic moc, ale u nás může být výhrou. Tak je to výhra, je to sendvičovač, za chvíli budeme telefonovat paní Janě, abychom si domluvili vše, co je potřeba, dopsali. Paní Jano, gratulujeme, no a přejeme krásný závěr prázdnin a krásné ještě letní dny, protože určitě léto se nám ještě vrátí, ještě budou i ty tropické teploty. No a vrátí se kvízovka Českého rozhlasu za týden ve středu po 18. hodině. Nenechte si ji ujít a nejpozději před začátkem kvízovky se podívejte i na šťastné číslo, které najdete na webu na internetových stránkách Českého rozhlasu. Karel Seltký se na vás v kvízovce ve středu po 18. hodině těší. Zahrajeme si společně a zpříjemníme další středeční večer. To nejbližší v 19 hodin to budou zprávy a pak naše další večerní pořady. Ať už nás posloucháte kdekoliv, zdravíme vás a přejeme krásný středeční večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Úsek D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí má být hotový ještě před Vánoci. Stavbu ale může zkomplikovat počasí. Nemocnice v Náchodě získala robotický operační systém. Usnadní zákroky i rekonvalescenci pacienta. Povodně v Nepálu nepřežilo minimálně 95 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nehlásí žádné pohřešované Čechy. A zítra se výrazně oteplí. Bude polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy má Petra Beránková. Krásný podvečer z Pardubic. Úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí by měl být hotový ještě před Vánoci. Dělníci teď pracují na konstrukčních vrstvách celé trasy a pokládají asfalt. Stavba pokračuje podle harmonogramu. Její dokončení v plánovaném termínu ale může ovlivnit počasí, říká ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: Ještě hodně práce má zhotovit z hlediska dokončení těch mostních konstrukcí, kde teprve teďka některé mostní konstrukce dodělává z hlediska nosný asfalty vybavení. A to všechno samozřejmě zabere spoustu času a do těch Vánoc už jsou pouze 4 měsíce. To znamená, na ty práce bude potřeba, aby bylo skutečně průběhu podzimu hezky, aby nebyl nějaké dlouhodobé deště.
0: Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované sousedním Královéhradeckým krajem k dispozici robotický operační systém. Ten podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomůže při zákrocích a pro pacienta znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci. První operace s pomocí robotického systému provedou v Náchodě 7. září.
3: Každý lékař, který bude s robotem operovat, musí absolvovat minimálně 40 hodin na výukové konzoli, která je prozatím v tréninkovém režimu. Lékaři také pojedou na stáž na chirurgické pracoviště v Polsku, kde už se stejným robotem operují. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Kvůli hrozbě povodní zahájil evakuaci obyvatel indický stát Bihar, sousedící s Nepálem, informovala o tom agentura Reuters. Bleskové záplavy na hranicích Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje skoro 400 turistů, většina z nich jsou cizinci. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dýlí v úzkém kontaktu s úřadem v Katmandu a situaci sleduje.
4: Naši diplomaté společně s místními úřady, bezpečnostními složkami, cestovními kancelářemi a průvodci aktivně ověřují dostupné informace, aby získali co nejpřesnější přehled o situaci v postižené oblasti.
0: Plný rozsah katastrofy zatím není jasný a počet obětí může dál stoupat. Sport. Domácí fotbalová pohárová soutěž MOL Cup pokračuje zápasy druhého kola. Poprvé se v tomto ročníku představují i Pardubice, které nastoupily o 17:30 na hřišti třetiligového Písku. Hraje se druhý poločas a FK Pardubice vede 2:0.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až polojasná, kráno mlhy, noční teploty 15 až 12 stupňů, v údolích místy až kolem 9 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra výrazné oteplení, čekáme polojasno až oblačno, místy přechodně skoro jasno, místy mlhy. Denní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tak slabě klesne. Bio zítra na dvojce a to bude znamenat střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Srážka dvou osobních aut komplikuje provoz v Pardubicích mezi Starým Hradištěm a Hradištěm na Písku, tak opatrně, silnice 324.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé. Myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás. Jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma FA, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například

0: fie, že to je spisovné.
1: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
0: Takže to není tak úplně v pořádku.
1: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
0: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
1: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
0: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
1: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, já. Ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a

0: ano. Na Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: takže možná domluva na místě není možná.
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj dostaní.

0: velice vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
1: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
0: ne.
1: na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
0: ne,
1: to začalo?
0: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je že jako molestování, nebo já nevím.
1: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
0: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
1: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
0: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, já, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo je, že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak já musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam. A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Hmm. Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A ta.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl, Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Petenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A tvůj manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva,
4: ano.
3: Na vás jako na chlapa s motorkou lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako jsme měli doma, jak všelice svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslela to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystupovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande, nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u hvězdiček,
4: ano. Tak, no. Tak to bylo, tak jo, to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, no tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, ano. Asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svého mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka.

0: tady toho miláčka mojeho.
1: Čím vám tak imponoval?
0: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
2: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko, a záhumenky.
1: Byl vůbec čas na randění?
0: Já jsem si ho vždycky udělala. Poslala jsem třeba podělala doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
1: Měli jste nějaké to svoje místo?
0: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
1: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
0: Ano, ano. Došlo.
2: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
0: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on, no on mě chtěl jako hlubit, říkám, ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme jít někde jinde, já jsem se normálně styděla.
1: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
0: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někdy dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
1: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
0: No prvním.
2: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
1: Vy jste ji poslal doktorovi?
0: Ano.
2: No ne, no tak to bylo nutné, no.
0: No a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl já někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede až za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
2: Bude chodit.
0: Tak nakonec jako sama přijel spíš a ta svatba se konala.
2: 10. června
0: 72.
2: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na plánu, ty no svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženích šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tam jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel. Dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku, slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. No, tak jako, jedna. No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli k mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcérku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři
5: a
3: tam bylo.
5: A tak jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No a mě aj slze teču. No, to je nádherné, no něco. Jenom. My když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teď, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trestem.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky,
2: ježiš, prázdka, už jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, ale jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. Když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ju musela vzírat s ní uprý, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hrůza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rádi. Obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
3: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte. Ano, doteďka ano, rádi ano. To posloucháme.
3: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
5: no,
4: pořady.
5: Tak je to super. No.
3: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich máme jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty je roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Za obou někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mi to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víš, za tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No. Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka
5: prostě Jemička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v Luhačovicích.
3: A každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Jemička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky. Čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano, ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kež by jsem se dožila, já to říkám i jí, kež by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kež by jsem se tohoto všeckého dožila a, byla, a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela, říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všecko ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnal? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku. Ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi. Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dalo pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě myslím taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečnou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi Říkám, ježi, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tom Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčas. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže tak.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. No, vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty, já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: A všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty, já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, ale jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak, jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit, takový je, že na mě jako netlačí, když ne, tak ne, když ano, tak ano, takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako Tonda, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex sestává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky, veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková-Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas zezadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhnáš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven. A co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Já to ptáče, světem jsem a tam, jsem mu ten blou...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla,

0: veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z druhého textu, se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depák desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme
2: skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je? A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu říji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér po

poslouchá, říká, nic tam není. Není tam nic slyšet. Jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic. Ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obědlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

a mír. Kdo pak nesví?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštím, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, dobrej to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní.
2: A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stoja na štaflách, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle je scenárista František Vlček.
7: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru, hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
7: Když čte.
6: Jste to nabral tedy z hlibokého hrnce, který přičiní historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec scenárista Vladimír Kalina.
10: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v Moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná. 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás celo určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, no, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, no. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to výdlet, jo. Já nevěřím na nějaký portování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, ano, přesně tak.
1: No, no, ale pak jsem cítil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No, začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív se mě, protože to je velice svýský onemocnění, je to vlastně závnět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě odoperovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládeži, je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nadzvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ. Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se održí šílá linie, tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalunda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat, je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem, to je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování, těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, já v noci nemůžu prohlídat ani sousto, já nevím. To prostě.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16 a půl minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém právě, záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelný a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde hledat co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má za režimním pořádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň a když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo

0: Ráno do večera furt nepřetržitě, ano.
1: Mě to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: že.
1: Neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo. Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly dvě děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže
0: Tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, to je pravda. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování, se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

наши места. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko, má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
1: Takže já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pítal cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, monterky a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No tak jasná věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladky a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrně.
0: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdravě je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno zrozumím. Já musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I nejenom, když je chuť, jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
0: Dobře.
1: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
0: Děkujeme.
1: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě AI. Ten, komu volá, ten neodpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
0: Jo.
1: A za to vy nemůžete.
0: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
1: Mějte hezky.
0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
1: Mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po půl dvanácté pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko,
1: ano,
0: poblíž Hodonín.
1: Dovolím.
0: Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost, nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst, ale dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako,
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbora ten alkohol, ne
0: že
1: úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni mě říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zase musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou kachnu, ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezdat i v noci, normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jen do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrové.
0: Jasně.
1: A chleba, ano. A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech, tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Tak se musel svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, já jsem dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: To je jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny. Mm-hmm.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak je příjemně. Jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvařím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm. Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra.
1: Ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo
1: no,
0: spláchlo vodou. No jo?
1: No. Říká, co teda, ty už to nedělám. Ale, no, bylo mi těžko, no.
0: Mm. Je takže pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak
0: to jak si roztahnou žaludek, že jo?
1: Už. Přesně, takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže to taky třeba sně, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: To ne, ale to jo, no ale říkám, radši dám před nás a tý koprovce příbuzná taky říkala, že má radši koprovku taky.
0: Hmm. Klidně no, bez masa. Vajíčko bez brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jí střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Mm-hmm. To bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Mm-hmm. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: A začala jsem nabývat tímhletím stylem života, mm-hmm. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, mm-hmm. a přesto, že jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, kde dozelo. Mm-hmm. Ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejet, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: Ne, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba, že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: Když jste věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazdňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě vodejitý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazovat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano.
0: Popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí. No a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jíst do polosyta a pít do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Jitřiško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel teď z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje zelení. To tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já jsem si dám oběd nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych si...
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: Anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, prostě neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Více, no. Tak asi udělám třeba polské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě... Miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce segedin, který vařil mému šéfkuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl. No.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goš, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si jednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem ta líši vylížu. Takový líši, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčku.
0: Takovou dobrotu mluví. No vidíte to, tak to je poklona
1: tak
0: jako hrom.
1: To byla velká podsva, protože jsem svíčkou vařila já.

0: pana Spoláku, každý se vydá něco jiného.
1: No jo.
0: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
1: Jo, posílej si to.
0: Oni hlavně Poláci milujou. Knedlíky naše české, guláš.
1: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
0: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím kousek od hranic.
1: Ano.
0: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
1: A vezete to, jasně.
0: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar.
1: Mm-hmm.
0: Tak Poláci mají žurek.
1: Ano, ano.
0: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
1: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
0: To máte jako Slováky.
1: Člověk chtěl.
0: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku. Opravdu.
1: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
0: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
1: Děkujeme za přízeň.
0: Volám, jsem vděčná.
1: Budu ráda.
0: Jaké téma taky.
1: Dobře.
0: Vítučko, hodně vás zdravím.
1: Nápodobně, mějte se hezky.
0: Hodně zdraví.
1: Ano, ano, taky.
0: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší.
1: Jejej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Poslední přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím, zdravím i vás.
0: Děkuju, děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? A velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9. půl desáté, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně,
1: a
0: jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejíždím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polivky. A tu jednu teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerst. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polisku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím, vařený, rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polišku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Je, no tak já to vám závidím, že to umíte.
1: A ten je kamarád, se taky ho upeču a on jí taky tak strašně chutná.
0: No je, je.
1: Si udělám 2 bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za zadní presníze.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: mrzí. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně, no.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám, takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je, jak s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano, ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to ten můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane,
1: tak jo. Tak sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty 2 sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, to se dávám i to kakao. To si
0: Karob?
1: Tam taky běží. Áno, to si tam dávam. A, nebo kúpim nejakú takú čokoládovú pomazánku, to si dám žičku toho tam. Proste si udám takové vývar.
0: Takovú tak dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím, protože to je jaký svažovat. Takže já to vařím v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je a vaše taková večeře, pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě jítka nadávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku. Já jsem dělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkou je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju.
1: Sama si ho nedám, ale dělala jsem mu pro děcka.
0: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože
0: ano.
1: Za mladá jsme to dělává.
0: Takže to umíte zkrátka. To dobře, musím no poděkovat, takže, Eliško.
1: Takže já se stravuju tuško.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se
0: dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď konce poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno vstanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďko nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho jsem pracoval, tak vím, jaké ty to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak, to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní tam, ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navářit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku
0: a
1: potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídání je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídání nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedla. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Není to ideální, no.
1: V noci mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničku. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst, bo to prostě také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát, tak...
0: Budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, ale, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenalo flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračuju dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, chlup, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na Intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno. A to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. Takový otesánky taky mít na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problém, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem ty horka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Tak, tak taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Maminka. A tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to není
0: jo?
1: Problém. Prostě odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuji.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo ranní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středeční čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek?

a teprve zítra o kurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačujícím mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši. Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu. Nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně sešel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby sem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No! Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z Horního Města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku.
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí, podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyů k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

že je krásná, hned je rudá jako mák, to mám rád. Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla Madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla Madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak obsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své dvě porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.